0: úterý ráno po 8 hodině. To chceš slyšet. Na rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas. Hrajeme největší hity a rozdáváme top hudební zážitky.
1: Rádio Čas.

Radio Čas. Hity, které milujete. Radio Čas.

WhatsApp Rádia Čas. 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hrej s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv. S námi stále online. Rádio Čas.

0: povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
1: Hity, které milujete.

Odpoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo. Rádio Čas.

0: tak dáš
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Ahoj, milí diváci pořadu Selfie s Táňou na televizi Relax. Mým dnešním hostem je Míša Horák, písničkář, který se v Česku nejvíce proslavil písničkou o smrti křečka.
1: Lidi mají tu písničku jako rádi, já mám pocit, že ona našla takovou tu hranici toho, kdy to je jako trochu blbý, ale vlastně jako je to furt jako snesitelný a vtipný. Tehdy on si tam vzal, Tomáš Klus, takhle řadu předskokanů a mezi nima jsem byl třeba já, Pokáž nebo i Kateřina Marie Tichá, že takhle vlastně nám všem docela tehdy jako pomohl.
2: Měl jsem hlídat, teď je křečka.
3: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax. Hity.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: o životě, jaký opravdu je. O zdraví, vztazích, nových trendech i radách, které se předávají z generace na generaci. To je pořad Ženy v čase. Inspirativní hodinka nejen pro ženy. Ve čtvrtek od 18 hodin v premiéře a v sobotu od 8 ráno v repríze. Ženy v čase. Ženy v čase. Na rádiu Čas.
1: Hity, které milujete.

Rádio Čas. Rádio Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Rádio Čas.

každé úterý ráno po 8 hodině. To chceš slyšet. Na rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas. Hrajeme největší hity a rozdáváme top hudební zážitky.

0: Taky někde uprostřed pracovního, ještě málo se slyším, tak ještě někde uprostřed pracovního týdne jsme se opět potkali a tak nějak dali dokupy, abychom vám popřáli hezký nový den, hlavně další jakoby porci energie do dalšího rána, tak nějak, kdy ta vyhlídka toho víkendu ještě relativně daleko. Tak.
1: Dneska to bude náročné.
0: Why?
1: Já jsem si zapomněla snídaní.
0: Ne.
1: Nemám nic.
0: No, hele, já jsem o víkendu moc nevychytal logistiku, když jsem přijížděl vlakem z Prahy, říkám, to zvládnu. A potom jsem ty poslední 2 hodiny chodil po celém baráku, kde si vzadu v těch 2 místnostech, v těch zasedačkách měli sušenky, to mimochodem teda jako malý zdupec pro vedení, jo. Už tam nejsou ani sušenky, ani tyčinky a podobně, že občas jsem měl takový ten záložní plán, nic, jenom kave. Co, hele, nechceš si potom zajít někam do marketu?
1: No já se obávám. No jo, to je pravda. Já taky ne, to je pravda. Ne, nenajezený bík, prosím vás, Ketýr? To je horší než... Ne, to já nepiju po ránu. Mm-hmm. To je podle čínské medicíny, to úplně ne.
0: No, tak jo, no, to je jedno, ale dobře, no, tak fajn.
1: Věděla, že
0: čínská medicína v České republice, no, ale dobře.
1: Budeme tento problém muset vyřešit, protože já jsem si říkala naivně, že to jako vydržím. Mhm. Ale úplně se mnou nechceš být v jedné místnosti.
0: Chceš být na pizzu? Dáme pizzu?
1: Ne, nějak to vymyslím.
0: Nějakou zdravou, Peťo, zdravíme, to je trenérka od Lenči, jo, to bude nějaká zdravá pizza, mimochodem pečená na horkém vzduchu a budou tam jenom papriky.
1: Uvidíme. Myslím si, že toto téma se potáhne jako červená nit celým dnešním raním
0: vysíláním. No já si nepřeju, se táhne, to když tak táhni ty, jako dobře. Lenče, Líško a Radim se vysla, Bednář, dobré ráno, Moravo, máme řeč.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Kunín, pohár, různé druhy za 10,90. Smetanový jogurt z Valašska z Kaufland Card Extra za 8,90. A Edušo zrnková káva kilo z Kaufland Card Extra za 279,90. Až do 22. září Kaufland.
3: Faktury.
4: Trápí vás factoring?
3: Hlavně to věčný papírování s fakturama.
4: Řešením je provozní úvěr od Acema. Nemusíte ztrácet čas s fakturami.
3: Acema, jo? Já myslel, že dělají jen klasické půjčky.
4: Acema pokryje jakékoliv financování.
3: No tak to beru.
4: Acema. Jde to i bez banky.
5: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
6: Myslím, že to bude za C. Gumák.
5: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec, čili G jako guma.
7: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
8: Náš výkup je teď totální hardcore.
9: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

0: Nehoda dvou aut nás teď potrápí u obce Holešov na Kroměřížsku v ulici Martinické. S komplikacemi musíme počítat na Kroměřížsku taky v obci Zborovice v ulici Sokolské. Tady probíhá oprava vozovky.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Dobré středeční ráno, posloucháte Rádio Čas, tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. Za bydlení si nejspíš připlatíme. Ceny energií totiž dál rostou a navíc se blíží topná sezóna. Na světových burzách prudce zdražily plyn i elektřina. Domácnosti si tak nejspíš budou muset připlatit až několik tisíc korun ročně víc.
1: Morava aktuálně.
0: Bohumín vybuduje v areálu FAJA moderní sportovní centrum za více než 100 milionů korun. Více podrobností dodává mluvčí města Jana Končítková.
2: V komplexu vyroste aréna pro silové disciplíny, konkrétně vzpínání a kulturistiku. Přesune se sem také crossfit, který dnes funguje v centru Bohumína. Při projektování budeme myslet na to, aby parametry sportoviště umožnily pořádat mezinárodní závody. Vybudujeme i parkoviště a počítáme s zázemím pro diváky a klub s občerstvením, která poslouží například při turnajích.
0: V plánu je taky stavba fotbalového hřiště s umělou trávou a tréninkové dráhy pro hasičský sport. V Olomouci vznikne nová cyklostezka. Magistrát ji nechá postavit mezi městskými částmi Slavonín a Nedvězí. Bezmála dvoukilometrová trasa umožní cyklistům vyhnout se frekventované silnici. Stavba má být hotová příští rok v květnu.
1: Rádio Čas, sport.
0: Hokejisty Olomouce čeká další domácí zápas. V rámci Tipsport Extraligy už tento pátek přivítají plzeňskou Škodu. Páteční zápas se hraje o 18 hodin na zimním stadionu v Olomouci. Taky dneska se můžeme těšit na oblohu plnou sluníčka. Nebe bude skoro jasné až polojasné, k večeru ale může sprchnout a objevit se můžou i bouřky. Nejvyšší teploty se mají dneska pohybovat od 22 do 25 stupňů Celsia. Tolik zprávy, po 6. hodině začíná středeční Dobré ráno Moravo na Rádiu Čas s Lenkou Líškovou a Radimem Soběslavem Bednářem.
3: Rádio Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete.
4: 3 minuty po 6. středa 16. září. Lenča a Radim, Rádio Čas a nový den před námi.
5: A podíváme se do kalendáře, kdo má svátek. Tak nachystala jsem si pro tebe několik indicí, ano. Byla to kněžna. Jsou tam teda dvě jména, tak to první, jo. Byla to kněžna. A žila na přelomu 9. a 10. století.
4: Aha.
5: Byla manželkou knížete Bořivoje prvního. Mm. Teď to už budeš vědět.
4: ZD to není.
5: ZD?
4: Ne, tak to není, no, dobře dál. No.
5: Vychovala svatého Václava.
4: Já se ty svaté dámy z té doby pletu hodně, no. To je právě to ZD, potom ANN.
5: Dostala se do sporu s Drahomírou.
4: No, já vím, no, a ta ji nechala nějak, jedna druhou nechala nějak zabít, že?
5: Měli jsme ji nedávno ve Bíš nebíš, myslím, že včera.
4: Mm-hmm.
5: A byla uškrcena šátkem.
4: To je ta paní, co jsem uhádl, že jí vlastním, ano, závojem, nebo ano.
5: To je ta paní, ano.
4: Ano, to je ta paní, no tak právě ona má svátek a pokud nosíte stejné jméno, milé dámy, tak vám přejeme krásný nový den, tak počkej, to si můžu vzpomenout, no tak jo, tak první písmenko bys mi mohla tak dát.
5: Je to L.
4: Ludmila to bylo.
5: Je to Ludmila, ano.
4: Děkuju za ty dary, ano.
5: Takže všechno nejlepší k svátku všem Ludmilám.
4: A to druhé, to má stejný základ?
5: A to druhé, to ti napovím velmi rychle, je to dcera Dary Rollins. Tak nic.
4: Dobře ty. A jinou nápovědu bys neměla? Jako jasně, že bych potom řekl, jo, jo, vím, že jí má, jo, a podobně, no.
5: Je to velmi známý film.
4: Mhm.
5: Který má tohle jméno v názvu a ta dáma tam běží o život.
4: Lola.
5: Ano.
4: Lola běží o život, jo. No, a ta Darenčina dcera se jmenuje Lola.
5: Laura.
4: Jo, takhle.
5: Jsem se sekla.
4: Jo, takhle.
5: Já jsem se sekla.
4: Takže tygři.
5: Počkej, tak je to Lola, ne Laura. Laura se jmenuje,
4: Laura,
5: že?
4: Laura, jo, jo. A ta, co běžela o život, byla Lola, ne?
5: To byla Lola. A dneska má svátek Lola. Já už teda si myslím, že už jsou všichni úplně zmatení, kdo má dneska svátek.
4: A čistě teoreticky možná, že by to mohlo být stejný základ a Ludmila a Lola. No v každém případě popřáli jsme a jako mám pocit, že teď se běhli úplně všichni. A co to, kdo to je? Já jsem myslel, že mám já a podobně. Ukaž?
5: Ne, je to Ludmila a Lola.
4: No vidíš, no tak.
5: A opravdu Dara Rollins tak má dceru Lauru, takže já jsem to domotala.
4: No tak.
5: Dokonce, radost,
4: dokonce se, ne, vůbec nemám, vy se točí za chvíli dozvíte, proč to Lenča domotala a jaké to bude mít pravděpodobně následky až do 9.00.
5: Protože mám hlad.
4: Za chvíli máme týzovat.

0: Naši milí, všechno při starém, uprostřed pracovního týdne a ty středy většinou hodně bolí, ale my vám ho uděláme hezké, my vám ho uděláme hezké. Teď počkej, nechci, aby to působilo, že jsem se špletla podobně. My vám ji uděláme hezkou tu středu. Samozřejmě budeme hrát zlatou větu dneska až 6krát budeme volat všem zaregistrovaným. Čekají nás horoskopy, no a dřív než dáme perluchy, to znamená jakoby z celého světa, nemůžu se nezeptat Leni, protože ti září oči. Nemáš ty za sebou zase nějaký další kulturní zážitek?
1: Jsem chtěla říct, že mám za sebou.
0: Ne, to nebudeš říkat, že máš hlad.
1: Ne, já jsem, že mám za sebou proseko s kamarádkou, ale tak to je jako...
0: Aha, tak každý bere kulturní zážitek něco jiného.
1: Ne,
0: viděl jsem na těch sociálních sítích, víš?
1: Kulturní zážitek, ano, včera jsme byli s mým Marťou v divadle, což já miluju, tady ten kulturní zážitek a byli jsme v komorní scéně Arena na představení Bůh masakru.
0: Já viděl ku podivu dřív film, hlavně to slavné zpracování s Jodie Foster a Kate Winslet, i když jako už je spousta verzí napříč jako různými lety, tak povídej, přeháněj, prosím tě. Dělala Zlenku nebo ne? Moje zláta. Aha, takže stačí říct, že jsi byla v divadle, jo?
1: Ne, já se usmívám, ano? Protože řekni tu větu. Proč já to budu komentovat?
0: Je takhle, protože Lenča studovala divadlo, konkrétně divadelní vědu a historii.
1: Ne, a nedostudovala, jo, prosím vás.
0: Ano, a nedostudovala, ale na talíři to máme pořád.
1: Díky Ráďovi. No, odcházeli jsme a skvělý, naprosto jako kvalitní divadlo, skvělí herci.
0: Takový já ten byla... v dobrém slova smyslu přiblblý úsměv, takové to je.
1: To ani, jako já jsem neměla je, ale měla jsem velmi... jako naplněný zážitek z kvalitního, dobře udělaného a skvěle zahraného divadla.
0: Stala jsi se součástí vlastně toho večera dvou párů, které tam vlastně tak. Mezi sebou šermují slovně.
1: Tak je to řekneme, tak. Ano. A bylo to super. Úžasní herci, úžasný prostě. Fakt, ale takový to, jak já nevím, když někdo umí upéct dobrý rohlík a ty, nebo croissant a ty poznáš, že je prostě že ten člověk to umí, že to je dobré.
0: A že ho to baví ještě.
1: Že ho to baví a že prostě fakt jako máš takový kvalitní pocit. Tak já jsem takový kvalitní pocit z dobrého divadla měla včera.
0: Jo, v aréně jsou srdcaři. Konec konců sem tam taky rozdáváme nějaké ty kulturní zážitky. Tak jsem chtěl říct.
1: No.
0: Takže stačí poslouchat Rádio Čas tak napříč celým týdnem a nikdy nevíte, co vám jakoby kde přistane. Asi
1: tak,
0: takhle.
1: Takže ještě teď mávám do komorní scény Arény. Opravdu děkuji za naprosto úžasný večer.
0: Za chvíli to, na co čekáte, první várka horoskopů, nový den si to žádá, za 2 minuty bude 6:45 a prostě ať máte den na pohodu, o tom to je.
2: Dobré ráno, Moravo, na Rádiu Čas.

0: Bylo 7:15, probouzíte se s Rádiem Čas, kdykoliv si nás můžete dát i online na cesradio.cz a před čerstvými horoskopy se nemůžu nezeptat na stav Lenčin útrop, protože dneska to bude takové, možná to bude místo dnešního tématu na Rádiu Čas.
1: A nebo se možná na chvilku vzdálím po 7.
0: Ježiš, to bude tak, opravdu je to tak akutní, jo?
1: No, tak já mám hlad a nechceme, tak, aby měla hlad.
0: Nechceme.
1: To nechceme.
0: Si to nezasloužím hlavně. Ne, tak povídej, co se stalo, prosím tě, Leni, hlavně. Protože někteří přišli k rádiu teď a jako, že Lenča má hlad. Dobře, tak si něco pojez, že jo?
1: Já jsem si zapomněla snídaní a my víme a vy víte, kdo pravidelně posloucháte Rádio Čas, že já jsem na ty snídaně takový celkem jako...
0: Raz,
1: že potřebuju každý den něco teplého do žaludku, v 7 ráno většinou si jdu zalít kaši, nebo mám polévku, nebo něco takového.
0: A dneska když už nemám. Je to horší, tak 6:40 říká, já mám hlad.
1: Tak.
0: Já říkám, tak uděláme vstup a půjdeme už před celou. To už je taková ta horší fáze. A teď jsme si mimo záznam popsali, že vlastně, když člověk ví, že to jídlo nebude, tak má hlad hned vlastně na začátku ranní směny.
1: Přesně tak, přesně tak. Takže dneska nemám žádnou svoji krabičku a tedy může se stát, že to vysílání bude pro rádio lehce nebezpečné.
0: Naopak, jako pokud vyběhneš do obchodu, ale myslím, že otvírají v 7, tak sem zaběhni, ať máš klid pro
1: vás. Prostě asi bych si fakt jako zaběhla pro snídaní, jo.
0: Já myslím, že to stihneš, protože dáme před celou a v celou já jenom řeknu, jako připomenu dnešní téma, máš ještě písničku k dobru.
1: Ale to trvá dlouho.
0: Ne, to stihneš na pána, bo já tam klidně skočím, je to jedno.
1: Ne, neblázní. Tak se ještě domluvíme, tak možná to bude takové divoké.
0: Ne, ale to opravdu jako logisticky zvládneš, to jde, věř tomu.
1: Jo. To přijde daleko.
0: Tady?
1: No tak jako na čas, na to, že my mluvíme po každé písničce.
0: Dobře, tak se můžeme vsadit.
1: Jak dlouho to bude trvat?
0: Tak, když to nestihneš, tak. Prostě, no, a máme, ne?
1: Dobře,
0: a máš tak... ráda, ty máš ráda ty challenge.
1: Já mám ráda výzvy. No. Dobrá, tak tedy to bude tak nějak okolo té 7. Já jsem teď začala přemýšlet.
0: Ale posluchači to nepoznají, ani že to nejsi.
1: Jo, no. Ale víš, na čím jsem začala přemýšlet?
0: Na čím?
1: Ve které uličce jsou ty polívky, abych nestrácela čas?
0: Ty freshe myslíš?
1: Ne, polévky.
0: Jo, ale z té fresh sekce.
1: Ano.
0: Podobně. V podstatě, když najdeš, já už vím, najdeš ovoce a zeleninu, normálně ano. Čerstvé, a nejbližší chladicí box tam tak u toho, tam. Ještě přes takové jakoby chladicí boxy, kde občas bývají ta kuřata, tak tohle.
1: Tak tam budou polévky.
0: Cirka půl, ale prostě řiď se ovocem a zeleninou a potom se podívej, tam je vchod, tady je ovoce, zelenina, tady je pečivo, tu ne, ale tady je ten box a tam je objevíš, jo?
1: Jo. Tak jo, tak uvidíme, bude to tedy v přímém přenosu, jinak kdybyste nevěděli, kde najít polévky, tak se bavíme o obchodním domě tady na Francouzské v Ostravě Porubě.
0: Jo, a jakože chceš, aby tam nějaké podpisy ještě rozdat, no tak to se potom zdržíš, děvucho, ano,
1: ne.
0: Přesně tak.
1: Ale tak jako když už o tom mluvíme a vlastně to nikoho nezajímá, tak aby to aspoň k něčemu bylo, ne? A
0: myslím, že 50% věcí, které říkáme, posluchače nezajímá, ale hlavně, že víme, že Lenča půjde na Francouzskou ulici. Bude to ta divná dáma u polívek, no. Milane.
2: Čas. Horoskopy na dnešní den.
3: Středa bude z pohledu hvězd obdobná jako den předchozí. Na nebi převládají stále hvězdné aspekty souladné vítané. Samozřejmě musí zde i něco skřípat a to budou především vztahy milostné. Naštěstí se častěji bude projevovat naše vrozená moudrost a také by nám měla fungovat intuice. Co se týká jednotlivých znamení, tak blíženci by měli pociťovat větší nervozitu a podrážděnost. Báhy budou momentální tlaky zvládat jen díky nastavenému řádu a disciplíně a hodnářům by se mohlo dařit na kratších cestách. Ryby budou poněkud doplácet na svou zvýšenou citlivost. Štíři se mohou těšit na větší přízeň opačného pohlaví a raci mohou mít tendenci k neustálému stěžování si. Býci na rozdíl od většiny znamení budou v klidu a v pohodě. Pany by měly být především praktické, pragmatické a kozorohům se budou nabízet nové možnosti pro seberealizaci. Střelcům půjde vše okolo docela na nervy. Lvy mohou mít tendenci vylétávat jak čertík z krabičky a berani v sobě pocítí větší tlak a napětí. Hvězdnou středu... Rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas Milan Gelnar. Hity, které milujete.

0: Nejenom Ludmilám, ale taky Lolám, hezký svátek všem posluchačům Rádia Čas, krásné ráno, případně dobrou noc, záleží, co zrovna děláte, je 6.25, no a Lenča takový nějaký 10 minut zpátky udělala takové dramatické, a podobně. Já jsem myslel, že reaguješ na to, že máš hlad, protože to mi opakuješ v každém vstupu.
1: Ano, mám hlad.
0: V každém případě ty skoukala do počítače, takže co je nového?
1: Letem světem internetem, já asi tu zprávu přečtu tak, jak je. Uh-huh. Já k tomu totiž jinak nemám moc slov. Uh-huh. Jo. Bizardní případ řeší thajská policie. 51-letý muž měl podle dostupných informací vlézt do sousedova jezírka, kde se měl nevhodně sexuálně chovat ke koji kaprovi.
0: Jo, já už.
1: Incident údajně zachytila bezpečnostní kamera a muž byl následně zatčen. Policii měl tvrdit, že do jezírka původně vstoupil, aby se ochladil. Víš, co je koji kapr?
0: Vím přesně, on má takovou tu bílo-oranžovou barvu.
1: A je velký.
0: Různé tvary a je velký. Já to asi nemůžu moc komentovat. Protože včera jsme si dávali s kamarádem nějaké staré masterchefy a ti bobci tam měli zpracovat čerstvé ryby. Některé byly opravdu obrovské.
1: No.
0: A Martě kamarád mi říká, že já jsem stejný, mě by zatkli taky, a on mi říká, ty se bojíš takových těch tvorečků, že jo? Takže kdyby něco s tebou plavalo, ty bys nevešel do rybníka, protože by tam plavalo něco takového. No a já jsem potom reagoval, že bych vešel, ale zbytek už neřeknu.
1: No tak to řekni.
0: No,
1: že bys vešel tam, kde jsou kapři koji.
0: No, tam byly větší rybičky tam, co vařili v Masterchefovi, tam jako bys ani nemusel nějak jako na sílu. Prostě, já říkám, je lepší některé věci nekomentovat, jakože pánovi rozumí, a on dostal za to trest?
1: Ano, dostal za to trest, každopádně zase mě baví komentáře na Facebooku, aha, jo. Že protože ten kapr se jmenuje koj, uh-huh, jo, takže prý po téhle anabázi ho přejmenovali na koitus.
0: Naprosto chápu, ale teď, když jsem to zmínil a podobně, nikdy bych nešel, protože já všeobecně nemám rád jakoby takový, když mě něco narušuje tu osobní zónu. Ty jsi dávala někdy, ať už v plavkách, nebo třeba na hulata, právě jako v nějakém to přírodním koupališti, plavání, a zvládáš to?
1: Jo, a nás i oďupkávali rybičky, ale no, malé rybičky.
0: Právě jsem tam jako, teď myslíš při nějaké péči o nohy, nebo tak?
1: Ne, my jsme byli v Thajsku, jak jsme byli v jednom národním parku, nebo prostě u vodopádu, a oni tam byli. Takové ty...
0: Gararufa.
1: No a oni tě oďuvkávají a je to extrémně příjemné a některé ale dokážou fakt i hodně ďobnout. Tak to jsme tam, toto máme i video, jak jsme seděli v té vodě, oni nás oďuvkávali. Ale byly maličké. Uh-huh. To nebyl kojkapr, který by nás jako někdo...
0: Jo, ale tento. Asi člověk dopředu ví, že tam jsou, tam jde spíš o to, že si člověk plave a najednou opravdu buď to se něco o něho otře, anebo do něčeho narazí a tak, no.
1: To
0: tak
1: nemám jako, ráda.
0: To se
1: bojím. Říkám,
0: no právě, jo.
1: No, já bych se kojkapra lekla celkem, no. Ale rádě ne. Ráďa by tam skočil taky za pánem.
0: Já nic neříkám. Jinak kdykoliv třeba i v Thajsku online na cazradio.cz.
2: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuřetězovou pilu za 599,90 a akuvysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Až do 22. září. Parkside. Zvládnete to.
3: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
4: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na innogy.cz.
5: Datart uvádí Dny Merien.
6: Dny Merien, jo.
5: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. O 15% výhodněji nyní pořídíte třeba vybrané tiskárny a monitory pro práci i zábavu.
6: No to je sen.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Čekáte na nejvýhodnější čas, kdy koupit ojetý vůz?
8: Tak abyste ho nepromeškali.
7: V AutoESA máte záruku výhodné ceny a široké nabídky.
8: Garanci kvality i výhodného financování.
7: Vyberte si ze 6000 vozů v AutoESA právě teď a výhodně. Kdo na to jde
9: od lesa, koupí auto u ESA.
10: A raz, dva, tři, 4,21.
11: mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. Květák jeden kus s apkou za 19,90. A svijanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
12: Film Time na Rádiu Čas. Každý týden vás vezmeme do světa filmových premiér, nejlepších seriálů a zákulisních zajímavostí. Chcete vědět, na co vyrazit do kina nebo co rozjet doma na gauči? Film Time je vaše filmová jízdenka. Nezapomeňte! Vždy ve středu od 18 hodin v premiéře a v repríze v neděli od 9 hodin. Jedině na Rádiu Čas.
13: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Další muzika připravená, hity, které milujete, Lenča Radim, Rádio Čas a samozřejmě i dneska, tedy ve středu 16. září se vás budeme na něco ptát.
1: Dnešní téma dne, kdo byl v dětství váš největší idol? Tak Ráďo, kdo to byl?
0: U mě to byl asi svět muziky, já byl na ty zpěvačky, na ty české a zahraniční zpěvačky a podobně.
1: Takže už od dětství Barbara?
0: Ne, Barbaru jsem si objevil až jako v rané dospělosti, tak samozřejmě v 90. to si dodnes pamatuju přesně, to naši byli na takové té pravidelné návštěvě u známých, u bývalé kolegyně a vždycky dospěláci jako nějaký ten drink a hodně se povídalo a já jsem skončil v obýváku a tam nechápu dodnes jak, se dávalo přenos z turné Madony, Blonde Ambition, to bylo to slavné období kolem s Madonou v posteli a podobně a malý 11letý Ráďa to viděl a úplně jsem se z toho pos a podobně. Yeah. Takže ty další roky to bylo hodně divoké, hodně divoké, vlastně věděl jsem o ní úplně všechno. No a z té české sekce to si pamatuju, já nikdy nějak extra neměl jako plakáty a podobně, jo. To tam zůstalo ještě v pokojíčku po ségře a tak dál, ale to jsem byl už od dětství Zagorovec. To si dodnes pamatuju, to nebyla deska, ale kazeta, Světlo a stín, to je ten obrázek, co mám vytetovaný pod kůží. A já jsem se jako malý divil, proč na té desce s tou jednou paní zpívá tolik žen, protože ona měla různé výrazy, jak jako používala takové ty šanzonové projevy občas a tak dál. Takže to bylo ono, no. Žádný sport, herci taky tehdy moc ne.
1: Ne.
0: A-a. Já si pamatuju, že my jsme se ptali zhruba před rokem a u tebe to bylo takový ten, že jo, ty pozdní devadesátky nebo půlka devadesátek, takže jsi mi říkala dokonce nějaký interprety, které jsem neznal.
1: Tyjo, já jako přemýšlím, jestli
0: to byly idoly přímo,
1: idoly,
0: jakoby.
1: No.
0: Jenomže jsi mě měla ráda.
1: Jenomže jsem je měla ráda, ale že bych úplně, jo, tak já vím, že jsem měla plakát, že jo, když bylo interview s Upírem, tak prostě Brad Pitt a Tom Cruise, no tak jsem byla úplně hotová, že.
0: To já byl lestatovec teda.
1: No, a pak úplně jsem zbožňovala Johnnyho Deppa. Úplně tady ta vlna mě prostě, tady ta trojice, svatá trojice mého mládí, ano, přesně tak. No a potom jsem teda ujížděla hodně na Michaelovi Jacksonovi, no. To mě bavilo hodně.
0: No, tak to už se dá říct a podobně. No. A tak jako co jsi spíš jela, za vás už byla CDčka, že?
1: No.
0: Jsi tam jako byl ten přelom a ta první CDčka a tak dál, jo?
1: No, CDčka, my jsme měli Walkman ještě.
0: A hlavně člověk si pamatuje ještě tu dobu a to s těmi idoly souviselo, kdy byla taková ta hitová rádia a člověk s tím magičem ještě seděl a čekal na tu svou písničku, jak se ji nahraje a někdy se vztekal, když mu do toho ti moderátoři mluvili a tak dál, ano.
1: Já jsem ty moderátory nesnášela. Mm-hmm. My jsme měli staré rádio v kuchyni u nás doma, ještě s rodiči a tam přesně, když mi do toho začal ten moderátor mluvit, tak já jsem myslela, že úplně...
0: Takže jsem měl taky jako nějaké svoje oblíbené písničky, které jsem se pouštěl do toho, no a poslouchali jste a já, no, bitch, a podobně.
1: Takže a zase tak. Budu čekat 3 hodiny, než to zahrajou.
0: Já myslím, že se plní Facebook, nicméně WhatsAppové poprosíme, ať se taky vyjádří, 7766 12800, klidně i audio zprávou, o jak chcete. Jo, tečka. Aha, jo.
1: Já myslím, že to je tečka.
0: Jsi měla zamyšlenou. Ano, je to tečka.
2: Čas. Radio Čas.

0: Chceš si trošku zahudrat?
1: Chci.
0: Chceš si tak zahudrat? Jo, to ideální stav, jenom připomínám, Lenča si zapomněla snídaní.
1: Ano.
0: Což napravíme do 20 minut, ale v každém případě teď je ve stavu, jako kdy bude hudrat velmi ráda a podobně. Ano. Další takový jako ze života, jak je to právě o tom člověčenství, ale z obou stran, jo? Slyšela jsi o, počkej, jak se jmenuje, tato dáma, ty se na ní koukal, Katy? Katy, ať to řeknu správně, ta si zaslouží jméno, Katy.
1: Katy.
0: Katy je z amerického státu Missouri a je z takové malé obce, která má asi 300 obyvatel. A ona prakticky všem místním, jo, vaří snídaně. Vzniklo to za covidu, protože všichni se chodili napájet a jíst na místní čerpací stanici, což bylo tedy velmi omezeno nějakých 5 roků zpátky. Tak ona jim začala jakoby připravovat snídaně a stala se z toho tradice. Teď jim občas třeba na internet dá, jako co bude chystat. A opravdu, já nevím, 3/4 celé obce jí u ní. No a teď přišel dopis, že pokud to nenechá, samozřejmě od vyšších instancí a úřadů, že pokud to nenechá, tak přijdou tučné pokuty.

0: Nikola.
1: Jak to vidí Lenča?
0: Jak to vidí Lenča? No, takže, my máme podobnou situaci v Příboře.
1: Jaké? Mm-hmm. Tam je taky takový dobrák nějaký?
0: No, tam, jako, tam je naprosto geniální spolek Luna, mm-hmm. Volnočasové aktivity pro děti, kterou vedou holky, srdcařky, ale jako neuvěřitelné, úžasné dámy. A vždycky, myslím, že je to 31. října, pokud se nepletu, tak je Halloween, že?
1: Ano.
0: Ano, a vždycky na Halloween se v Příboře zavírají piaristické zahrady a je tam připraven bohatý program pro děti, který celý dělá ta Luna, ty dámy. Oni se vždycky oblečou prostě do nějakých jako kostýmů, jsou nádherné, úžasné a do toho každý rok dělali to, že napekli takové děsivé dobrůdky, že třeba prstíky, cupcakey s...
1: Jsou ty halloweenské recepty, přesně
0: jo,
1: tak, ano, mozky.
0: Jo, mozky, ano, přesně. Ano. Nádherně to vypadalo, oni to ty holky dělají ve svém volném čase, jo, to není žádné, že ti to prostě někdo zaplatí.
1: Můžeš si tipnout?
0: A mají tam, a když to jako rozloží, tak tam mají 0,0, prostě jim přispěješ na suroviny, ale můžeš si koupit ten prstík, tu dýničku a tak, a je to prostě geniální. No a tipni si.
1: Hygiena?
0: Mhm.
1: Hygiena.
0: A nesmí.
1: No, jako vůbec.
0: Letos nesmí.
1: Stopka, mhm. Mhm. Dobře.
0: A je to jako, no, tak asi tak bych to řekla.
1: Tak slovíčko byrokracie se skloňuje i v tom mém článku, co si budeme a podobně.
0: Protože si vím, že dřív normálně ne, napečeš prostě buchtu a pozveš sousedy, tak jako co, že?
1: Tak to de facto, ale jako, chápeš, že bys musela jakoby, po všech barácích lozit a podobně, že jo? To je stejné, ale úplně jako když jdeš, já nevím, máma jde sousedce udělat hlavu takzvaně, máma je kadeřnice a ona jí pohostí bábovkou a tak.
0: A už by měla problém, že? Mm-hmm. No, takže letos nebudou prstíky a nebudou cupcakey a nebude nic.
1: Dotyčná Katie, protože jak slyšíte, mluví se o státě Missouri i na rádiu Čas, centrála v Ostravě a podobně, se spojila se s ní jedna právnická organizace, takže poradila jí nějaké fígle. Ale pozor, je to pořád tak 50-50 a ještě se pořád neví, jak to celé dopadne. Jo?
0: A navíc podle mě pořád budeš v šedé zóně a mně přijde, že je jako šílené. A to není první případ, my tady občas taky najdeme nějaké jiné příběhy. A přijde mi fakt úplně šílené, že za dobrotu, jak kdyby na žebrotu, že děláš něco pěkného. To je ten, je to bylo v Česku, tak pojďme hutrat. Byl nějaký ten požár a pán vyletěl se svým soukromým letadlem a hasil. A pak dostal pokutu. Slyšel jsi to?
1: Jo, pamatuju si to, ano. Tak jako už je to zasuté v šuplíku, stalo se, ale tak, pamatuju si to.
0: No,
1: přesně,
0: takže tak. To je svět. To je svět.
1: Dámy a pánové, seznámí vás hladová žena.
2: Hity, které milujete.

0: Ranní pozdravení za Radio Čas, za Lenču a za Radima. Jedna taková ze života, možná, že to máš podobné. Spousta mých kamarádů, no hlavně kamarádek, se tedy rozrodila a podobně. A pokud hlavně mají sociální sítě, což většina ano, tak většinou sdílím, jako horko těžko někde schání a potom strašně jsou vděční, tak hned označují a tak dál. Místa, kde by se mohli vyřádit se svými potomky, anebo potom, když ti potomci odrostou, tak už oni sami, jo, kdyby mohli rozvíjet ty síly. Tak prosím vás, pokud posloucháte teď Rádio Čas, my máme jednu takovou srdcovku. Ona je spjatá i s tou naší velkou časáckou rodinou, takže dáváme ruku do ohně za to.
1: Je to Didy svět, jinak určeno pro děti od roku a půl do tří let, tedy pro malé objevitelé. Startuje v Ostravě už 21. září projekt Patlárna, což je hravý kroužek plný barev, vody, pěny, rýže i dalších materiálů. A já, když jsem to četla, jo, já bych to chtěla pro dospělé. Protože tady si děti budou rozvíjet smysly, motoriku, prostě spoustu věcí, které potřebují pro svůj zdravý růst, taky kreativitu. Tahle patlárna bude probíhat každou středu od 16 hodin a více informací a přihlášky najdete na didysvět.cz a já chci něco takového pro dospělé.
0: Já jenom připomínám, že Lenča to myslí tak, že by měla být ta dospělá patlárna v jiné dny nebo v jiné místnosti. Není radno, aby třeba pánové někteří přišli si hrát s dětmi, jo, a podobně. Ne. Takže tak, jo, toto bude odděleno, necháme si to patentovat. Ano,
1: ale víš, jak je to uvolňující. Já jsem dělala dřív keramiku a když do něčeho patláš, to je úplně, to je jak meditace.
0: Občas některé věci vysvětluješ, jako že úplně nevím, o co go. Ano, vím, jak je to uvolňující, přesně tak. Ano.
1: Prostě něco patlat, já bych něco zapatlala.
0: Tak ty si za chvilku posledně skočíš do obchodu,
1: no.
0: Dáš si tu polívku, kup si i kaši a místo tu kaši to, šmarach, co kafe, místo toho, aby jsi snědla, tak si ji rozpatlej.
1: A kde? To by paní Lada neměla radost. A to není kreativní, to chce barvičky, to chce prostě patlat, hatla patlat prostě.
0: Počítám taky, už jenom 9 minut a v obchodě otvírají. To nejpodstatnější pointa toho všeho didysvět.cz, kde ten program mají ještě mnohem a mnohem bohatější. A mimochodem, pokud se nepletu, tak i právě takovou tu možnost zabavit děti, když si potřebujete nakoupit, protože ta centrála, jestli se nic nezmění, je vlastně kousek od ostravského globusu. Jo? Takže tak, posíláme dál stejně jako hity, které milujete.
2: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Nyní okurka hadovka kus za 16,90 a Gambrinus originál 10 půl litru ve skle za 12,90 do 22. září ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
3: Někdy je big prostě big. Big může znamenat obrovský, jindy zase gigantický. Někdy je big přesně to, co potřebujete. Dacia Bigster. Velký kufr, velké střešní okno, velký hybridní motor a za malou cenu. Navštivte do konce září firemní dny Dacia a využijte výhodné podmínky pro podnikatele. Dacia Bigster nově i s pohonem hybrid 150 4x4.
4: A zadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
6: A je to tady. V Třinci otevíráme novou pobočku Innoji. Máme pro vás hned 3 důvody, proč nás navštívit. První, dostanete dárek na uvítanou. Druhý, zjistíte, jestli můžete za energie platit méně. Třetí, když uzavřete novou smlouvu na plyn či elektřinu, získáte slevu 20%. Tak se u nás stavte. Nová pobočka Innoji v Třinci je v ulici Poštovní. Těšíme se na vás. Innoji.
7: Hledáte práci? Přidejte se k Maxion Wheels v Ostravě. Skvělé peníze a benefity. Maxion. Na vybrané pozice do konce září náborový příspěvek 50 000.
8: Volejte bezplatně 800 800 872. Tradiční hrnčířský jarmark v Kunštátu 19. a 20. září. Jedinečná přehlídka hrnčířského řemesla se zajímavým kulturním programem. Objevte krásu ručně vyráběné keramiky, potkejte se s jejími tvůrci a užijte si víkend vonící hlínou a ohněm. Těšíme se na vás v Kunštátě 19. a 20. září.
9: Proti slunci to je ono. Spolehni se na Impono. Žaluzie, rolety, markízy i pergoly značky Klimax. www.impono.cz
10: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze ihned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
11: Rádio Čas. Dobré ráno.

0: Za 2:07 ranní čas, rádiem čas, čerstvé informace má pro vás Honza Gavelčík, máme tady ještě zpětnou vazbu a to rádi připomeneme, zmínili jsme naši srdcovou záležitost, protože takhle, jako co si budeme povídat, rádio čas je většinou pro dospěláky, ale myslíme i na vaše děti, případně vnoučata, takže ještě jednou didysvět.cz, který startuje vlastně hned po víkendu takzvanou patlárnu, plnou toho prostě takových těch úžasných podnětů pro kluky a holky, ať se zabaví a zareagovala nám posluchačka Pavlínka.
1: Tak já teda plně souhlasím s tou patlárnou pro dospělé, akorát by měla být ta místnost trochu odhlučněna, protože nejenom hatla patla, ale člověk, když si u toho pořád ještě aj pořádně zakřičí a vydá ze sebe to, co potřebuje, hlavně třeba špatnou náladu, nebo ho někdo naštve, tak tam se zařve, vypatlá, ale nepotřebuje ani doktora. Takže beru, jdu do toho.
2: To je pravda, jak se jmenuje posluchačka?
0: Pavlínka.
2: Pavlínka. Pavlínko, já naprosto souhlasím a teď jsem ještě, vy jste mi normálně vnukla inspirace na patlárnu pro dospělé. Já bych dokonce udělala i patlárnu pro ženy.
0: Pojdej.
2: By byla oddělená. Byly by tam muži, jo, měli by samozřejmě trenýrky, jo, to by mohli mít, aby to nebylo nějaké teda úplně lascivní, ale byly by jinak nazí, měli by ty trenýrky a ty by si mohl popatlat barvou toho muže.
0: Mm-hmm, to znamená, aha, tak jo, dobře.
2: To bys tak jako patlal.
0: Lascivný to je a stejně bys patlal hlavně tam, že jo?
2: Podle mě by to bylo uklidňující.
0: Proč ne naopak?
2: Počkej, ne, tam bych nepatlala, já bych patlala všude mimo, to by bylo zákaz.
0: Ale proč ne naopak?
2: Jak naopak?
0: Patlárna pro muže.
2: Ale tak vy patláte furt něco.
0: Mhm. A dobře, tak to je zvláštní, že to nikdo nevymyslel. A propo, Pavlínko, to, co říkáte, v Asii je běžné, kde jsou opravdu speciální v uvozovkách bary, kde si zaplatíte a buď to se v nějaké místnosti vyřvete, anebo dokonce tam máte propriety, třeba staré vázy nebo levné nějaké vytvořené proto a doma je si regulárně porozbíjíte, nebo třeba staré televize a tak dále.
2: Ale to je i tady. Crash room se to nějak jmenuje, nebo
0: no
2: tak
0: vidíš,
2: nějak.
0: Se,
2: no, je to i tady.
0: Patlárna je, jenom si ji najít.
2: No ale tak jako ale tam rozbíjíš, tam nepatláš.
0: Bože můj. A nechceš začít podnikat?
2: Hele, ale já myslím, že taková patlárna pro holky by měla fakt úspěch.
0: Já si myslím, že první den, no dobře. Lení, je 7 hodin, můžeš si jít nakoupit jídlo.
3: Řekneš správnou větu a peníze jsou tvoje. Zapoj se do soutěže Zlatá věta na rádiu Čas. Poslouchej vysílání, zvedni telefon a vyhraj si peníze na ruku. Registrace na www.časradio.cz. Zlatá věta. Jeden telefonát, jedna věta a výhra je tvoje. Zlatá věta rádia Čas. Hodně štěstí ve hře přeje Topstone. Svět kamenných koberců, litých podlah a gabionů pro váš moderní domov a zahradu. Topstone.cz. Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava. Českého specialisty na Subaru. Subaru-opava.cz.
4: Hity, které milujete. Čas.
5: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
6: Vážně? A co umí?
5: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
6: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland-extra.cz. Kaufland.
7: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varní robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
8: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
9: Optika Patria v centru Místku. Největší výběr dětských brýlí ve všech barvách. Optika Patria.cz. Ráda se tam vracím. Dana Syslová.
10: Vzrušující podzimní večery? To jsme my. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.
11: Hi, a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profi servisu. DD Bike.cz.
12: Ahoj, tady Sagvan Tofy. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
13: A vemte sebou i děti, já tam budu taky, tak čuzbu z autobus.
12: Jedeme za vámi, jsme vaše děti ráje.
14: Vstupenky na dětirájetour.cz.
13: Bude vejdán.
15: Zdržet se můžeme v Ostravě na Mariánskohorské ulici ve směru do centra. Před Jirskou osadou se tvoří kolony. Nehoda dvou aut nás potrápí v Otrokovicích v ulici Objízdné. A s komplikacemi musíme počítat i v obci Zborovice na Kroměřížsku. V ulici Sokolské tady probíhá oprava vozovky.
3: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
15: Dobré ráno, posloucháte Rádio Čas. Tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. Tlak na zaměstnance roste, tempo je dlouhodobě neúnosné. Podle televize LTV Plus se koncem pracovního týdne cítí polovina pracovníků vyčerpaná, a to fyzicky i psychicky. Téměř pětina si tak připadá každý den po práci.
3: Morava aktuálně.
15: Už za pár dnů nás po roce opět čekají dny na to. Návštěvníci uvidí bezmála 80 vrtulníků a letadel ze 14 zemí. Hlavní lákadla zhrnul předseda pořádajícího spolku Jagello 2000 Zbyněk Pavlačík.
16: Já se těším na britské Red Arrows. Je to i Německo, kdy k nám dají na statiku raritu vlastně největší, myslím si, vrtulník jako dopravní, nebo je už jeden z největších na světě, CH-53, který tady nikdy nebyl. A potom také ve vzduchu německá Luftwaffe předvede ikonický letoun změnitelnou geometrii křídel Tornado. U nás bude mít premiéru nejmodernější letoun C-390 Millennium, pak to bude i systém protivzdušné obrany Spider.
15: Organizátoři taky potvrdili velké překvapení, a to průlet dvojice nadzvukových amerických bombardérů B-1B Lancer. Zlínský kraj podpoří rozvoj obcí. Na vesnice, které mají od 2 do 5 tisíc obyvatel, přispěje bezmála 26 milionů korun. Peníze rozdělí mezi 11 projektů. Zamíří například na rekonstrukce škol, tělocvičen a místních komunikací.
3: Rádio Čas, sport.
15: Hokejisty Třince čeká další extraligový zápas. V rámci Tipsport extraligy oceláři už tento pátek přivítají brněnskou Kometu. Páteční zápas se hraje v třinecké Verk aréně od 17 hodin. Dneska se můžeme těšit na sluníčko, obloha bude skoro jasná až polojasná, k večeru ale můžou přijít přeháníky a taky bouřky. Nejvyšší teploty se mají pohybovat až kolem 25 stupňů Celsia. Tolik zprávy, po 7 hodině pokračuje středeční Dobré ráno Moravo na Rádiu Čas s Radimem Sobislavem Bednářem a Lenkou Líškovou.
4: Rádio Čas, hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.
0: Na co se dneska ptáme na Rádio Čas, to vám prozradí posluchačka Eva, která krásně ukázkově na WhatsApp Rádio Čas nahrála toto.
17: Ahoj, tak můj idol byla Natalia Oreiro. Co se týká zpěvaku a co se týká herců, tak byl Dylan z Beverly Hills 920. Ahoj.
0: No, přesně tak, idoly, takové to, které jste byli schopni si někde namalovat do památníčku, vylepit plakáty doma i přes zákaz maminky. Prostě vzpomínejte, ať už to bylo před 5 nebo 30 lety. Facebook i WhatsApp rádi je často jistí. Dobré ráno, Moravo.

0: Před malou chvílí jsme zažili, a na to nebyla žádná dramatická pauza, jo, to byl opravdu regulární výpadek na snídani, přesně řečeno Lenča, která si potrpí, co by ranní dvojka Rádia Čas na dobrou krmi, prostě nějaká ta hutná kaše nebo zdravá polívka po ránu, tak si snídaní zapomněla, slyšel jsem to od 6.00, takže čekali jsme na 7.00 a Lenča vyběhla opravdu tady za roh do krámu, aby naplnila bříško a tím pádem se trošku uklidnila a já měl klidnější pracoviště. Já to typoval, že plus minus 10-11 minut, takže dávám si tak jakože ještě 1-2 minuty a uvidíme, kdy dorazí, jestli to bude v 9, tak jsem se teda sek. V každém případě můžeme to sledovat přímém přenosu, kdyby se nám zdržela hodně, tak jí zavoláme a zjistíme, co a jak a co jí zdrželo. Já doufám, že jsem jí logisticky navedl dobře a že neběžela úplně jinam. Vám všem ještě nenapapaným, anebo naopak těm, kteří máte na talíři nějakou dobrotu, bon appetit. K tomu další vydatná krmě, nezapomeňte dneska až 6, mimochodem já ukazuju 3, počkejte takhle, dneska až 6 kol zlaté věty, pro vás zaregistrované můžete vyhrát až 1000. A já vám možná ještě neoprášil anebo nepřipomněl, jaká ta aktuální zlatá věta je, že jo? Rádio Čas mi dělá hezčí den. Ježíš, já doufám, že ano. Takže ještě jednou, Rádio Čas mi dělá hezčí den a buďte ve střehu, třeba i tuto hodinu.
1: Naladit, zesílit, nastartovat den. Radim a Lenka. Dobré ráno, Moravo. Na Rádiu Čas.

0: Už je to tady.
1: Takže 11 minut.
0: Plus minus 11 minut na ano. To, abychom si zaběhli, a to máme teda fakt štěstí, že máme velký krám de facto za barákem. Jenom připomínám, posloucháte Rádio Čas a Lenča si doběhla pro snídaní, bo zapomněla.
1: Ano, a jsem úplně šťastná, nejenom, že dnes už nebudu teď, až si ohřeju polévku, nevrlá, ale nakoupila jsem si i do zásoby, tedy jsme připraveni na další dny, že se to nebude opakovat.
0: Když pomineme klasicky pokles glukózy, když pomineme třeba genetiku, já jsem koukal, proč vlastně ta podrážděnost je, když prostě jako toto jídlo není, a když právě poklesne ten cukr, tak se vyplaví stresové hormony, jo? Adrenalin a kortizol, a teď opravdu cituju, já to zažil, můžu potvrdit, ty spouštějí reakci bojuj nebo uteč, která v nás vyvolává napětí, nervozitu a zlost. Ano.
1: Ano. A jako samozřejmě já jsem byla zastáncem různých půstů a odpírání si a podobně, ale musím říct, že s věkem, že potom, když už ta dáma jde do takového zralejšího období, což já teď jsem, tak ten hlad snášíš ještě mnohem míň, že fakt potřebuješ tu pravidelnost.
0: No, tak prosím tě, já pustím horoskopy, ty si běž ohřát tu svou báječnou krmi. No a za chvíli další muzika, nezapomeňte Zlatá věta až 6krát a taky se trošku pobavíme pohledem do kalendáře, jako speciální host dorazí Honza Gavelčík.
2: Rádio Čas. Horoskopy na dnešní den.
3: Středa bude z pohledu hvězd obdobná jako den předchozí. Na nebi převládají stále hvězdné aspekty souladné vítané. Samozřejmě musí zde i něco skřípat, a to budou především vztahy milostné. Naštěstí se častěji bude projevovat naše vrozená moudrost a také by nám měla fungovat intuice. Co se týká jednotlivých znamení, tak blíženci by měli pociťovat větší nervozitu a podrážděnost. Báhy budou momentální tlaky zvládat jen díky nastavenému řádu a disciplíně a vodnářům by se mělo dařit na kratších cestách. Ryby budou poněkud doplácet na svou zvýšenou citlivost. Štíři se mohou těšit na větší přízeň opačného pohlaví a raci mohou mít tendenci k neustálému stěžování si. Býci na rozdíl od většiny znamení budou v klidu a v pohodě. Pany by měly být především praktické, pragmatické a kozorohům se budou nabízet nové možnosti pro seberealizaci. Střelcům půjde vše okolo docela na nervy. Lvy mohou mít tendenci vylétávat jak čertík z krabičky a berani v sobě pocítí větší tlak a napětí. Hvězdnou středu, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas Milan Gellner.
2: Rádio Čas.

0: Krmě nejenom na talíři, v tom případě dobrou chuť, ale taky hudební s Lenčou a Radimem na rádiu Čas.
1: Už je dobrý.
0: 7.20, Lenča se krmí, mimochodem ano, to je moje oblíbená taky, to mám taky rád, ano. V každém případě dneska se vás ptáme, jenom Leni připomeň.
1: Jestli jste měli v dětství nějaký idol a jaký?
0: Přesně tak, takže vzpomínejte na Facebooku, na WhatsAppu, můžete psát, namlouvat. Někdy, když máme ty idoly hodně rádi, konec konců třeba pokud jste viděli film Osobní strážce, tam je taky tato tématika, tak se z nás stávají otravové a v nejhorším případě i stalkeři.
1: Ano.
0: Jižní Koreu si zaznamenala?
1: Ne.
0: Řeknu to takhle, když to dojde hodně daleko a ten stalker opravdu otravuje tak, že skončí u soudu a dostane elektrický náramek, tak Jižní Korea má pro 400 obětí, kteří se opravdu s nimi užili své speciální aplikaci. A v té aplikaci pro změnu můžete sledovat, kde ten váš stalker zrovna je. Jenom jediná podmínka, musel být odsouzen a jako mít ten náramek. Takže pro 400 lidí tahle ta jakoby přepichová možnost teď si to vyměnit.
1: Ale taky já myslím, že když máš někoho, kdo tě stalkuje, tak potom ho ani nechceš moc sledovat. Ale je dobré vědět, kde je, aby tě třeba neobtěžoval znovu.
0: No jenom druhá strana prostě najednou si uvědomí, jaké to je, když právě víme, i když třeba ani nechceme, aby druhý straný. Tak, vlastně to, takové to stalkerství občas zažíváme i reálně v partnerství a tak dál. Že?
1: No, přesně.
0: Občas nechceme. No.
1: Tak. Takže to je. Za mě je to dobrý nápad, to je dobrá taková vychytávka.
0: Palec nahoru, já tleskám, no. Já doufám, že oni jsou hodně popředu, že možná to bude víc než číslo 400. Tak. Jinak tedy, Leni, krm se, máš spoustu času a potom, až budeš plná, jak se tomu říká?
1: Čočky.
0: Myslel jsem živin a minerálů, tak uvidíme, jak to zafungovalo na mozek, protože se budu trošku ptát a ty společně s Honzou budete odpovídat.
1: Jo, se trošku bojím, jestli se mi neodkrví mozek tady po té polévce, ale.
0: Máš tam ještě dvě?
2: Takovou show jinde v Evropě nenajdete. Už 19. a 20. září ovládnou letiště Leoše Janáčka Ostrava, dny NATO a dny vzdušných sil armády České republiky. Přijďte zažít největší bezpečnostní show u nás. Zve vás Rádio Čas. A na místě si zapněte online rádio Dny NATO.
3: Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás. A Rigat.cz, military a outdoor vybavení pro každou misi. Najdete nás online i ve třech prodejnách, Semily, Ostrava, Olomouc. Rigat.cz, hrdý partner NATO Days.
4: Partnerem je Mamet.cz. Pozvedneme vás všude tam, kde se jen tak nedostanete. Mamet.cz, půjčovna vysokozdvižných zvedacích plošin pro kutily i firmy. Mamet.
5: Hity, které milujete. Radio Čas.
6: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuřetězovou pilu za 599,90 a akuvysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Až do 22. září. Parkside. Zvládnete to.
7: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
8: Tak přijeďte do AutoESA.
7: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
8: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
7: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc a to i hned a v hotovosti.
9: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.
10: Datart uvádí Dny Merien.
11: Dny Merien, jo.
10: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. Exkluzivní slevu jsme nyní nalepili i na špičkovou televizi TCL s reproduktory Onkyo a Dolby Atmos.
11: No to je sen.
10: Datart, opravdový elektrospecialista.
12: Ahoj Evi, ty prý hledáš novou sedačku. A už jsi byla ve fáze? Tam ti specialistky na pohodlí s výběrem fakt pomůžou. Navíc se blíží Dny Merien. Během nich ve fáze získáš slevu 20% na vše a při platbě kartou Mastercard 3% navíc. Akce končí už v pondělí. Tak do které prodejny vyrazíme? Když kvalitní sedačku, tak od fáze. Více na pháze.cz.
13: Hustý. Hustý milkořický jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. Třikrát více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořický jogurt je naše superstar. Na to ve mlžičku.
14: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. tento týden u nás. Kuře bez drobů kilo za 49,90. Květák jeden kus s apkou za 19,90 a svijanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
15: Svatováclavský hudební festival opět hostí britský vokální fenomén Wash 8. V ostravském evangelickém kostele rozezní ve čtvrtek 17. září program Give Me Your Stars. Nabídne i VIP kategorii zaručující nejlepší vstupenky a příjemné večerní setkání s umělci. Více na www.shf.cz.
16: Domov Slunečnice Ostrava hledá do svého týmu všeobecné sestry.
17: Nabízíme smysluplnou práci za školení, stabilitu, 6 týdnů dovolené, příspěvek na stravování, penzijní připojištění a další výhody. Pomozte nám vytvářet domov, kde se naši seniori cítí bezpečně, respektovaně a důstojně.
18: Více na domovslunečnice.cz v sekci kariéra.
19: Babí léto na Skalku přináší poloviční ceny vstupného. Užijte si naplno minizo, dinopark, kolotoče, mega zipline i víkendové programy a za polovic. Více na skalkaostrava.cz.

0: Mně je tak krásně. Mně se udělalo úplně dobře.
1: Ježišmarja, to bude ještě teď, do zvuky budou.
0: Pozměnit. Dobré ráno, Moravo, posloucháte Radio Čas, hity, které milujete.
1: No, musíš vysvětlit.
0: A já jsem si dala horkou polévku a jsem z toho úplně nadšená, protože Ráďa mě pustil do obchodu, abych tady nebyla nevrlá.
1: Pointa je, nebo vlastně začátek toho bylo všeho to, že si Lenča zapomněla snídaní, ano, a dala nám to znát. Takže tělo už jako zpracovává všechny živiny. Jinak krásné dobré ráno. Připomínáme ještě rychle zlatou větu Rádia Čas. Ta zní: Rádio Čas mi dělá hezčí den. Mm-hmm. U Lenči by platilo polévka mi dělá hezčí den, ale je to Rádio Čas mi dělá hezčí den. No a doufáme, že se teď uděláme pěkný s kolegou Honzou Gavelčíkem. Honzi, ahoj.
2: Hezké ráno, no mě by to zajímalo, kde takhle brzy ráno prodávají polévku. Já miluju polévky.
1: Tady běžela do Ačka, běžela, no jasně.
0: No. Já ti ukážu.
2: Tam mají restauraci,
0: ne,
2: takhle brzy.
0: To je krabička. Oni mají krabičky a v tom je udělaná polévka, ale oni fakt v tom není žádný bordel.
2: Jakože není to takové to Ečko klasické.
0: Ne, vůbec.
2: No tak to jo.
0: No, já ti ukážu krabičku.
2: No tak to mi ukáž.
0: Je to skvělé.
1: Honzi, prosím tě, jak ty si teď vlastně v těchto dnech schopen vnímat nebo ne, protože ty máš velké finále o víkendu, kdy budeš dělat v roli moderátora další ročník Dnů na to. Myslím, že i to počasí by mělo být tak akorát.
2: Jo, já myslím, že to bude super. Budeme tam na letišti opět a myslím si, že to bude fajn. No, prožívám to skvěle a je pravda, že jsem vděčný za taky každý ten okamžik, kdy jsem sám a můžu se věnovat trošku té přípravě. No.
1: Tak jako nevytrhli jsme tě, nebo má to udělat?
2: Ne, teď je to v pořádku, teď jsem se těšil, protože teď jsem v práci.
1: Dobře, tak fajn. Podíváme se do kalendáře, mimochodem pro ty ještě neprobrané je středa 16. září.
3: Dobré ráno, Moravo. Víš, nevíš.
1: V roce 1817 nachází Václav Hanka takzvaný rukopis královedvorský s 14 lirickými básněmi, pravděpodobně z 13. století. Proč se o něm mluví nebo proč se o něm učí dodnes? Rukopis královedvorský.
2: No tak asi pravděpodobně byl natolik významný, že nás okouzlil.
0: To si nemyslím úplně. Já bych řekla, že bude nějakým jazykem psaný. Mm-hmm. Že tam záleží na tom jazyce, ale nejsem si tím jistá.
1: Já vám řeknu ještě jednu nápovědu, jo?
0: No.
1: Rukopis zelenohorský.
0: No tak já vím, tak oni jsou dva, no. Mm-hmm. To si pamatuju z té základní.
2: Kutnohorský a zelenohorský, že jo?
0: No to si pamatuju z té základní školy.
1: Si pamatujete, proč se o nich mluví pořád? Teorie jsou různé, takže jako...
0: A máš možnosti?
1: Ne, to byla ta nápověda druhá, rukopis zelenohorský, ano. Mm-hmm.
0: Tak protože byl jeden...
1: A obou se píše to stejné.
0: Jo.
1: A bádá to stejné.
0: Tak to...
1: A přesně, já mám deja vu, já jsem se vás ptal, mám pocit, že stejné dvojky přesně
2: nějaký před zásadní objev třeba.
1: Ha?
0: My si to nepamatujeme.
1: Tak já se ptám za rok zase, jo?
2: Jo.
0: Tak za rok, no.
1: I když jako některé strany tvrdí, že ne, tak oba jsou dnes považovány za padělky přímo z té doby, z počátku 19. století. No, že pánové prostě jako, de facto vyhrali sami.
0: Já už vím, ano.
2: Takže padělky, že někde obsali?
0: Napsali spíš.
1: Napsali, vyrobili.
0: Vyrobili.
1: No, že to vypadalo tak jako ze 14. století a podobně.
2: No. Takhle, no. Já už tomu rozumím, ano.
1: Tento den v roce 2001 hodně zabodoval za české barvy Tomáš Enge. Co se mu tento den podařilo?
2: No, to byl přece ten závodník ve formuli, ne?
0: Tak co mám dělat, já můžu jenom souhlasit.
1: Přesně tak, v barvách týmu Prost v Grand Prix Itálie na okruhu v Monze jel jako první a myslím, že i jediný český závodník pořád závod Formule 1.
0: V Monze jsem byla.
2: Wow.
1: Tak to je důležité. Opět jingle Lenka dodává. Před 60 lety v českém rádiovém éteru poprvé zaznělo jméno Járy Cimrmana. Já vám teď řeknu několik názvů her tohoto geniálního autora a vy mi ty názvy jenom opravíte. Ano?
0: Dobře. Můžeme?
1: Dobře, fajn.
2: Takže ne doplněvačka, ale oprava.
0: To je dobrý.
1: Chata na Mítince.
0: Hospoda.
2: Hospoda, ano.
1: Uřvaný bobeš.
0: Němý bobeš.
1: Fík.
0: Fík?
2: Fík?
0: To je dobrý, počkej.
2: Takže to bude nějaké jedno slovo?
0: Jako pes nebo něco?
1: Ne, aha, tak dobře, tak jako budu na vás hodný. Tak hruška.
0: Švestka.
2: To neznám.
1: Vodník z Liptákova.
2: Počkej, to vím, není to vodník, ale čekej, jak on je. No.
0: Posel.
2: Posel, ano.
1: České dudy.
0: Ale to je dobrý, to kdyby napsal. Víš?
2: Jakože dudy jako dudy, jak má holka dudy, nebo dudy jakože hudební nástroj?
1: No, prostě české dudy a je to špatně.
0: A je to české nebe.
1: Chorvatska. Takže úplně krásně. Dneska slaví 72 zpěvák Standa Hložek. Mě ale zajímá.
2: Tolik?
1: Uh-huh, je 54. No.
2: Ty jo, to bych neřekl.
1: Mě zajímá, s kým zpívá v téhle ukázce a jestli třeba poznáte, z čeho je ta ukázka, jo. Takže

0: Tak Iveta Bartošová.
1: Lenča tentokrát,
2: aha,
1: ano.
2: Já tam slyšel Báru Bazikovou.
1: No, a víte, kde ti dva se objevili na televizní obrazovce společně a spoustu s nimi řada tehdejších slavných zpěváků?
0: Prostě
2: možná... Jakém tom soutěžním odpoledním
1: pro
2: mládež?
1: A já vám rovnou prozradím, že to bylo zpracování slavné pohádky akorát v této jako zpívané formě.
0: Možná přijde i kouzelník.
1: Pohádky, slavné pohádky.
0: A proč zase je tady taková věc, kterou neznáme a není tam něco jako Kamarád do deště, prostě
1: a vy neznáte
0: holky z naší školky
1: věcí
0: a
1: podobně. Ty chceš fakt jako takové přiblblé otázky?
2: No.
1: Fakt jo? Fakt si budeš připadat chytrá? Že ty chodíš na hospodské kvízy, chytré kvízy?
0: Teď jsem dlouho nebyla. No tak počkej, takže...
1: Možná, že to nevíte, jo? Tak já vám
2: ne, to je strašně intelektuální, ale jako mě to baví.
0: A máš možnosti?
1: Co je na tom intelektuálního?
2: No, že je to takové vznešené.
1: Dobře, dobře.
0: Máš možnosti.
1: Vychází to z pohádky Tři zlaté vlasy děda Vševěda. A možná, že jste to neviděli.
0: A tak to je celá pohádka, ne? Tři zlaté...
2: Já to hodně neviděl.
1: Tohle dílko se jmenovalo jinak.
0: Tak to nevím.
1: Plaváček. Doporučuji, je to zážitek.
0: Plaváček?
1: Plaváček, no.
2: A tam se potkala Iveta Bartošová
1: v roli princezny,
2: v roli princezny se Standou Hloškem.
1: Ano, přesně tak. Král byl Pavel Bobek, královna Marie Rotrová.
0: Aha, to Laťka, si děláš srandu.
2: Ježiš, tak to mohlo být dobré.
1: Byla to televizní zpívaná pohádka.
2: A to byla nějaká parodie?
1: Prosím?
2: Jestli to byla nějaká parodie?
1: Ne, bylo to zcela navážno.
2: To Pavla Bobka jako krále, no dobře. Ale tak na to se schválně podívám teď.
1: Honza je ve formě.
0: To fakt existuje. Jo?
1: No jasně, no. Na tom vyrůstá, jo.
0: Tak jo.
1: Plaváček.
2: A Standa Hložek jako princ, no tak to je geniální.
1: Jako plaváček.
2: Aha.
1: Tento den... Tak. Představili v Brně zbrusunový vůz Škoda Favorit. Uhádnete, o který šlo rok?
2: 86?
1: Vám uznám, kdybyste nechtěli 87. Tak a dneska má svůj den i jedna světová pochoutka. Opravdu všichni ji znáte, vy se ptáte, já odpovídám ano, ne. Tak uvidíme, čeho dosáhneme.
0: Je to pochoutka z Česka?
1: Ne.
0: Je to sladké?
1: Ne.
2: Je to z čokolády?
1: Ne.
0: Je to slané?
1: Ano, slaná chuť, ano.
2: Je tam nějaké chili?
1: Může být, ano.
2: Je to kořeněné?
1: Jo.
0: Je to z Mexika?
1: Ano.
2: Peče se to?
1: Ne.
2: Je to tortilla?
1: Ne.
0: Nachos?
1: Ne.
0: Fazole?
1: Ne.
0: Guacamole?
1: Ano!
0: Ale to bylo dobrý jako.
1: No, to byla rychlá jízda, tak jo.
2: Jakže se to jmenuje?
1: Guacamole.
2: A co to je?
1: Teď provokuješ.
2: No to nevím.
1: Ne, nevíš.
2: Já fakt nevím, co je guacamole.
0: No, rozmělněné avokádo s olejem, solí, je to jako...
1: Nemetková šťáva, sůl, ještě cibulka, když tak ano.
2: Tak to slyším poprvé teda.
1: Případně tak.
0: Někdy i rajčátka se do toho dávají. Taková jako majda z toho avokáda.
2: Tak to musíš připravit, Leni. Někdy.
0: Ano, někdy, někdy.
2: Já připravím, víš, nevíš, a ty připravíš, jak to bylo?
0: Jako guacamole.
2: Guacamole.
0: Mimochodem, guacamole bylo jednodušší než plaváček.
1: Dobře, já vím. A já vám oběma přeju krásný den a těším se na 9.00.
3: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo.

0: Jeden za druhým hity, které milujete, a jsme rádi, že to i ve středu 16. září žijete s námi. Lenča Líšková.
1: Radim Sobeslav Bednář.
0: A WhatsApp Rádia Čas. Vážně neznají Plaváčka? Já jsem málem vyskočila z auta. Zdraví Míša. Jinak další Gabka napsala jenom prostě Plaváček a podobně. Odkaz jenom k víš, nevíš, dneska uslyšíte tedy i v záznamu celý den na Rádiu Čas.
1: Míšo, já moc mávám, omlouvám se za svoji neznalost, ale už jsem to tady napravila mezi vstupy, již jsem viděla kousek Plaváčka. Hele, a je to opravdu nezapomenutelný zážitek.
0: Upřímně, pokud se nepletu, já si myslím, že Plaváček vznikl v době, kdy se narodila. Jo, no. A když já jsem byl kluk v té době, tak jako se dával opravdu hodně a potom v těch devadesátkách už míň, jo? Ale přesně. Tak jako, protože tehdy to bylo, že jo, taková jakoby úplně hvězdná sestava, podobně jako kdysi byla taková ta dospělá

0: pohodku.
1: To byly také ty jejich bojovné, animované, něco jako Stranger Powers.
0: To jsem milovala. Strážci vesmíru, morfujeme.
1: Kdybys věděla, co já jsem tam sledoval, já pak nemůžu.
0: Oni měli kombinézy, mě úplně jasný, co jsi sledoval.
1: Ta holka mě nebavila, řeknu to takhle, jo, výborně. Dobře, dobře, ano, jsem divný, já vím, ale proto tady nejsme, my vám chceme jenom říct, že až 6x za den rozdáváme 1000 v zlaté větě Rádia Čas a myslíme si, že vlastně to se nevyhlašuje.
0: Ne, to se nevyhlašuje, ty musíš zavolat.
1: Jo.
0: Máme registrované na časradio.cz, jo. Potom my ty čísla procházíme, voláme a jakmile vám zavoláme a vy tu zlatou větu znáte, tak 1000 je doma.
1: Já jsem Mešuge, tak jo, tak já se jdu podívat, komu jdu zavolat a za chvilku dovolat. Lenče, radím, dobré ráno, Moravo.

vína. O co jen můžou a když kolem nich pak projdu z vesela, oni si ťukaj na čela.

0: Zlatá věta Rádia Čas.
1: Všechno podstatné už víte, ale to nejpodstatnější, mimochodem krásné ráno všem, je být registrovaný do soutěže přes webovky cazradio.cz, no a tak nějak v průběhu našeho vysílání vychytat tu zlatou větu, že jo, Leni?
2: Ano, my opakujeme celkem často, je důležité znát tu aktuální, protože se může stát, že po té registraci my vám zavoláme a jakmile vám zavoláme, tak tu větu chceme slyšet. Mimochodem to se děje v přímém přenosu i teď, Ráďa už vytáčí první telefonní číslo.
1: Paní nebo slečny Karin, to můžeme prozradit.
2: Aha, jo, a jsme to v napětí.
1: Mimochodem, nemusíte... Karin!

0: Já budu zlatý a udělám to ještě jednou. Já vím, že jste v práci nebo u zubaře, ale já to risknu, protože tisíc, já to udělám, ne? Teď už můžu, já to
1: jo,
0: automaticky
1: budeš.
0: Udělám. Já bych se teda myslí, že prodáváme plyn možná, jo?
1: Já bych se trochu urazila, ale dobře.
0: Jo, počkej, já jsem si to vyto, takže musím takhle hop opakovat.
1: No jo, že jdeme, že voláme z nějaké pojišťovny, že? To vypadá.
0: Včera mi volali zrovna.
1: No, co chtěli?
0: Paní, to je taková nějaká zvláštní metoda, mi chtěla zprostředkovat setkání s paní, která to dělá, jestli mi rozumíš.
1: Jo.
0: Jo.
1: A neřekl jsi, že bys radši chtěl, aby ti zprostředkovala rande? To by byla aspoň užitečná paní.
0: To bylo kruté, Lenko Líšková.
1: Ale to já jsem to myslela na paní, ne? Ne,
0: jo, takhle ne, já vím, asi mám srandu. Nevnímám, když vytáčí. Karin se musí hodně zlobit, ale...
1: Teď se bude zlobit, no.
0: A nebo na zlatou větu.
1: Já budu dělat, že tady nejsem, protože Karin se bude zlobit.
2: Prosím.
0: Dobrý den, je to Karin?
2: Ano.
0: Radím Alenka Rádio Čas, krásné
1: ráno. Dobré
0: ráno. Vy jste překvapená trošku, že voláme, že?
2: Jo, takže to je smůla, protože já jsem ještě dneska rádio nezapla, takže nevím.
0: Já jenom připomínám, co se týká rána, tak my tu větu vždycky už den předchozí odpoledne dáváme tu novou, jo? Takže jako vždycky jde vychytat. Takže vy jste se nám zaregistrovala, ale bohužel vím asi, jo?
2: Tak to je škoda, no.
0: No. A nezbudili
2: ani
0: jsme vás náhodou?
2: Ani jsem s tím nepočítal, prosím.
0: Nezbudili jsme vás náhodou?
2: Ne.
0: Ne, dobře. Karin, to nám je líto, no. Tak víte co? Tak dobře poslouchejte, protože to znamená, že vám můžeme opět zavolat, jo? Leně, neznám tu větu?
1: Rádio Čas mi dělá hezčí den, to je dnešní zlatá věta. Každopádně, Karin, vůbec nevadí, klidně se registrujte ještě jednou, máte stále šanci.
2: Ano, děkuji vám, krásný den.
0: Tak máváme, ňuňáme na dálku, no. Ne, vy moje, no. Nicméně ještě v rámci této směny si dáme jedno kolo, ne?
1: Dáme a já jsem velmi ráda, že Karin byla milá. Já jsem se trošku bála.
0: Tak člověka to mrzí, že ta tisícovka proletí komínem. No, ale jak říkáme, zkoušejte dál.
3: Hodně štěstí ve hře přeje Topstone. Svět kamenných koberců, litých podlah a gabionů pro váš moderní domov a zahradu. Topstone.cz. Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava. Českého specialisty na Subaru. Subaru.opava.cz. Zlatá věta Rádia Čas.
4: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Nyní vepřová pečeně bez kosti kilo za 69,90 a teskovejce z podestýlky 30 kusů za 79,90 do 22. září ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
5: Někdy je byk prostě byk. Byk může znamenat obrovský, jindy zase gigantický. Někdy je byk přesně to, co potřebujete. Dacia Bigster. Velký kufr, velké střešní okno, velký hybridní motor a za malou cenu. Navštivte do konce září firemní dny Dacia a využijte výhodné podmínky pro podnikatele. Dacia Bigster nově i s pohonem hybrid 150 4x4.
6: Pro hezké usínání stačí málo. Pomazlit, zachumlat a spát. Přijďte si do Penny pro plyšová zvířátka. Z body za nákupy se slevou 72%. Penny.

0: Řeznického piva. Suroviny na výrobu dostanete zdarma. Nezapomeňte se přihlásit do 25. září na mail info@muzeumřeznictví.cz.
1: Jsem hrdina.
2: Co tady blbneš?
1: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
2: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
3: Vše na 211.cz.
2: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
1: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
4: Nákupní centrum Géčko.
5: Sport a zase sport. Sport, kam se podíváš naživo v Géčku. Sportovní partneři Géčka si pro vás připravili ochutnávku hokeje, curlingu, amerického fotbalu a dalších sportů přímo na pasáži. A navíc za nákup v Martes Sport a Sportissimo vás čeká tombola o skvělé ceny. Sportovní den v Géčku v sobotu 19. září od 14 do 18 hodin.
4: Nákupní centrum Géčko.
6: Moje.cz a jedeš dál.
7: Překvapí zima tebe? Nebo překvapíš zimu ty? Přezuj včas v Kravařích a Opavě. Rezervace online. Moje.cz.
8: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.

0: Některé koncerty si užiješ, na některé vzpomínáš celý život. Megakoncert Rádia Čas 21. listopadu v Mustang Aréně. Megakoncert Rádia Čas. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Hudba, emoce a tisíce lidí na jednom místě. Buď součástí večera, o kterém se bude mluvit ještě dlouho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
1: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
2: Hity, které milujete. Rádio Čas.
3: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
4: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
6: Alza dny jsou tady. Přichystal jsem pro tebe slevy na vše, co máš ráda. Ušetři se slevovými kódy na kosmetiku, parfémy, ale i fény nebo epilátory. Dopřej si něco pro sebe ještě dnes a ráno to máš v Alza boxu. Alza.cz.
7: V Penny nyní najdete plišáky do každé postýlky. A navíc v akci sýr mascarpone San Fabio 250 gramů za 29,90 a květák kus za 26,90. Penny.

0: Nehoda se řeší v obci Nošovice na Frýdecko-Místecku. Na hlavním tahu bourala dvě osobní auta. Bouračka dvou aut nás potrápí taky ve Zlíně v ulici Březnické. Dvě auta se srazila i ve Vyškově v ulici Kroměřížské. A s komplikacemi musíme počítat i v Otrokovicích v ulici Obízné. I tady bourala dvě osobní auta. Dále jsou problémy taky v obci Zborovice na Kroměřížsku v ulici Sokolské. Tady probíhá pokládka asfaltu.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Dobré ráno, posloucháte Rádio Čas, tady jsou další aktuální zprávy, vítá vás u nich Honza Gavelčík. Na dny NATO v Ostravě vyrazí speciální vlaky. Kvůli dvoudenní bezpečnostní show na letišti v Mošnově vypraví České dráhy expresy z Prahy, Brna a Olomouce. Na akci pojedou i speciální autobusy z Ostravy, Frýdku-Místku, Nového Jičína a Kopřivnice.
1: Morava aktuálně.
0: Ostrava má nový web o parkování ve městě. Řidiči na něm najdou informace o cenách i možnostech stání na městských parkovištích krajské metropole. Web je navržený taky pro pohodlné používání v mobilních telefonech. V Olomouci nabídne klientům moderní zázemí zrekonstruovaná budova Centra sociálních služeb Klíč. Díky olomouckému hejtmanství získali klienti bezpečnější a důstojnější zázemí pro každodenní služby. Více nám řekla mluvčí kraje Eva Knajblová.
2: Rekonstrukce Klíče je významnou investicí do kvality sociálních služeb v Olomouci. Nové prostory přinesou klientům větší komfort a zaměstnancům lepší podmínky pro poskytování péče. Mysleli jsme přitom i na budoucnost. Část prostor je připravena tak, aby bylo možné služby v příštích letech dále rozvíjet.
1: Rádio Čas Sport.
0: Hokejisty Olomouce čeká další domácí zápas. V rámci Tipsport Extraligy už zítra přivítají pražskou Spartu. Zítřejší utkání se hraje od 18 hodin na zimním stadionu v Olomouci. Taky dneska se můžeme těšit na sluníčko. Obloha u nás na Moravě a ve Slezsku bude po celý den skoro jasná až polojasná. K večeru se ale může zatáhnout, objevit se můžou přehánky a taky bouřky. Nejvyšší teploty vystoupají na 25 stupňů. Tolik zprávy, po 8 hodině pokračuje středeční Dobré ráno Moravo na Rádiu Čas s Lenkou Líškovou a Radimem Sobislavem Bednářem.

0: Nezapomněli jsme na vás, jsme u vás, Lenča Radim, Rádio Čas, tvořili jsme materiál, vlastně my jsme byli tvůrci obsahu, teď pár minut, tak se tomu říká, ne?
1: No, tak ano.
0: Počkej, jo, vlastně ne, tvůrci obsahu jsou jenom ty tvůrci, 18 plus, ne?
1: No, tvůrci obsahu jsou na OFku.
0: Aha, takže byli jsme tvůrci obsahu do 18 let, ano, přesně tak.
1: Tak, ale jako kdyby někdo měl zájem, tak já si tu ponožku za těch 20 tisíc klidně sundám.
0: Uh-huh, a já si ji dám zase do trenek, kdyby něco. V každém případě nejenom jako v těchto dnech, ale kdykoliv, pokud byste chtěli trošku pošimrat bránici, Instagram a taky Facebook, Rádia Čas a videa za ranní dvojku nebo ranní partu. Letem světa internetem vlastně zůstáváme doma. Já jenom chci probrat jeden fenomén. Takhle. Začnu u Superstar, protože teď už jako probíhá letošní ročník. Moje máma se mě včera, mimochodem kouká na to, což cením, ona má ráda ty příběhy.
1: Já to miluju.
0: A včera se mě ptala na jednoho z porodců a tušil jsem na kterého a je to...
1: Kalin.
0: Jo.
1: Ale oni mu říkají Kalin. Já to možná špatně vyslovuju.
0: To je úplně jedno, ale prostě hned jsem tušil, na koho se ptá a ona říká, kdo je ten pán, jo?
1: Pan Kalin.
0: Jo, přesně tak. A já jsem řekl, že aktuálně je to jeden opravdu z nejúspěšnějších současných zpěváků a interpretů.
1: Mm-hmm.
0: Jeden z dalších, a mimochodem ten si sáhl opravdu zblízka na Superstar, je Ben Cristovao.
1: Ano.
0: Co chystá, víš?
1: To vůbec nevím.
0: 28. a 29. září, mimochodem prý už je vyprodáno v Kongresovém centru, nabídne svoje písničky, ale tentokrát s Unique Orchestra, to znamená jako ve smyčcové úpravě. Tu malou ochutnávku, která vyšla před pár dny, jsi slyšela?
1: Ne, ale těžce si to představuju.
0: Tak si to představ a poprosím potom o Mirku.

0: očima Mirky.
1: Dámy a pánové, Lenka Líčková. To bylo kruté, že ode mě, ale...
2: Tak počkej, já bych řekla,
1: mimochodem,
2: že je hezké.
1: Mimochodem, víš, proč jsem na to narazil? Já už jsem to viděl před pár dny, ale narazil jsem na to z toho důvodu, že na třeba music serveru, kam občas chodím se koukat a podobně, vyšla velmi pozitivní recenze a pod samotným článkem taky jakoby spousta názorů, wow, těším se, je to pecka a tak dál. A jedno se musí nechat, to řekneme rovnou, Ben je neuvěřitelný pracant, jo?
2: Ano, tak já právě bych to chtěla okomentovat. Já si myslím, že je pěkné, že se smyčcové nástroje přiblíží mladé generaci.
1: A je to velký fenomén. Jakmile jste úspěšní a máte několik desek a vyprodaný hal, koncertu a podobně, jdete do smyčců. Ano,
2: jdete do smyčců.
1: Tak.
2: Je to vlastně takový klasický vývoj hudební kariéry. Takže to já cením. Navíc já mám Bena Kristová, jako ono se to nezdá.
1: Lidsky ráda.
2: Já tak nezním, ale já ho fakt mám ráda. Protože on je osobnostně nebo osobně za mě jako velmi příjemný, nebo býval velmi příjemný. Takže si myslím, že i to, jak dělá tu svoji práci, taky dělá dobře.
1: Plení. To je všechno, nebo jakoby víc tebe,
2: tak
1: se bože
2: má, tak to pusto, no, tak co ti na to mám říct?
1: Víš co, já to udělám jinak.
2: Je to jako kdybys, já nevím, smíchal, prostě nejde to k sobě moc.
1: Já to řeknu takhle. No. Jestli chcete slyšet opravdu, co si o tom Lenča myslí, tak doporučuji od 6. do 9. poslouchat na Rádiu Čas moderátorský maraton. No. Já taky na sebe kápnu božskou, čeká nás spousta výzev. Všechno bude pro dobrou věc, ale nabídneme vám aspoň trošičku víc ze sebe, než třeba tak jako v průběžném stavu. Asi
2: to
1: tak,
2: už, nechá, už nevím, jak to bude vypadat, protože my na sebe praskneme všechno a všichni ví, co si myslíme.
1: Ne,
2: ale Benovi fandíme.
1: Zlom vás a hlavně už nemusíme přát prodejnost, protože, jak říkám, má plno. Takže klobouček.
0: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo.

0: Den plný idolů na Rádio Čas my dneska s Lenčou sondujeme.
1: Jestli jste měli jako malý nějakého idola a koho popřípadě?
0: Píše nám Eva, ahoj oběma vtipálkům, mé idoly, jsem ročník 54, takže pro mě to byla Sophia Loren a Alain Delon. A taky tehdy vycházející Karel Gott, jo, to úplně ceníme. Další zpráva od Míši, Backstreet Boys, hlavně Kevin. Musela jsem mít každý časopis, v kterém vyšly jejich fotky, měla jsem pokoj polepený jejich plakáty až po strop. Hráli mi v pokojíku pořád dokola, až to mamka šílela, chudák. Jako mají rodiče teď výhodu, že mají děti sluchátka, pěkný den.
1: To je pravda,
0: no. Protože tehdy, jo, vlastně to bylo i k tomu Walkmanu, ale to byl spíš unikum. A ještě, jestli pamatuješ ty první Walkmany,
1: no,
0: tak to bylo taková nějaké něco a taková ta divná pěna na tom, že to všichni okolo slyšeli.
1: Jo, ano. Vždycky, když jsi to měl a hlavně nejenom, že to všichni slyšeli, ale vždycky to fungovalo tak, že ti to ucho i vyčistilo.
0: Mm-hmm.
1: Takže to bylo potom, po týdnu už to bylo úplně nechutné.
0: Co národ facebookový? Jsou tam nějaká zajímavá jména?
1: No jasně, Magda píše Kelly Family.
0: O, jasně.
1: Já miluji tě, já chci tě.
0: Já miloval First Time. To zpívala ta Patricia a točilo se to v České republice dokonce.
1: Já zase miluju Alien, něco jako
0: I'm in love with an alien, I'm in love with the sky.
1: Mimochodem velmi mě překvapil, teď nedávno vyběhl rozhovor s Angelem.
0: Angelo, kromě toho, že se trošku spravil v dobrém slova smyslu, on býval plnější, tak už si najednou podobný a povídal, protože on vlastně má takovou teď vlastní Kelly Family.
1: Ano, a moc hezky povídal. Jako skvělý rozhovor, opravdu, jako najděte si, vynikající. Ingrid píše Arnold Schwarzenegger. Ano, my jsme ho měli vylepeného na záchodě, v paneláku.
0: No, takže jak slyšíte, je o čem mluvit i co namlouvat, když tak WhatsApp, Rádia Čas. Možná nás trošku mrzí, že nikdo neřekl dvorní astrologa Rádia Čas, ale přitom, když zapomeneme na horoskopy, to se dějí věci.
2: Rádio Čas. Rádio Čas. Horoskopy na dnešní den.
3: Středa bude z pohledu hvězd obdobná jako den předchozí. Na nebi převládají stále hvězdné aspekty souladné vítané. Samozřejmě musí zde i něco skřípat a to budou především vztahy milostné. Naštěstí se častěji bude projevovat naše vrozená moudrost a také by nám měla fungovat intuice. Co se týká jednotlivých znamení, tak blíženci by měli pociťovat větší nervozitu a podrážděnost. Báhy budou momentální tlaky zvládat jen díky nastavenému řádu a disciplíně a vodnářům by se mělo dařit na kratších cestách. Ryby budou poněkud doplácet na svou zvýšenou citlivost. Štíři se mohou těšit na větší přízeň opačného pohlaví a raci mohou mít tendenci k neustálému stěžování si. Býci na rozdíl od většiny znamení budou v klidu a v pohodě. Pany by měly být především praktické, pragmatické a kozorohům se budou nabízet nové možnosti pro seberealizaci. Střelcům půjde vše okolo docela na nervy. Lvy mohou mít tendenci vylétávat jak čertík z krabičky a berani v sobě pocítí větší tlak a napětí. Hvězdnou středu, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas, Milan Gellner.
2: Rádio Čas.

0: Žijeme společně fenoménem, je to naším fenoménem Zlatá věta Rádia Čas. Dneska ráno jsme poprvé zažili takovou tu, no prostě jakoby krásy, ale i nástrahy života. Karin říkala, že nespala, my jsme ji volali jednou, nám to vypípla, po druhé to tedy vzala a říká, ajajaj, já jsem se k rádiu ještě nedostala a tu zlatou větu jsem neslyšela. Takže dneska ještě 5 pokusů, ale ní zopakujeme ji tedy, budeme hodní ještě jednou.
1: Budeme teďka hodní, protože už za chvilku budeme volat. V této hodině ještě jednou nás to čeká. Takže prosím vás, kdo se registroval na časradio.cz, dávejte pozor. Dnešní zlatá věta zní, Rádio Čas mi dělá hezčí den.
0: Tak my k tomu přidáme i pár dalších zajímavých jmen, protože dneska sbíráme ty, na kterých jste ujížděli. Zpěváky, sportovce, herce, když jste byli mladí, dospívající a prostě připadali vám úplně boští. My jsme vzali i mikrofon, vyrazili do ulic a tady je výsledek.
2: Mým dětským idolem asi nikdo, bohužel. Ani teď momentálně asi nemám žádný idol.
3: Mým dětským idolem, já nejsem ještě taková stará, ale uvažuju, kdo byl mým dětským idolem. Ze zpěváku možná Michael Jackson, protože dobře zpíval, uměl se pohybovat a takhle.
4: Vašek Zlonet, protože se mi líbil.
5: DJ Lucky Boy. Rozvinul autíčkářskou scénu B do celého světa prakticky.
6: Karel Gott a Elvis Presley krásně zpívali.
7: Tak dá se třeba Annie Lennox, třeba americká. Ale dá se i Luzka Vondráčková, se taky dá.
8: Bonnie Tyler?
9: No asi Tina Turner. No, tak má takovou poměrně, jako pro mě věkově dobrou hudbu. A vlastně i ve svém věku, na to, že měla má dost zlé, tak prostě myslím si, že je pořád dobrá.
0: Dobře, já mám pocit, že už není teda, jo,
1: takže
0: zdravíme do kuštýnského nebe, ale v každém případě prostě ujížděla jste na ní a u některých věc to platí, že i když jako oficiálně se s nimi rozloučíme, pořád jsou tady.
1: Ano, a někteří si to myslí, že jsou tady, já to ti potom řeknu jednu.
0: Ale bylo to hezké na Moskovnu, protože jsem teď fakt jako uvažoval, jestli nemám špatné informace, ale ne, nemám, protože jsem to tehdy prožíval hodně.
1: Co?
0: Odchod Týny.
1: Ano, ano, jo, ne, už jsem, není.
0: To jsem měl hodně
1: a to už
0: rád,
1: je, no, to už je
0: no. Díl. Je to pár let zpátky, ano, přesně
1: no.
0: Tak.
1: No. Jinak teda, když jsme u těch idolů, tak na Facebooku třeba píše, kdo to tady napsal? Miloš Kopecký a někdo napsal Sandokana.
0: Pozor, WhatsApp Rádia Čas, tady mám taky, možná, že jestli to není stejný uživatel nebo uživatelka. Aha, to je upřesně, ano, viděli jsme oba dva to stejné.
1: Didi, Sandokan.
0: Ano, jo, pozor tady, můj idol, už je to asi 50 let právě Sandokan, dneska se tomu zasmějete, jo, ale tehdy úplně fenomén a teď se ke mi dostal nový a ten je taky dokonalý, pozor, tak někdo konkrétně Libuška ulítává i teď, jo, takže nejenom Didi, ale i Libuška, no.
1: To se podívám, Milan píše, to je úplně přesně to, co bylo naše mládí, Johnny Depp, Sylvester Stallone, Bruce Willis, Jackie Chan, Terence Hill a Bud Spencer. Mimochodem Tina Turner, která tady byla zmíněna v anketě, tak před 3 lety odešla do kuštýřského nebe, jak říká
0: já
1: Ráďa.
0: Já koukám hezky na nového Sandokana.
1: Tak ukaž.
0: Jak se jmenuje představitel Aquamena? Momoa, Jason Momoa, že jo?
1: Jason Momoa.
0: Tak vypadá to jako taková indická verze Jasona Momoy a já tedy taky asi zůstávám fanouškem.
1: Zůstáváš?
0: Nebo stávám se fanouškem.
1: Já, protože mě původní Sandokan se nelíbil totiž.
0: Já jsem se bál trošku.
1: Jo, že jo, lení, no. Dostanu bídu teď, no jasné. No,
0: tak no, přesně tak, co říkáš. Ale. Tak teď už jsme, výborně.
1: Počkej.
0: Ne, počkej, dej mi tu obrazovku, to je moje.
1: Ne, počkej, neotáčej mi to. Yeah.
0: Najdi si svého na svojí obrazovce.
1: Ale. No tak já myslím, kde to dávají? To já bych se taky stala faninkou.
0: No, myslím, že loni byla premiéra, no, tak dívej se na to, no.
1: Tak to jo, tak to by šlo.
0: Takhle, máte to jednodušší, když se nás dáváte na TV Relax, protože tam to budete mít i s obrázkem, vy ostatní musíte naťukat do počítače, ale stačí zadat třeba Sandokan 2025 a všude vám to vyjede. Dobře, tak popojedem. Je 8:30. Nebo pojď ještě koukat.
1: Jo. A to je dobrý.
10: Dobré ráno, Moravo.
11: Hádej, kdo přijde na snídani.
0: Na páteční snídani přijde primářka rehabilitačního oddělení Karin Michelová z Moravskoslezské nemocnice Karviná Ráj, aby nám prozradila, co umí biodermální nitě s dlouhodobou bolestí. Poslouchej po 8. hodině Rádio Čas.
11: Hádej, kdo přijde na snídani.
10: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
11: Partnerem pořadu je rehabilitační oddělení Moravskoslezské nemocnice Karviná Ráj, pracoviště Orlová, kde vám moderní metoda aplikace biodermálních nití pomůže s dlouhodobou bolestí.
12: Hity, které milujete.
10: Čas. Radio Čas.
11: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuřetězovou pilu za 599,90 a akuvysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Až do 22. září. Parkside. Zvládnete to.
8: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Více na toyota.cz.
12: Hustý. Hustý milkořický jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. Třikrát více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. Jeden kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořický jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
13: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
14: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
15: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
16: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
17: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
18: Potravinovém řetězci maloobchodní sítě Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Lahodné jogurty Florian s ovocnými i dalšími příchutěmi 150 gramů za 12,90. Poctivou tatarskou omáčku nebo majonézu Hellmann's 405 ml za 62,90. S Hruška klubem jen za 52,90. Instantní kávu Jakobs Velvet Crema či Gold až 200 gramů za 159,90. S Hruška klubem pouze za 149,90. Nebo delikátní šunku nejvyšší jakosti Bivoy 100 gramů za 22,90. S Hruška klubem již za 21,90. Více na mojehruska.cz.
19: Festiválek kávy na Frýdeckém zámku. V sobotu 19. září od 10 do 18 hodin na vás čeká výběrová káva z celého světa. Výborné sladké občerstvení, přednášky pro všechny kávomilce, tvořivé dílničky pro děti nebo rokokový piknik v zámeckém parku. Více na muzeumbeskyt.com.
20: Ahoj milí diváci pořadu Selfie s Táňou na televizi Relax. Mým dnešním hostem je Míša Horák, písničkář, který se v Česku nejvíce proslavil písničkou o smrti křečka.
21: Lidi mají tu písničku jako rádi, já mám pocit, že ona našla takovou tu hranici toho, kdy to je jako trochu blbý, ale vlastně jako je to furt jako snesitelný a vtipný. Tehdy on si tam vzal, Tomáš Klus, takhle řadu předskokanů a mezi nimi jsem byl třeba já, Pokáž nebo i Kateřina Marie Tichá, že takhle vlastně nám všem docela tehdy jako pomohl.
22: Měl jsem hlídat, teď je křečka.
11: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax.

0: Krásný čas s rádiem Čas, srovnáme si hodinky 8.39, tak jsem před malou chvílí zažil takový, ne den blbec, ale moment blbec, protože jsme měli malou pauzu předtím, než si dáme něco, na co všichni čekáte. Já jsem ještě neměl kave, tak jsem si chtěl doběhnout pro kave.
1: Ano, rychle, ano, to jsi ano, říkal a potom si přišel trošku rozladěn.
0: Byl jsem takový, jakoby, že nic nevyšlo, protože byl jsem tam a slyšel jsem a někdo z kolegáčků si tam dělal, já jsem myslel, že long kafe, což když zadáte do toho stroje, tak tam pocitově stojíte asi 20 minut.
1: Ano.
0: Nicméně zdálo se, že to finišuje a ve chvíli, kdy jsem se otočil a obrátil jsem se, abych si omyl hrneček, tak přišla slečna z kanceláře a zadala si to znovu do toho většího hrnečku. Takže zase říkám, to nestihnu, tak si skočím na malou. Na malou jsem sice doběhl, ale ty moje bílé šortky, já jsem nebyl schopný si oddělat, mi se zauzlovala tkanička u pasu.
1: Ano.
0: Tomáš má pocit, že tam stojíš rok,
1: ano,
0: než se mi to povedlo. Takže to jsem zvládl a potom už jsem jenom stihl doběhnout a ještě o písničku později teda na...
1: Ale tak dobře, že jsi zvládl se včůrat.
0: Mhm.
1: To se taky nemuselo povést.
0: Jasně, byl bych v tenzi a byl bych nepříjemný na naše posluchače.
1: Bylo by to horší.
0: Což si nezasloužíte.
1: Tak, a ta káva to ještě napravíš, no. Ono totiž většinou, ta káva je lepší, dělat ji dříve. Protože když jsme tady, já nevím, po té šesté, sedmé, tak jsme tady sami.
0: Chodíme většinou v celou, no.
1: No, tak jsme tady sami. Ale před tou devátou už se ten dům začne plnit a stejně tak i kuchyňka a už to teda není žádná sláva.
0: No, udělám ještě jeden pokus a vlastně my taky teď uděláme ještě jeden pokus.
2: Zlatá věta Rádia Čas.
1: Tak to jsem zvědavá, protože jsme volali v minulé hodině Karině a ta teda nebyla připravená. Tak já jsem zvědavá, jestli Lenka, které voláme teď, připravená je a zná dnešní zlatou větu. Já už asi nebudu moc opakovat. Ne,
0: myslím, že už ne, to ne.
1: Už ne,
0: to
1: už ne.
0: Nefér.
1: Já jenom zopakuju, že se můžete registrovat na časradio.cz. Když vám zavoláme a vy znáte zlatou větu, tak tisícovka může být doma. Tak schválně.
0: Teď je tam nějak hlucho, ale...
1: Aha.
0: To bylo asi možná špatně položené, já to zkusím ještě jednou.
1: Zkusíme ještě
0: dávám
1: jednou.
0: Ještě jednou vyzkouším.
1: My to opravdu voláme v přímém přenosu.
0: Ono je to lepší, než jako volat lidem dopředu.
1: Tak, tak. Takže Lence, která se nám registrovala na časradio.cz, voláme, jestli zná naši zlatou větu. A je tam.
0: Spojení navázáno a snad není v práci. A pokud jo, tak snad to může zvednout. Mimochodem tu větu nemusíte říkat hned, jo? Ani znáte. Mm-hmm. Tak Lenička má možná tak nějaké povinnosti. Dáme ještě jednou dvakrát.
1: Tak dáme ještě dvakrát. A dáme šanci. Lení, to jsme my! Berte to! A nic.
0: Lenka Lence 00 nic.
1: To I to se děje, no, ale to bohužel nemůžeme uznat. Tedy dnes ráno jsme nebyli úspěšní, ale dál ještě myslím, že kolikrát, pětkrát se volat bude.
0: Čtyřikrát. Čtyřikrát. Minus dva jsou čtyři. šest pokusů za den vždycky.
1: Aha, tak já jsem to asi špatně spočítala.
0: Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm. A není tam ten poslední jenom takový záložní?
1: Jo, může, ano.
0: Je to taky jako záložník? Ale možná, proč bychom volili záložníkovi, když to teda platí? To musíme pořešit, ale ne, myslím, že máme šestkrát podle pravidel a to důležité, což jsme se teď přesvědčili i teď lidi, mezi šestou a osmnáctou hodinou, jo? Prostě hod s tím počítejte a tvůj zítra, možná i v tento čas.
2: Hodně štěstí ve hře přeje Topstone. Svět kamenných koberců, litých podlah a gabionů pro váš moderní domov a zahradu. Topstone.cz. Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava. Českého specialisty na Subaru. Subaru-Opava.cz. Zlatá věta Rádia Čas.

0: 15,90. Kavalír tvarohový za 11,90. A jojo bombóny různé druhy z Kaufland Card Extra za 13,90. Až do 22. září. Kaufland.
1: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
2: No jistě.
1: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
2: No jistě.
1: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
2: No jistě.
1: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
3: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varní robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.

0: září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa. Na kraji
1: nákupní centrum Géčko.
2: Sport, sport a zase sport.
3: Sport, kam se podíváš naživo v Géčku. Sportovní partneři Géčka si pro vás připravili ochutnávku hokeje, curlingu, amerického fotbalu a dalších sportů přímo na pasáži. A navíc za nákup v Martes Sport a Sportissimo vás čeká tombola o skvělé ceny. Sportovní den v Géčku v sobotu 19. září od 14 do 18 hodin.
1: Nákupní centrum Géčko.
4: Jsem hrdina, jsem hrdina.
5: Co tady blbneš?
4: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
5: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči.

0: Či je náš hrdina, tak se k nám přidejte.
1: Vše na 211.cz.
0: Už toho nech a vy buďte našimi hrdiny.
2: Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra 211.
3: Do krásna vede cesta, překrásná.
4: Vydejte se po ní i vy, přihlaste se do amatérské soutěže o nejlepší klobásku a vyhrajte kýtu a sud řeznického piva. Suroviny na výrobu dostanete zdarma. Nezapomeňte se přihlásit do 25. září na mail info@muzeumřeznictví.cz.
5: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětiráje.cz.
6: Radim Alenka. Dvojice, se kterou zvládneš každé ráno s úsměvem.
7: Dobré ráno, Moravo.
6: Jedině na Rádiu Čas.
8: Tak jenom v rychlosti, máme to tady i s fotodokumentací od Hanky, Lení a Rádio, já měla pubertální idoly Modern Talking, měla jsem samozřejmě plakáty, dneska plakáty nemám a vše se zúžilo na ledničku, jo, protože také to úžasné odkládátko. Potom předáváme agentu Alešovi, protože i on se po 9. hodině bude ptát, jaké jste měli dětské idoly.
9: A může to být klidně někdo z Franc?
8: Jinak dobré ráno, Moravo, Lenka Liška a Radim Sobislav Bednách. Lení, máš ještě čas?
9: Máme čas i na croissant.
8: Podívám se do Francie nebo někam úplně jinam?
9: Úplně jinam, do USA.
8: Takže můžeme, teď můžeme mít trošku přízvuk anglického rázu.
9: Yes.
8: Co je nového?
9: Sure. Tak ve státu...
8: Girl.
9: No tady já jsem se úplně rozněžnila, protože čím jiným zakončit ranní vysílání než zvířátkem. Dělníci v Ohio, takový ti chlapi, stavaři, stavbaři.
10: Tak,
9: jo, viděl jsi to, já jsem si úplně...
8: Titulek jsem četl.
9: Já jsem se úplně rozněžnila. No tak takový ti stavaři od rány a tak ve stroji jim něco jako kníkalo. A vypadalo to, že ten stroj je pokažený. Jo, nějaký prostě stavební stroj, že je pokažený. Tak oni si říkali, dobře, OK, tak se na to podíváme, oddělali takovou, já nemůžu mluvit technicky, prostě se do toho podívali.
8: Udělátko.
9: Ano, oddělali udělátko, přátelé. Ano. A z toho vypadlo koťátko.
8: A máme to i z Rýman.
9: Ano, udělátko, koťátko. To koťátko je rezavé, extrémně roztomilé a oni z něho byli úplně jako hin, takže ho dokrmili, protože nemohli najít maminku, ono se asi zatoulalo. A to koťátko zůstalo jako maskot té firmy, dokonce dostalo jméno po tom stavebním stroji a dostalo i vestičku a helmičku. Aby bylo prostě, chápeš, aby mohlo být na stavbě, to je tak ňu.
8: Jako známe některé partnery a víme, když jako žena je hodně jako žárlivá, co si budem, já doufám, že ten pán, který udělal tak krásný skutek se svými kolegáčky, nepřišel domů a že dobře volil slova. Protože jako jestli přišel domů a ona, co je nového, co se dělo? A on by řekl, zlato, dneska jsme zachránili takovou úžasnou, rezavou, nádhernou kočku a dokonce jsme ji oblékli.
9: Do vestičky a helmičky.
8: Nevím, přesně tak. A potom jsme se s ní ňuňali.
9: No.
8: Tak nevím, jestli druhý den přijde do práce.
9: Pravda, no. Jinak oni teda ještě k tomu říkají, že vlastně si myslí, nebo že si lidé myslí, že stavbaři jsou takový jako drsní hoši. A že oni teda, ale to je tak nádherný. A oni dokazují, že ne. A teď vem si, že ten namakaný stavař, chápeš? Drží tu koťátko s tou helmičkou. No tak jako... No.
8: Já tě přitom nechám, já bych mohl říct svou poznámku, ale...
9: Řekni, ty zase myslíš úplně na něco jiného.
8: Ne, to vůbec ne.
9: Ty vůbec nejsi romantik, tak to, řekni
8: ne,
9: to.
8: Romantik jsem větší než ty Lenko Líšková, že se nebudeme hádat, ale teď jsem asi moc romantickou poznámku neměl.
9: No tak takže... řekni.
8: No tak ještě řekni tu pointu toho, jak ses tady dojímala ještě jednou, no.
9: No, že on drží to malé koťátko s tou helmičkou.
8: No,
9: ten ňu.
8: Že to přestane bavit ve chvíli, kdy se poprvé vykaká. No.

0: Tak nám přišla taková krásná zpráva, jste skvělí a tak hrozně žnělí, paráda, opatrujte se. Mimochodem Tome, další takový skvělý pán na holení, který vás bude opečovávat v 9, kolega Aleš Klubal ve studiu Rádia Čas, a to jsi ty, Ali.
1: Ahoj, to jsem já, dneska mě pobavilo to, jak jsi šel čůrat, jak jsi stál ve frontě na kafe a jak jsi to malém nestihnul.
0: A to je takové během té jedné písničky, to máš pocit, jako že jsi tam třeba půl hodiny nebo
2: tak,
0: hodinu.
2: No. Jo. Ale my jsme dneska tak nějak oba cárali. Že?
1: Hele, já si udělám kafe.
0: Jenom si trošku posunám, ať tě vidí třeba i na televizi relax, dobře, tak výborně.
1: Já si udělám kafe a já ho vždycky stihnu vypít za 3 hodiny, prostě nemám tady šanci, jo.
2: Ano.
1: Zajít na záchod, ano, ale prostě takové jsou tady fofry, jo. No,
2: přesně.
1: Je to taková, že pohodička venku, ale tady...
0: Jako záchod jsem stihl, jenom jsem tu šňurečku nedokázal udělat. Mi to připomnělo, ale opravdu dětství, neříkejte, že jste to neměli.
2: Jo.
0: Jak nás naučili mašličky, ale někdy, jak se právě z té mašličky stál ten uzel a úplně to bylo na tu sílu. Jako nervy. Já jsem parkat rozstříhával.
2: Ale mně se, já to chápu, a mně se jednou stalo, že teda jsem běžela a potřebovala jsem ještě jako jinak na záchod, že?
0: Taky, no.
2: No.
1: A to platí zlatem, že? To jako, že
2: a nemohla jsem rozepnout kalhoty, rozepnout ten zip. A to je. To jsou nervy.
1: Si to nedokáže představit.
0: Moje kamarádka z dvojčat, jsme byli venku a kamarádka z dvojčat a to bydlili v prvním patře. Ona sice doběhla ke dveřím, ale nedozvonila se maminky. Takže maminka otevřela a ona už jí řekla jenom pozdě.
1: Já jsem si teď představil blízko příběh, jak Ráďa z toho záchodu utíká ty trencele u těch kotníků.
0: Dneska je to den plný jmen a máš tam agendu jak na Facebooku, tak na Facebooku, pardon, na WhatsAppu Rádia Čas. Ty jsi koho tak nějak prožíval? A určitě pro někoho jsi měl slabost, herci, zpěváci, sportovci třeba.
1: To bylo strašně hodně, protože já už jsem dělal v té době diskotéky a toho bylo fakt strašně hodně, ale nás zasáhla ta černá vlna, depešáci, jo. My jsme byli celý v černém, ty bundy, jezdili jsme proto, já nevím, tuším, do Polska, do Maďarska, byli jsme černí a měli jsme ty odznáčky takové a byli jsme cool.
2: To je depešáci, A tady zazněli teda Modern Talking a ty jsou úplně na druhé straně toho spektra, podle mě.
1: No, tě mě tak trošku minuli, to bylo moc uhlazené pro mě, jo, takové jako...
2: Mně se líbily, jak měli vlasy.
0: Thomas Anders, že jo, a podobně. Mm. A Segra prožívá, ku podivu to bylo, kdy holky nežádlily, protože většinou jako žádlily na ty partnerky, ale Thomas Anders, a vím, že to se říkalo a bylo to i na těch přebalech, on měl jako přívěšek a na něm bylo napsáno Nora.
2: Ano.
0: To byla tehdejší jeho manželka, mimochodem ten konec prý nebyl tak veselý, to prý byl rozvod s velkým R a podobně,
2: jo.
0: Ale tu Noru nosil a jako holky z toho byly dojaté, jako že jí má rád, ne takové to tě roztrhám a podobně, no, takže...
1: Dětka, měl jsem ještě jednoho dětského, měl jsem ještě jednoho rola a mám ho, ne, dětského ne. ale zůstalo mi to dodnes a je to Alain Delon, jo. Ať jsem chlap, jsem na ženské, prostě to byl wow, jo.
0: Zmiňovali dneska i dámy a mimochodem ve své době měl mi velmi dobré vůně, ten tak jako za nás vůňavé. Co zase máš koutky dole, princezno? Najedla se, skončí se směná, co je zase?
2: Ne, já jsem si vzpomněla na ty tvoje vůně.
0: No.
2: Že investuješ do vůní, to mě jenom tak jako to byla taková asociace.
0: Ne, přesně řečeno, já nemám ani jednu, ale mé okolí všichni mají jakoby desítky vůní, no.
2: Ano, to stále
0: já hledám na to správnou, no. Někteří by vám mohli povídat, no. Ale tak to už na terapeuta.
2: Takže nebudeš vonět jako Alain Delon.
0: Cože?
2: Nebudeš vonět jako Alain Delon.
0: Je to v plánu. Já už nebudu to, já budu otravný s tím, ale možná stačí si počkat na maraton Rádia Čas od 6. až 9. října na Rádiu Čas. Ano, a bude to.
1: To bude vůni.
0: Ale krásnou směnu.
1: Děkuju.
3: Dechberoucí ukázky, nejmodernější technika a zážitek pro celou rodinu. Dny NATO v Ostravě a Dny vzdušných sil armády České republiky se konají 19. a 20. září na letišti v Mošnově. Přijďte si je užít s Rádiem Čas. Více na webu Rádia Čas a na natodays.cz. Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
4: A společnost Schaeffler. Naše výrobky hýbou světem již 80 let. Nyní i v Ostravě. Nastupte k nám. Volná místa najdete na schaeffler.jobs.cz.
3: A nevajgluj. Podporujeme úklid v obcích a připomínáme. Nedopalky patří do koše. Nevajgluj.
5: Hity, které milujete. Čas. Radio Čas.
6: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
7: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když už se nemůžete dočkat. Lenka vám pomůže naplánovat letní last minute dovolenou.
8: Pokud svou dovolenou záměrně plánujete na méně rušné období, věřte, že s naší nabídkou last minute si léto krásně prodloužíte. Není nad to se ještě prohřát na sluníčku a zaplavat si v příjemně teplém moři, když doma už se o slovo hlásí podzim. Jestli stále hledáte inspiraci, jen napovím, že letních destinací postupně ubývá a proto s nákupem neotálejte. A kam se vydat? Bulharsko, Albánie, Itálie nebo Španělsko ještě nabízejí volná místa na zářijové odlety. Ani ostatní destinace ale nebudou čekat dlouho, takže neváhejte. V záložce Last Minute Léto najdete návod, jak se léto ještě o pár dní prodloužit. A navíc za skvělou cenu. Odletět můžete klidně už zítra z Prahy, Brna, Ostravy nebo Pardubic.
7: Blue! Last Minute dovolená začíná na bluestyle.cz. Usnula?
9: Asi jo.
10: Stejně zvláštní, co člověk začne řešit jinak.
9: Když vezete to nejdůležitější vzadu, chcete mít jistotu.
10: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy.
11: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
12: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.

0: Rádio Čas. Rádio Čas.
1: Aktuálně se můžeme zdržet v Ostravě na Místecké ulici na příjezdu do města. Tady se tvoří kolony. Nehoda nás potrápí v Nošovicích na Frýdecko-Místecku. Na hlavním tahu tady bourala dvě osobní auta. Dvě auta se srazila taky ve Vyškově v ulici Kroměřížské. A nehoda dvou aut nás potrápí taky v obci Prušánky na Horonínsku na křižovatce ulice Dlouhá a Mlýnská.
0: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
1: Dobré dopoledne, posloucháte Rádio Čas, tady jsou další aktuální zprávy, vítá vás u nich Honza Gavelčík. Zavírání malých venkovských prodejen v Česku zpomaluje. Loni jich skončilo 55, o rok dříve zhruba třikrát tolik. Malé obchody ale dál narážejí na nedostatek zákazníků i personálu. V některých obcích zásobování zajišťují pojízdné prodejny.
0: Morava aktuálně.
1: Bohumín vybuduje v areálu FAIA moderní sportovní centrum za více než 100 milionů korun. Více podrobností dodává mluvčí města Jana Končítková.
2: V komplexu vyroste aréna pro silové disciplíny, konkrétně vzpínání a kulturistiku. Přesune se sem také crossfit, který dnes funguje v centru Bohumína. Při projektování budeme myslet na to, aby parametry sportoviště umožnili pořádat mezinárodní závody. Vybudujeme i parkoviště a počítáme se zázemím pro diváky a klubovnou s občerstvením, která poslouží například při turnajích a závodech.
1: V plánu je taky stavba fotbalového hřiště s umělou trávou a tréninkové dráhy pro hasičský sport. Na Jižní Moravě by se mohlo víc stavět bytovou výstavbu ve městech a obcích, ale brzdí nedostatek vhodných pozemků nebo budov. Stavbu obecního dostupného bydlení pak nedostatek financí. Vyplývá to z průzkumu.
0: Rádio Čas, sport.
1: Fotbalisty Opavy čeká další domácí zápas. V rámci šance Národní ligy už tento pátek přivítají tým Arsenal Česká Lípa. Páteční utkání se hraje od 18 hodin v opavské Simply Aréně. Taky dneska se můžeme těšit na sluníčko. Obloha u nás na Moravě a ve Slezsku bude po většinu dne skoro jasná až polojasná. K večeru se ale může zatáhnout, objevit se můžou přeháňky a taky bouřky. Nejvyšší teploty se mají pohybovat kolem 25 stupňů. Tolik zprávy, po 9 hodině pokračuje středeční, teď už dopoledne, na Rádiu Čas s Alešem Šklubalem.
3: Rádiu Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: missing home. Only know you love her when you let her go.
1: Půlka pracovního týdne, ano, to se vždycky počítá, potěší, takže v práci to letí a rádio čas baví. Od Aleše Šklobala hezké dopoledne a dneska se spolu vrátíme do dob, kdy, no, stačilo pár melodí z rádia, filmový hrdina na obrazovce nebo sportovec, který dokázal dát gól a byl z něj okamžitě pán dokonalý. Takže zazpomínejte na své idoly z dětství. Facebook, WhatsApp, rádia čas, napište a pokud je vaším idolem zlatá věta rádia čas, tak tohle se bude hodit. Tohle se bude hodit. Rádio Čas mi dělá hezčí den. Zlatá věta pro dnešek. Rádio Čas mi dělá hezčí den. Zapamatovat tohle za tisícovku. Tak a další idol na scénu. George Michael. Co si budem? Taky fešák, že jo? Z Rádia Čas hity, které milujete.

0: Plakáty na stěnách, stejné účesy, móda, která ovlivňovala i to, byl náš dětský idol. A tak která hvězda měla místo ve vašem pokojíku na stěně? Kdo si vás získal? Já vzpomínám třeba na skupinu Depeche Mode, to byla Černá. Kam jenom dohlédneš, ta kapela se samozřejmě ovlivňuje stále. Ne, že by jakože Černá nebyla v kurzu, ale prostě Depešáci, to byla móda kdysi. Plakát samozřejmě na stěně a ta Černá, ta se hodí vždycky, to nic neskazíte a miluju černou barvu. Jinak Hanka, ta už píše barevně, já měla pubertální idoly Modern Talking a měla jsem je samozřejmě na stěně, ty plakáty, ano, tak to byly doopravdy fišáci. Já si vzpomínám na ten jejich hudební příběh, o něj si střihli brigádu v nějakém německém nahrávacím studiu, připletli se tam někam, jakože si v noci něco natočí a byl to fenomén. Tak je to i s fotkou, děkujeme, mám tady i hlasovku, je s námi Eva, takže Evi, já přeju hezké dopoledne, tak hvězdy, nebo hvězda u vás.
1: Ahoj, tak můj idol byla Natalia Oreiro, co se týká zpěvaku a co se týká herců, tak byl Dylan z Beverly Hills 920. Ahoj.
0: Evi, moc děkujeme a samozřejmě i vy napište, kdo je tím vaším idolem z dětství. Platí Facebook, WhatsApp, Rádia Čas. No a hlídejte si zlatou větu, ta je za tisícovku a volat můžu kdykoliv.
2: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuřetězovou pilu za 599,90 a akuvysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Až do 22. září. Parkside, zvládnete to.
3: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
4: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na Innogy.cz.
5: Náš výkup je teď totální hardcore.
6: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
8: No jistě.
7: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
8: No jistě.
7: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
8: No jistě.
7: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
9: Festiválek kávy na Frýdeckém zámku. V sobotu 19. září od 10 do 18 hodin na vás čeká výběrová káva z celého světa. Výborné sladké občerstvení, přednášky pro všechny kávomilce, tvořivé dílničky pro děti nebo rokokový piknik v zámeckém parku. Více na muzeum bez

0: Chceš načerpat inspiraci pro zdravější a spokojenější život? Poslouchej podcast Energie My. Každé úterý v 18 hodin ti na Rádiu Čas přinášíme rozhovory s lidmi, kteří rozumí zdraví, sportu, meditaci i osobnímu rozvoji. Objev svou cestu k lepšímu já. Více na energiemy.cz. Každé úterý od 18 hodin podcast Energie My. Jedině na Rádiu Čas.
1: Rádio Čas.

0: Zlatá věta Rádia Čas.
1: Ano, Rádio Čas a hity, které milujete, ale také zlatá věta a stačí správně říct ve správný okamžik a rázem zjistíte, že i obyčejná věta může být výnosnější než třeba spořící účet, který bych se vsadil, že asi ano. A na telefonu by měla být Judita, takže malé strpení, já volám a věřím, že odměním. Takže tady je telefonní číslo a jdu na to. 6, 0 a ještě. Ne, takže tohle nevyjde. Tohle nám nevyjde, takže já budu muset chvíličku počkat tak, už je to v pořádku a znovu, někdo nám, jak se říká, do toho vyšel, takže 6, 0, 5, 0, 4 a ještě 9. Tak, teď by to mělo být v pořádku a jo, dokonce ji zvoním. Takže u mě všechno, jak se říká v cajku, teď ještě, aby na druhé straně Judita vzala telefon a znala zlatou větu Rádia Čas. Tu jsme dneska několikrát křičeli do světa. Rádio Čas, Aleš Šklubal, zlatá věta, Judita je tam.
2: Ano, ano, je.
1: Judito, vy to tak jako říkáte, ano, ano, je, jakože ne. Že...
2: Já jsem je teď v obchodě, ale větu mám napsanou.
1: Máte, tak... No, pohledat, kde ji máte?
2: Já jsem vás poslouchala ráno.
1: Ano. No a kde ji máte tu větu zlatou?
2: No tady mám schovanou.
1: Tak mobil. Já počkám. Proto se přichází věta, Iveto, která i v obchodě může změnit váš rozpočet a třeba to ještě vemete jedním kolečkem a nakoupíte.
2: Jo, tak mám ji připravenou, no ještě, že jsem si vzala.
1: No vidíte to. To se vždycky
2: ještě, hodí. Že jsem si vzala ten tahák, no super, no.
1: Tak pojďme na ní.
2: Radio Čas mi dělá hezký den.
1: Ano, Radio Čas mi dělá, a já hezký. To uznám, hezký jste říkala, hezčí, my máme hezčí, díky, na vás hodní a já hodný budu, mně to úplně stačí.
2: Děkuju.
1: Judita, máte 1000 korun, pojďme si zakřít, nemůžete, já vím, jste v obchodě, že jo, to by vypadalo blbě, jo? Že byste tam teď hurá. Iveto, za co utratíte tu 1000?
2: Za co, no, nevím, asi pozvu manžela na pivo.
1: Na pivo, wow, to ještě budete potřebovat dva lidi, aby vás potom dotáhli za 1000 korun.
2: No to ne, to si ještě něco dáme, něco.
1: Ano, utopence a takže.
2: No, jo.
1: Iveto, užijte si výhru, mějte se moc krásně, posíláme naslyšenou, naschledanou.
2: Naschledanou.
1: Tak paráda, mně to vyšlo poprvé, já jsem se vždycky tak těšil, kolegové, jo, vycházelo jim to, mně pořád ne, ale teď to bylo takové a mělo to i takové to drámo. Tak za chviličku pozvou na akci, která rozproudí krev v celé rodině a pobaví a bude tak trošku spojená s větou, když nemůžeš, tak přidej. Teď muzika, hity, které milujete.
0: Hodně štěstí ve hře přeje Topstone. Svět kamenných koberců, litých podlah a gabionů pro váš moderní domov a zahradu. Topstone.cz. Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava. Českého specialisty na Subaru. Subaru-Opava.cz. Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
3: Dnes se můžeme těšit na oblohu plnou sluníčka. Většinou čekáme skoro jasno až polojasno, postupně oblačno. Lokálně by se mohly přidat i slabé přehánky nebo bouřky. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 23 až 26 stupni. Na horách pak naměříme kolem 18 stupňů Celsia. Rádio Čas.

0: Pojďte se bavit.
1: Pojďme na místa, kde vás to doopravdy bavit bude. Do muzea ve Frenštátě pod Radoštěm se můžete zastavit na výstavu Starý Frenštát. V sobotu ve Slavkově u Opavy proběhne setkání veteránů a program doplní skupina Turbo a Kristián Šebek s orchestrem. Vstup je tady zdarma. Kuba Anne Bráj na zemi. Tomáš Hanák vás ve své cestopisné One Man Show vezme dneska od 18 hodin na Kubu, přidá zážitky i příběhy z několika let života na tomto exotickém ostrově. Akce v sále Kulturního centra Friedland nad Ostravicí. No a pohybu není nikdy dost, takže zkuste běh rodným krajem Emila Zátopka.
2: Kopřivnice je městem v pohybu a v sobotu 19. září bude hlavně městem v běhu. Na počest našeho slavného rodáka Emila Zátopka se bude konat několik závodů pro děti i dospělé. Ráno odstartuje lidový běh pro všechny generace, potom budou soutěžit děti a v 11 hodin se na start postaví vytrvalci, kteří poběží z Kopřivnice až do Rožnova pod Radhoštěm. Přijďte si užít aktivní dopoledne v Kopřivnici, rodišti olympionika století. Těší se na vás starosta Adam Hanus.
1: Skvělé zážitky i zábavu a teď zpátky muzika z Rádia Čas Hity, které milujete.
0: Představ si ten moment. Zhasnou světla a první tóny hitů, které znáš nazpaměť. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu Mustang Arena Ostrava. Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Nečekej, až ti budou ostatní vyprávět, jaké to bylo. Buď u toho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
3: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
4: Hity, které milujete. Rádio Čas.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel, 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Freddy čistič sifonu 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Někdy je byk prostě byk. Byk může znamenat obrovský, jindy zase gigantický. Někdy je BIK přesně to, co potřebujete. Dacia Bigster. Velký kufr, velké střešní okno, velký hybridní motor a za malou cenu. Navštivte do konce září firemní dny Dacia a využijte výhodné podmínky pro podnikatele. Dacia Bigster nově i s pohonem hybrid 150 4x4.
7: Datart uvádí Dny Merien.
8: Dny Merien, jo.
7: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. Dopřejte si prémiové velké spotřebiče Bosch série 8 s jedinečnou slevou 25% právě teď.
8: No to je sen.
7: Datart, opravdový elektrospecialista.

0: Dáte práci? Přidejte se k Maxion Wheels v Ostravě. Skvělé peníze a benefity. Maxion. Na vybrané pozice do konce září náborový příspěvek 50 tisíc.
1: Volejte bezplatně 800 800 872.
2: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
3: Tradiční hrnčířský jarmark v Kunštátu 19. a 20. září. Jedinečná přehlídka hrnčířského řemesla se zajímavým kulturním programem. Objevte krásu ručně vyráběné keramiky, potkejte se s jejími tvůrci a užijte si víkend vonící hlínou a ohněm. Těšíme se na vás v Kunštátě 19. a 20. září.
4: Proti slunci to je ono. Spolehni se na Impono. Žaluzie, rolety, markízy i pergoly značky Klimax. www.impono.cz.
5: Majerpneu.cz. A jedeš dál.
6: Za dobrýma gumama se vyplatí popojet. Z Ostravy do Kravař jen 15 minut. Objednej online. Přezuj bez čekání. Majerpneu.cz.
7: Music Box Rádia Čas. Klasiky, hudební skvosty i nejžhavější trendy. To je Music Box Rádia Čas. Každé pondělí v 18 hodin se na Rádiu Čas ohlédneme za hudebními legendami, podíváme se do zákulisí světových hvězd a prozkoumáme nejnovější trendy. Připoj se k nám a užij si pořádnou dávku muziky. Music Box. Každé pondělí od 18 hodin jedině na Rádiu Čas.
8: Rádio Čas. Hity, které milujete.
9: Mám prostě od

0: Řeknu vám to sluníčko dneska za okny, jako nabíječka energie k tomu Rádio Čas a není co řešit. Tak Rádio Čas všude s vámi, všude kolem vás, od Aleše Škloubala pohodovou středu. Pokud jste ještě dneska neslyšeli zlatou větu, za chviličku, jo, za chviličku znovu připomenu, určitě se bude hodit. Teď z Rádia Čas nejnovější zprávy Honza Gavelčík a bude 10.
1: Řekneš správnou větu a peníze jsou tvoje. Zapoj se do soutěže Zlatá věta na Rádiu Čas. Poslouchej vysílání, zvedni telefon a vyhraj si peníze na ruku. Registrace na www.časradio.cz. Zlatá věta. Jeden telefonát, jedna věta a výhra je tvoje. Zlatá věta Rádia Čas.
2: Hodně štěstí ve hře přeje Topstone. Svět kamenných koberců, litých podlah a gabionů pro váš moderní domov a zahradu. Topstone.cz.
3: Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava. Českého specialisty na Subaru. Subaru-opava.cz.
4: Hity, které milujete. Radio Čas.
5: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuřetězovou pilu za 599,90 a akuvysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Až do 22. září. Parkside, zvládnete to.
6: Datart uvádí Dny Merien.
7: Dny Merien, jo.
6: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. Pořiďte si vybrané malé spotřebiče ETA, které jsou teď o polovinu levnější a výhodnější než kdy dříve.
7: No to je sen.
6: Datart, opravdový elektrospecialista.
8: První auto pro dítě. Tam nechceš nic podcenit. Prověřený původ, ověřené kilometry, jasná historie. Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.

0: Rádio Čas. Rádio Čas.
1: V Ostravě se zdržíme na Hlučínské ulici. Osobní auto tady narazilo do sloupu. Vážná nehoda se řeší v obci Baška na Frýdecko-Místecku. Na staré cestě na Frýdland tady osobní auto srazilo motorkáře. Nehoda se stala kousek od kostela, na místě zasahují záchranáři. Bouračka je se zraněním. Dále se zdržíme taky v Brně v ulici Kniničské, kde bouralo osobní auto s nákladňákem. A nehoda se řeší taky v obci Zastávka na Brněnsku, v ulici Stará osada. Tady bourala dvě osobní auta.
0: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
1: Dobré dopoledne, posloucháte Rádio Čas, tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. Tlak na zaměstnance roste, tempo je dlouhodobě neúnosné. Podle televize LTV Plus se koncem pracovního týdne cítí polovina pracovníků vyčerpaná, a to fyzicky i psychicky. Téměř pětina si tak připadá každý den po práci.
0: Morava aktuálně.
1: Už za pár dnů nás po roce opět čekají dny na to. Návštěvníci uvidí bezmála 80 vrtulníků a letadel ze 14 zemí. Hlavní lákadla zhrnul předseda pořádajícího spolku Jagello 2000 Zbyněk Pavlačík.
2: Já se těším na britská Red Arrows. Je to i Německo, kdy k nám dají na statiku raritu vlastně největší, myslím si, vrtulník jako dopravní, nebo je už jeden z největších na světě, CH-53, který tady nikdy nebyl. A potom také ve vzduchu německá Luftwaffe předvede ikonický letoun s změnitelnou geometrií křídel Tornado. U nás bude mít premiéru nejmodernější letoun C-390 Millennium, pak to bude i systém protivzdušné obrany Spider.
1: Organizátoři taky potvrdili velké překvapení, a to průlet dvojice nadzvukových amerických bombardérů B-1B Lancer. Zlínský kraj podpoří rozvoj obcí. Na vesnice, které mají od 2 do 5 000 obyvatel, přispěje bezmála 26 milionů korun. Peníze rozdělí mezi 11 projektů. Zamíří například na rekonstrukce škol, tělocvičen a místních komunikací.
0: Rádio Čas, sport.
1: Hokejisty Frýdku-Místku čeká další domácí zápas. V rámci Maxaligy už zítra přivítají pražskou Slavii. Zítřejší utkání se hraje od 5 odpoledne ve Frýdecko-Místecké hale Polárka. Dnešek bude skoro jasný až polojasný, k večeru může sprchnout, objevit se můžou taky bouřky. Nejvyšší teploty se mají pohybovat od 23 do 26 stupňů Celsia. Tolik zprávy, po 10. hodině pokračuje dopoledne na Rádiu Čas s Alešem Šklubalem.
0: Rádio Čas. Dobré ráno Moravo s Radimem a Lenkou.
3: Škoda, že tady to vypadá, jak kdyby kopali někde na fotbalovém hřišti, že v podstatě se mohlo ušetřit, kdyby to vykopli už rovnou někde na hřbitově.
4: Vybrané rodiny by tam měly mít cedulku, jakože tento hrob se zúčastnil mistrovství světa.
3: Ano.
4: No, jako, asi by byl dražší.
3: Nic nám není svaté mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo.
0: Rádio

Hity, které milujete.

0: Rádio Čas všude s vámi, od Aleše Šklubala pohodovou středu, a protože i dneska létají éterem Rádia Čas tisícovky, tak vás určitě bude zajímat zlatá věta. Možná jste ji ještě neodchytli, takže ta poukázka na tisícovku zní: Rádio Čas mi dělá hezčí den. Ještě jednou, Rádio Čas mi dělá hezčí den. Volat samozřejmě můžu třeba po další písničce, takže určitě buďte ve střehu. A ještě takhle se zeptám, kdy jste naposledy byli na basketu? No i já mám co dohánět. A tak za chvilkou pozvu na opavskou palubovku. Možná využijete. Z Rádia Čas dál hity, které milujete.
1: Hity, které milujete. Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Rádio Čas, kam za sportem.
1: Nejen fandové basketu pozor, basketbalový klub Opava vyzve novou huť Ostrava, takže přijďte na derby, které proběhne tuto sobotu v hale Opava od 18 hodin. Šály na krk, každý fanda i hlasivka se tady berou všemi deseti. Také za chviličku naše ranní parta ve Víš nevíš a teď muzika a z Rádia Čas hity, které milujete.
2: Dobré ráno, Moravo.
3: Dobré ráno, Moravo.
4: Hádej, kdo přijde na snídani.
5: Na páteční snídani přijde primářka rehabilitačního oddělení Karin Michelová z Moravskoslezské nemocnice Karviná Ráj, aby nám prozradila, co umí biodermální nitě s dlouhodobou bolestí. Poslouchej po 8. hodině Rádio Čas.
4: Hádej, kdo přijde na snídani.
2: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
6: Partnerem pořadu je rehabilitační oddělení Moravskoslezské nemocnice Karviná Ráj, pracoviště Orlová, kde vám moderní metoda aplikace biodermálních nití pomůže s dlouhodobou bolestí.
4: Hity, které milujete.
7: Radiočas.
8: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Kunín, pohár, různé druhy za 10,90. Smetanový jogurt z Valašska z Kaufland Card Extra za 8,90. A Edušo zrnková káva kilo z Kaufland Card Extra za 279,90. Až do 22. září Kaufland.
9: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varný robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4 500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
10: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
11: Pro hezké usínání stačí málo. Pomazlit, zachumlat a spát. Přijďte si do Penny pro plyšová zvířátka. Z body za nákupy se slevou 72%. Penny.
12: Babí léto na Skalku přináší poloviční ceny vstupného. Užijte si naplno minizo, dinopark, kolotoče, mega zipline i víkendové programy a za polovic. Více na skalkaostrava.cz.
13: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
14: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Lahodné jogurty Florian s ovocnými i dalšími příchutěmi 150 gramů za 12,90. Poctivou tatarskou omáčku nebo majonézu Hellmann's 405 ml za 62,90. S Hruška klubem jen za 52,90. Instantní kávu Jakobs Velvet Crema či Gold až 200 gramů za 159,90. Z Hruška klubem pouze za 149,90. Nebo delikátní šunku nejvyšší jakosti Bivoy 100 gramů za 22,90. Z Hruška klubem již za 21,90. Více na mojehruska.cz.
15: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
4: Hity, které milujete.

0: Rádio Čas a k němu zlatá věta, ano, člověk není stále u rádia, a tak pokud jste ještě zlatou větu dneska neodkytli, prostě neslyšeli, neznáte, tak tady je naše zlatá věta pro dnešní den a zní: Rádio Čas mi dělá hezčí den. Ještě jednou, Rádio Čas mi dělá hezčí den. Takže držím palce a další hra a telefon třeba za pár minut, takže buďte ve střehu. A doslova zlatí jsou vždycky po ránu mý kolegové ve Víš nevíš, takže teďka už ano, víte, jdeme na chviličku na našeho dobrého rána, máme tady opáčka toho Víš nevíš a dneska v tom kole otazníku to byla Lenka, radím, to je jasné, a přidal se i Honza. Zkuste s námi, Víš nevíš.
1: Dobré ráno, Moravo. Víš, nevíš.
2: Před 60 lety v českém rádiovém éteru poprvé zaznělo jméno Járy Cimrmana. Já vám teď řeknu několik názvů her tohoto geniálního autora a vy mi ty názvy jenom opravíte. Ano?
3: Dobře.
2: Dobře, fajn.
4: Takže ne doplněvačka, ale oprava.
3: To je dobrý.
2: Chata na Mítince.
3: Hospoda.
4: Hospoda, ano.
2: Uřvaný bobeš.
3: Němý bobeš.
2: Fík.
3: Fík?
4: Fík?
3: To je dobrý, počkej.
4: Takže to bude nějaké jedno slovo?
3: Jako pes nebo něco?
2: Ne, ne, ne, aha, tak dobře, tak jako budu na vás hodný. Tak hruška.
3: Švestka.
4: To neznám.
2: Vodník z Liptákova.
4: Počkej, to vím, není to vodník, ale čekej, jak on je, no.
3: Posel.
4: Posel, ano.
2: České dudy.
3: To je, ale to je dobrý, to kdyby napsal. Víš?
4: Jakože dudy jako dudy, jak má holka dudy, nebo dudy jakože hudební nástroj?
2: To je to, prostě české dudy a je to špatně.
3: A je to české nebe.
2: Takže úplně krásně. A dneska má svůj den i jedna světová pochoutka. Opravdu všichni ji znáte, vy se ptáte, já odpovídám ano, ne. Tak sáhneme.
3: Je to pochoutka z Česka?
2: Ne.
3: Je to sladké?
2: Ne.
4: Je to z čokolády?
2: Ne.
3: Je to slané?
2: Ano, slaná chuť, ano.
4: Je tam nějaké chili?
2: Může být, ano.
4: Je to kořeněné?
2: Jo.
3: Je to z Mexika?
2: Ano.
4: Peče se to?
2: Ne.
4: Je to tortilla?
2: Ne.
3: Nachos?
2: Ne.
3: Fazole?
2: Ne.
3: Guacamole?
2: Ano!
3: Ale to bylo dobrý, jako.
2: No, to byla rychlá jízda, tak jo.
4: Jakže se to jmenuje?
2: Guacamole.
4: A co to je?
2: Teď provokuješ.
4: No to nevím.
2: Ne, nevíš.
4: Já fakt nevím, co je guacamole.
3: No, rozmělněné avokádo s olejem, solí, je to jako...
2: Jemetková šťáva, sůl, ještě cibulka, když tak,
4: ano. Tak to slyším poprvé teda.
3: Taková jako majda z toho avokáda.
4: Tak to musíš připravit, Leni. Někdy.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
5: Dnes se můžeme těšit na oblohu plnou sluníčka. Většinou čekáme skoro jasno až polojasno, postupně oblačno. Lokálně by se mohly přidat i slabé přehánky nebo bouřky. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 23 až 26 stupni. Na horách pak naměříme kolem 18 stupňů Celsia.

0: No řeknu vám, kdo neměl v dětství svůj idol, ať zvedne ruku a no, všichni se hlásíme. Ano, vidím to, všichni se hlásíme. Takže dneska trošku vzpomínáme, bavíme se a hlavně oprášíme naše staré fanouškovské vášně. I možná plakáty, které ještě třeba někde máme. Kdo byl váš dětský idol? No i po létech, že jo? To zbylo v hlavě, takže pojďme vzpomínat. Třeba Boženka píše Jean Marais. Ano, vzpomínám jeho filmy, fantastický francouzský herec. Vlaďka napsala Michal David, ano, hitmaker a měl svou dobu, proč ne? Petra píše Alain Delon, já už jsem to taky vzpomenul v ranním vysílání ještě s našimi raníčky a to Lenkou a Ráďou, Alain Delon, ať jsem chlap, tak jako tady klobouk dolů, klobouček, ano, Alain Delon, to byl herec, to byla tvář. Jana píše Freddie Mercury, ano, proč ne? Tak váš idol s dětstvím ještě napadá, že jsem měl, když jsem měl lůžko, samozřejmě, nebo postel, tak tam byla spousta plakátů a byl tam i božský Ozzy Osbourne. Měl jsem tento plakát z Bravíčka, to si moc dobře pamatuju. Obrovský, velký, moc jsem byl na něj pyšný. Facebook, WhatsApp, takže napište, to jsou naše hvězdy z dětství, které tady dneska mají místo, takže přidejte ty vaše. Tak a já hraju hity, které milujete a zůstaňte s námi.
1: Takovou show jinde v Evropě nenajdete. Už 19. a 20. září ovládnou letiště Leoše Janáčka Ostrava, dny NATO a dny vzdušných sil armády České republiky. Přijďte zažít největší bezpečnostní show u nás. Zve vás Rádio Čas. A na místě si zapněte online rádio Dny NATO.
2: Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás. A Rigat.cz, military a outdoor vybavení pro každou misi. Najdete nás online i ve třech prodejnách

0: zítra za 13,90. Až do 22. září. Kaufland.
1: Alzadny jsou tady. Přichystal jsem pro tebe slevy na vše, co máš ráda. Ušetři se slevovými kódy na kosmetiku, parfémy, ale i fény nebo epilátory. Dopřej si něco pro sebe ještě dnes a ráno to máš v Alza Boxu. Alza.cz.
2: Ahoj Evi, ty přihledáš novou sedačku. A už jsi byla ve fáze? Tam ti specialistky na pohodlí s výběrem fakt pomůžou. Navíc se blíží dny Marianne. Během nich ve fáze získáš slevu 20% na vše a při platbě kartou Mastercard 3% navíc. Akce končí už v pondělí. Tak do které prodejny vyrazíme? Když kvalitní sedačku, tak od fáze. Více na fáze.cz.
3: Faktury, faktury, faktury.
4: Trápí vás factoring?
3: Hlavně to věčný papírování s fakturama.
4: Řešením je provozní úvěr od Acema. Nemusíte ztrácet čas s fakturami.
3: Acema, jo? Já myslel, že dělají jen klasické půjčky.
4: Acema pokryje jakékoliv financování.
3: No tak to beru.
4: Acema. Jde to i bez banky.
5: Optika Patria v centru Místku. Výroba brýlí do 24 hodin. Optika Patria.cz. Ráda se tam vracím. Dana Sislová.
6: Vzrušující podzimní večery? To jsme my. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.
7: Haj, haj a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profiservisu. DDBike.cz.
8: Ahoj, tady Sagvan Tofy. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
9: A vemte sebou i děti. Já tam budu taky, tak čus bus autobus.
8: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje. Vstupenky na dětirájetour.cz.
9: Bude vejdán.
10: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. dřevočal.cz.
11: Každé úterý ráno po 8 hodině to chceš slyšet. Na Rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas. Hrajeme největší hity a rozdáváme top hudební zážitky.
12: Rádio Čas.

0: Celá česácká rodina žije zlatou větou a tak opakování matka moudrosti zlatou větu připomenu za pár minut. Ta Aleše Šklobala, hezké dopoledne. No a teď už jdeme na nejnovější zprávy s Honzou Gavelčíkem a koukám na hodiny, bude 11.
1: Tetě je extravárka slev. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva až 50% na korejskou pleťovou kosmetiku. Třeba na Beauty of Joseon, Biodance, Roundlab a další. Více na tetadrogerie.cz.
2: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90. A máslo Česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.

0: Ostravě si musíme dávat pozor na Mariánskohorské ulici ve směru do centra Ostravy. Před Jirskou osadou se tvoří kolony. Vážná nehoda se řeší v Ostravě na Hlučínské ulici. Osobní auto tady narazilo do sloupu. Stále jsou velké problémy v obci Baška na Frýdecko-Místecku. U kostela na staré cestě na Frýdland. Tady osobní auto srazilo motorkáře. Nehoda je se zraněním. A dvě auta bourala v Brně v ulici Kniněžské. Srazil se tu nákladák s osobákem.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Dobré dopoledne, posloucháte Rádio Čas, tady jsou další aktuální zprávy, vítá vás u nich Honza Gavelčík. Na dny NATO v Ostravě vyrazí speciální vlaky. Kvůli dvoudenní bezpečnostní show na letišti v Mošnově vypraví České dráhy expresy z Prahy, Brna a Olomouce. Na akci pojedou i speciální autobusy z Ostravy, Frýdku Místku, Nového Jičína a Kopřivnice.
1: Morava aktuálně.
0: Ostrava má nový web o parkování ve městě. Řidiči na něm najdou informace o cenách i možnostech stání na městských parkovištích krajské metropole. Web je navržený taky pro pohodlné používání v mobilních telefonech. V Olomouci nabídne klientům moderní zázemí zrekonstruovaná budova Centra sociálních služeb Klíč. Díky olomouckému hejtmanství získali klienti bezpečnější a důstojnější zázemí pro každodenní služby. Více nám řekla mluvčí kraje Eva Krajblová.
2: Rekonstrukce Klíče je významnou investicí do kvality sociálních služeb v Olomouci. Nové prostory přinesou klientům větší komfort a zaměstnancům lepší podmínky pro poskytování péče. Mysleli jsme přitom i na budoucnost. Část prostor je připravena tak, aby bylo možné služby v příštích letech dále rozvíjet.
1: Rádio Čas, sport.
0: Fotbalisty Karviné čeká další domácí zápas. V rámci šance Národní ligy už je tento pátek přivítají tým z Kroměříže. Páteční utkání se hraje od 18 hodin na karvinském městském stadionu. Vypadá to, že taky dneska se můžeme těšit na sluníčko. Obloha bude po většinu dne skoro jasná až polojasná. K večeru už se ale zatáhne, můžou přijít přeháníky a objevit se můžou taky bouřky. Nejvyšší teploty se mají u nás na Moravě a ve Slezsku pohybovat v rozmezí od 23 do 26 stupňů Celsia. Tolik zprávy, po 11. hodině pokračuje dopoledne na Rádio Čas s Alešem Šklubalem.
1: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
3: Škoda, že tady to vypadá, jak kdyby kopali někde na fotbalovém hřišti, že v podstatě se mohlo ušetřit, kdyby to vykopli už rovnou někde na hřbitově.
4: Vybrané rodiny by tam měly mít cedulku, jakože tento hrob se zúčastnil mistrovství světa.
3: Ano.
4: No, tak, no, jako, asi by byl dražší. No.
3: Nic nám není svaté mezi 6. a 9. v Dobré ráno, Moravo.
1: Rádio Čas.
5: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Rádio Čas a také Aleše Škumal, rádi vám budeme dělat parťáka. Ono říká se, mluviti stříbro, mlčeti zlato. Ale u nás dneska platí trošku jiné příslovy. Mluviti zlato, tedy 1000 korun za zlatou větu, ale to dobře víte. Takže držím palce a milí zlatí, po 11. určitě zavolám. Teď muzika, hity, které milujete.
1: Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Zlatá věta Rádia Čas.
1: Ano, začíná platit, pokud máte pamatováka, rychlý jazyk a trošku toho štěstí, tak možná právě teď proměníte pár slov v tisícovku do kapsy. Zlatá věta Rádia Čas, kterou stojí za to říct, že jo? Tisíc korun mít, nemít. Tak jo, já to jdu vyzkoušet, hrajeme zlatou větu, mám už tady telefonní číslo, takže teď jdu na to. A je to 7200 a ještě 5, 2, tak. Tak, opět telefon v pořádku, tedy alespoň u mě. Na druhé straně by měla být Renáta, která určitě zná zlatou větu
2: dokonale. Dobrý den.
1: Renáta, dobrý den, ale Šišklbale, Rádio Čas a to už ani nemusím dodávat, co, že?
2: Vy jste zlatíčko. Já jsem v noci rozbila sklínku, říkám, cepy mi přinesou štěstí, to nemyslíte vážně, že jste z ní zavolali.
1: Fakt, jo, že by to tak...
2: Jo.
1: To já dneska rozbiju taky něco.
2: Jo, že... Rozbíte, vy jste zlatíčka, já vás mám strašně ráda.
1: Ježiš, děkujeme. Renáto, žádná loterie, jo, žádné losování, jenom zlatá
2: super
1: věta a možná nejlépe placená věta tohoto dne. Takže za 1000 korun teď ta slova.
2: Rádio Čas mi dělá hezčí den.
1: Vy jste a svatá.
2: A to je svatá pravda, protože to já mám s vámi každý den úplně bohovský.
1: Ježiš, to je boží, to já vyřídím kolegům. Tak
2: vidíte jim to, no, to a je ještě jsem měla takový bonus, to musím říct. Já jsem jezdila pro vnuka co 14 dnů, teď jsem bohužel onemocněla do Prahy. A jako bonus jsem měla vždycky jízdu s Ráďou ve vlaku.
1: To
2: ale
1: stojí
2: jako,
1: za to.
2: To jo.
1: To stojí za to, tak jo, pozdravím Ráďu. Každopádně, jo, vy jste dneska úplně pozlacená, protože máte od nás 1000 korun, za chviličku přistanou na vašem kontě. Moc velká gratulace a možná kam penízky půjdou?
2: Já vám to řeknu, já mám 3 vnoučátka, tak já to tak asi spravedlivě rozdělím. Všichni teď budou mít v brzké době narozeniny, takže to půjde dětem na nějakou dobrou.
1: Velkou radost. Velkou
2: jo
1: radost toho.
2: Jste zlatíčka a moc děkuju.
1: My děkujeme za přízeň, ať vám tisícovka udělá radost. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Hodně štěstí ve hře přeje Topstone. Svět kamenných koberců, litých podlah a gabionů pro váš moderní domov a zahradu. Topstone.cz. Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava. Českého specialisty na Subaru. Subaru.opava.cz.
3: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo a tohle vás bude bavit.
4: Vážně? A co umí?
3: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
4: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
5: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varný robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
6: Festiválek kávy na Frýdeckém zámku. V sobotu 19. září od 10 do 18 hodin na vás čeká výběrová káva z celého světa. Výborné sladké občerstvení, přednášky pro všechny kávomilce, tvořivé dílničky pro děti nebo rokokový piknik v zámeckém parku. Více na muzeumbeskyt.com.
7: Domov Slunečnice Ostrava hledá do svého týmu všeobecné sestry.
8: Nabízíme smysluplnou práci za školení, stabilitu, 6 týdnů dovolené, příspěvek na stravování, penzijní připojištění a další výhody. Pomozte nám vytvářet domov, kde se naši seniori cítí bezpečně, respektovaně a důstojně.
9: Více na domovslunečnice.cz v sekci kariéra.
0: WhatsApp Rádia Čas 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.
10: Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Rádio Čas a stále hity, které milujete, tak je dneska po 18. na Rádio Čas pozvánka do světa filmu s Tomášem Michalíkem. Tome, co nás dneska čeká?
1: Co nás dneska čeká? No tak já musím dohnat jeden restík, jednu premiéru z minulého týdne a řeč bude taky trošičku o zombících, oblíbených potvorách hororového žánru. Jedni to totiž mají zrovna před sebou a já jsem moc zvědavý, jak celý počin dopadne, ale o tom později.
0: Ano, přesně tak, o tom později, tak a já teďka ještě k tomu dodám popcorn, kola a to pohodlné křeslo je na vás. Film Time startuje v 18 hodin. Za chvilečku, co jste o parfémech možná nevěděli a teď tip na akce, které rozhodně budou bavit.
2: Rádio Čas. Pojďte se bavit.
0: Pojďme na místa, kde vás to doopravdy bavit bude. Do muzea ve Frenštátě pod Radoštěm se můžete zastavit na výstavu Starý Frenštát. V sobotu ve Slavkově u Opavy proběhne setkání veteránů a program doplní skupina Turbo a Christian Šebek s orchestrem. Vstup je tady zdarma. Kuba Anne Bráj na zemi. Tomáš Hanák vás ve své cestopisné One Man Show vezme dneska od 18 hodin na Kubu, přidá zážitky i příběhy z několika let života na tomto exotickém ostrově. Akce v sále kulturního centra Friedland nad Ostravicí. No a pohybu není nikdy dost, takže zkuste běh rodným krajem Emila Zátopka.
3: Kopřivnice je městem v pohybu a v sobotu 19. září bude hlavně městem v běhu. Na počest našeho slavného rodáka Emila Zátopka se bude konat několik závodů pro děti i dospělé. Ráno odstartuje lidový běh pro všechny generace, potom budou soutěžit děti a v 11 hodin se na start postaví vytrvalci, kteří poběží z Kopřivnice až do Rožnova pod Radhoštěm. Přijďte si užít aktivní dopoledne v Kopřivnici, rodišti olympionika století. Těší se na vás starosta Adam Hanus.
0: Skvělé zážitky i zábavu a teď zpátky muzika z Rádia Čas hity, které milujete.
2: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
4: Dnes se můžeme těšit na oblohu plnou sluníčka. Většinou čekáme skoro jasno až polojasno, postupně oblačno. Lokálně by se mohly přidat i slabé přehánky nebo bouřky. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 23 až 26 stupni. Na horách pak naměříme kolem 18 stupňů Celsia.
5: Hity, které milujete. Čas. Radio Čas.

0: Rádio Čas a stále hity, které milujete, a teď tady mám jednu takovou, no já řeknu hodně vůňavou informaci. Věděli jste, že parfémy umějí doslova čarovat? Zlepší náladu, člověk si ani nevšimne, že jo, vypadneme z domu, voníme, že jo, je to taková automatika, ale vůbec nevíme ty další věci, které parfém přináší. Umí ovládnout smutek, splíny, drží také stres na úzdě, protože pokud voníme, tak se cítíme sebevědoměji. No a protože čich je jedním z těch nejdůležitějších pěti smyslů, tak parfém zvyšuje atraktivitu u druhého pohlaví. A parfém, pozor, může být i důležitým spouštěčem šťastné paměti. To znamená, vůně totiž spojuje mysl se vzpomínkami a tak trošku je oživí, prostě vrací zpátky ty okamžiky, kdy nám bylo fajn. Tak já přeju krásně provoněný den s rádiem Čas a fajn bude i z hity, které milujete.
1: Dechberoucí ukázky, nejmodernější technika a zážitek pro celou rodinu. Dny NATO v Ostravě a Dny vzdušných sil armády České republiky se konají 19. a 20. září na letišti v Mošnově. Přijďte si je užít s rádiem Čas. Více na webu Rádia Čas a na natodays.cz.
2: Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
3: A společnost Schaeffler. Naše výrobky hýbou světem již 80 let. Nyní i v Ostravě. Nastupte k nám. Volná místa najdete na schaeffler.jobs.cz.
1: A nevajgluj. Podporujeme úklid v obcích a připomínáme. Nedopálky patří do koše. Nevajgluj.
4: Hity, které milujete. Radio Čas.
5: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuřetězovou pilu za 599,90 a akuvysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Až do 22. září. Parkside, zvládnete to.
6: A raz, dva, tři, 4,21.
7: S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
5: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
8: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
9: Čekání je u konce. Primark nyní dorazil do Avion Shopping Parku. Objevte v našem zbrusunovém obchodě dámskou, pánskou a dětskou módu, ale i doplňky, kosmetiku a domácí potřeby. Nenechte si ujít naši skvělou módu za dostupné ceny. Primark.
10: Milujte ten pocit. A je to tady. V Třinci otevíráme novou pobočku Innoji. Máme pro vás hned tři důvody, proč nás navštívit. První, dostanete dárek na uvítanou. Druhý, zjistíte, jestli můžete za energie platit méně. Třetí, když uzavřete novou smlouvu na plyn či elektřinu, získáte slevu 20%. Tak se u nás stavte. Nová pobočka Innoji v Třinci je v ulici Poštovní. Těšíme se na vás. Innoji.
11: Tradiční hrčířský jarmark.

0: Víte ten nejlepší spánek. Zevočal.cz.
1: Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
2: Hity, které milujete.

0: střídání stráží.
1: Je to tak, krásné to tak, poledne, ahoj.
0: Takže Majky, samozřejmě i na tebe mám otázku, protože raníčci se ptali mě, já se zeptám tebe, idol z dětství určitě máš.
1: Já, jak jsem byl malý, tak jsem strašně zbožňoval Jackieho Chana. Mm-hmm. Víš, o koho se jedná? Mm-hmm. Fakt jako všechny ty triky, které dělal ve filmech, tak mi přišel takový jako ninja člověk a strašně se mi to líbilo, takže já jakýkoliv film s Jackiem Chanem jsem naprosto zbožňoval, takže to byl takový můj idol, no, když jsem byl malinký.
0: A když to vezmeme na ty plakáty na stěně, muziku?
1: A co se týká muziky, no, tak toho je, to ty brďo, no, Support Lesbian jsem měl rád, mm-hmm, tenkrát, co si vzpomínám, no a pak nevím, no, kdo tam byl ještě další. Asi Support Lesbians.
0: Je to hodně, ta paměť, že to by zapracovalo člověk, kdyby si sednul ke kafi, tak.
1: Jo, mi teďka kupovala vždycky taneční ligy, což byly takové CDčka, jo, kde byly nejnovější písničky, takže to jsem poslouchal, ale jako konkrétní interpret asi ne. Hmm.
0: Možná takovým idolem pro naše posluchače dneska bude opět Zlatá věta, takže kdy připomeneš?
1: V této hodince.
0: Tak jo, tak se na to počkejte a jdeme na aktuální zprávy s Martinem Fabíkem a dobrou chuť k obědu, bude 12.
2: Některé koncerty si užiješ, na některé vzpomínáš celý život. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu v Mustang Aréně. Megakoncert Rádia Čas. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Hudba, emoce a tisíce lidí na jednom místě. Buď součástí večera, o kterém se bude mluvit ještě dlouho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
3: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
4: Hity, které milujete. Rádio Čas.
5: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuřetězovou pilu za 599,90 a akuvysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Až do 22. září. Parkside. Zvládnete to.
6: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
7: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až tisíce korun, a to nejen letos, ale další tři zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na tři roky. Více na innogy.cz.
8: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.

0: Radiočas. Radiočas. Aktuálně si dávejte pozor v Ostravě v oblasti Moravská Ostrava a Přívoz, v ulici Zborovská. Stala se tady nehoda dvou osobních aut. A pozornost mějte na Brněnsku v oblasti Brno-Líšeň, v ulici Jedovnická. Srazila se tady dvě osobní vozidla. Může hrozit zdržení. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Radiočas, nejnovější zprávy.
0: Hezké poledne, časáci, jsou připraveny aktuální zprávy na rádiu Čas a vítá vás Martin Fabík. V Česku je stále málo míst na studentských kolejích. Začátek nového akademického roku tak studentům přináší kromě nového studia i starosti s bydlením. Univerzity sice otevírají nové obory a některé navyšují kapacitu kolejí, ale zájem stále převyšuje nabídku. Mnozí studenti proto hledají spolubydlení nebo vlastní byt. Nájemné je ale v řadě měst vyšší než loni.
1: Morava aktuálně.
0: Už za pár dnů nás po roce opět čekají dny NATO. Návštěvníci uvidí téměř 80 vrtulníků a letadel z několika zemí. Na co se těší předseda pořádajícího spolku Jagello 2000 Zbyněk Pavlačík?
2: Já se těším na britské Red Arrows. Je to i Německo, kdy k nám dají na statiku raritu vlastně největší, myslím si, vrtulník jako dopravní, nebo je už jeden z největších na světě, CH-53, který tady nikdy nebyl. A potom také ve vzduchu německá Luftwaffe předvede ikonický letoun s změnitelnou geometrií křídel Tornado. U nás bude mít premiéru nejmodernější letoun C-390 Millennium, pak to bude i systém protivzdušné obrany Spider.
0: Organizátoři také potvrdili velké překvapení, a to průlet dvojice nadzvukových amerických bombardérů B-1B Lancer. Na Velkém Kosíři na Prostějovsku brzy zmizí stará rozhledna. Dřevěná stavba je kvůli špatnému technickému stavu zavřená už několik let a letos na podzim by měla být zbourána. Mikroregion teď požádal o dotaci na stavbu nové rozhledny.
1: Rádio Čas, sport.
0: Mladá Boleslav i Liberec postoupili do osmifinále domácího poháru. Liberec porazil Vlašim 2-0. Mladá Boleslav pak zvítězila v Třinci 3-0. Oba prvoligové týmy tak zvládly zápasy a potvrdili roli favoritů. Zítra bude polojasno až oblačno, místy přehánky a déšť. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 17 až 20 stupni. Na horách naměříme kolem 12 stupňů Celsia. Tolik aktuální zprávy na Rádio Čas. Příjemné odpoledne.
1: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
3: Škoda, že tady to vypadá, jak kdyby kopali někde na fotbalovém hřišti, že v podstatě se mohlo ušetřit, kdyby to vykopli už rovnou někde na hřbitově.
4: Vybrané rodiny by tam měly mít cedulku, jakože tento hrob se zúčastnil mistrovství světa.
3: Ano.
4: No, jako, asi by byl dražší.
3: Nic nám není svaté mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo. Rádio.

0: Pěkný odpoledne ze studia Rádia Čas, už tuto chvíli se mnou s Mirkem Rešlem. Samozřejmě také z hity, které milujete, ty vám budeme servírovat i nadále. A už za dvě písničky budeme soutěžit. Máme tady další soutěž se zlatou větou, do které se můžete zapojit úplně všichni. Stačí jenom poslouchat naše rádio a na našem webu casradio.cz se zaregistrovat a znát zlatou větu, která pro dnešek zní: Rádio Čas mi dělá hezčí den. No a pokud mi tuto větu zopakujete už za malou chviličku, za dvě písničky, tak máte šanci vyhrát 1 000 korun a já doufám, že se to podaří. Teď ale muzika. Čas.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Zlatá věta Rádia Čas.
1: Tak jdeme opět soutěžit, já pevně věřím, že se dovolám. V tuto chvíli budu telefonovat Tomášovi, který má šance vyhrát 1000 korun, a to v případě, že mi zvedne telefon a bude znát zlatou větu, kterou už jsem před malou chviličkou prozradil. Tak já v tuto chvíli vytáčím, pojďme na to, snad se dovoláme. Stačí se zaregistrovat na našem webu casradio.cz a možná budu příště telefonovat právě vám. Teď ale Tomáš, který zatím nezvedá. Byla by to ohromná škoda, poslední dvě zazvonění. No tak, Tomáši. No, tak tady to nejspíš nevypadá. Byť jsem chtěl nadělovat, tak už je pozdě. No, tak v tuto chvíli to nevyšlo. Každopádně dneska ještě dva pokusy. A já věřím, že příště to vyjde a tu tisícovku, kterou tady pro vás mám, budeme nadělovat. Rádio Čas mi dělá hezčí den, to je věta, kterou chci po zazvonění slyšet a snad to příště vyjde.
0: Hodně štěstí ve hře přeje Topstone. Svět kamenných koberců, litých podlah a gabionů pro váš moderní domov a zahradu. Topstone.cz. Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava. Českého specialisty na Subaru. Subaru-opava.cz. Řekneš správnou větu a peníze jsou tvoje. Zapoj se do soutěže Zlatá věta na Rádiu Čas. Poslouchej vysílání, zvedni telefon a vyhraj si peníze na ruku. Registrace na www.časradio.cz. Zlatá věta. Jeden telefonát, jedna věta a výhra je tvoje. Zlatá věta Rádia Čas. Hodně štěstí ve hře přeje Topstone. Svět kamenných koberců, litých podlah a gabionů pro váš moderní domov a zahradu. Topstone.cz. Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava. Českého specialisty na Subaru. Subaru-opava.cz.
2: Hity, které milujete. Radio Čas.
3: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuřetězovou pilu za 599,90 a akuvysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Až do 22. září. Parkside. Zvládnete to.
4: Máme recept na nízké doplatky. V lékárnách Dr. Max celé září ušetříte až 100% z doplatku na recept. Takže s receptem přijďte rovnou k nám. Akce platí s kartou výhod. Více informací na drmax.cz. Dr. Max. Vždy na blízku.
5: A raz, dva, tři, 4,21.
6: S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
7: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
8: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
9: Svatováclavský hudební festival letos navštíví Wash 8, Ibai Chen, Kolegium 1704, ukrajinský oktet Orfeus, Kata a sbor Permoník nebo Amandin Bejer. Objevte skvělé koncerty v Moravskoslezském kraji od 2. do 28. září. Více na www.shf.cz.
10: Domov Slunečnice Ostrava hledá do svého týmu všeobecné sestry.
11: Nabízíme smysluplnou práci za školení, stabilitu, 6 týdnů dovolené, příspěvek na stravování, penzijní připojištění a další výhody. Pomozte nám vytvářet domov, kde se naši seniori cítí bezpečně, respektovaně a důstojně.
12: Více na domovslunečnice.cz v sekci kariéra.
13: Babí léto na Skalku přináší poloviční ceny vstupného. Užijte si naplno minizo, dinopark, kolotoče, megazipline i víkendové programy a zapolovic. Více na skalkaostrava.cz.
0: Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas.
14: Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas.
15: Když posloucháš, máš vyhráno.
14: Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
2: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Posloucháte Rádio Čas, společnost při středě, vám děláme já, Mirek Rešla, samozřejmě hity, které milujete. A my dneska řešíme naše největší idoly z dětství. A mám tady zprávu, nevím teda od koho, protože na WhatsApp mi přišla zpráva, kde se nikdo nepodepsal, to nevadí, ale u mě to byl jednoznačně Karel Gott. Jako malý jsem ho obdivoval, nejen kvůli písničkám, ale hlavně proto, jak působil, vždycky upravený, elegantní a člověk měl pocit, že ho zná úplně každý. Doma nám jeho písničky hrály pořád, takže jsem se na něj vlastně zvykl jako na takovou stálici. A pod to já se podepíšu, myslím si, že Kája byl idolem pro mnoho z nás. Tak dejte vědět i vy ostatní, pište na Facebook, na WhatsApp Rádia Čas 77 66 12 800. Teď se pojďme podívat na počasí.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Dnes se můžeme těšit na oblohu plnou sluníčka. Většinou čekáme skoro jasno až polojasno, postupně oblačno. Lokálně by se mohly přidat i slabé přehánky nebo bouřky. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 23 až 26 stupni. Na horách pak naměříme kolem 18 stupňů Celsia.
3: Čas. Rádio Čas.
4: Je to tak a nezmůžeš s tím nic.

0: Parťáka vám i v tuto chvíli dělá Rádio Čas. A přátelé, já vždycky, když se doma dívám na různé vědomostní soutěže, tak mám pocit, že vím úplně všechno. Ono, co si budeme od té obrazovky, to vypadá úplně jinak, než je to v realitě. A potom poslouchám Víš, nevíš tady u nás v rádiu a zjišťuji, že radši si dám od těch vědomostních soutěží ještě chvilku pauzu. Tak schválně, jak byste to zvládli vy i dnes ráno, jako každý všední den mezi 6 až 9 probíhalo Dobré ráno Moravo a v něm Víš, nevíš, tak takhle to vypadalo.
1: Dobré ráno, Moravo.
2: Dobré ráno, Moravo.
1: Víš, nevíš.
3: Před 60 lety v českém rádiovém éteru poprvé zaznělo jméno Járy Cimrmana. Já vám teď řeknu několik názvů her tohoto geniálního autora a vy mi ty názvy jenom opravíte. Ano?
4: Dobře.
3: Můžeme? Dobře, fajn.
5: Takže ne doplněvačka, ale oprava.
4: To je dobrý.
3: Chata na Mítince.
4: Hospoda.
5: Hospoda, ano.
3: Uřvaný Bobeš.
4: Němý Bobeš.
3: Fík.
4: Fík?
5: Fík?
4: To je dobrý. Počkej, fík.
5: Takže to bude nějaké jedno slovo?
4: Jako pes nebo něco?
3: Ne, ne, ne, aha, tak dobře, tak jako budu na vás hodný. Tak hruška.
4: Švestka.
5: To neznám.
3: Vodník z Liptákova.
5: Počkej, to vím, to vím, to vím, není to vodník, ale čekej, jak on je. No.
4: Posel.
5: Posel, ano.
3: České Dudy.
4: To je, ale to je dobrý, to kdyby napsal. Víš?
5: Jakože Dudy jako Dudy, jak má holka Dudy, nebo Dudy jakože hudební
3: no,
5: nástroj?
3: To je to, prostě české Dudy a je to špatně.
4: A je to české nebe.
3: Takže úplně krásně. A dneska má svůj den i jedna světová pochoutka. Opravdu všichni ji znáte, vy se ptáte, já odpovídám ano, ne. Tak sáhneme.
4: Je to pochoutka z Česka?
3: Ne.
4: Je to sladké?
3: Ne.
5: Je to z čokolády?
3: Ne.
4: Je to slané?
3: Ano, slaná chuť, ano.
5: Je tam nějaké chili?
3: Může být, ano.
5: Je to kořeněné?
3: Jo.
4: Je to z Mexika?
3: Ano.
5: Peče se to?
3: Ne.
5: Je to tortilla?
3: Ne.
4: Nachos?
3: Ne.
4: Fazole?
3: Ne.
4: Guacamole?
3: Ano!
4: Ale to bylo dobrý, jako.
3: No, to byla rychlá jízda, tak jo.
5: Jakže se to jmenuje?
3: Guacamole.
5: A co to je?
3: Teď provokuješ.
5: No to nevím.
3: Ne, nevíš.
5: Já fakt nevím, co je guacamole.
4: No, rozmělněné avokádo s olejem, solí, je to jako...
3: Nemetková šťáva, sůl, ještě cibulka, když tak ano.
5: Tak to slyším poprvé teda.
4: Taková jako majda z toho avokáda.
5: Tak to musíš připravit, Leni. Někdy.
1: Takovou show jinde v Evropě nenajdete. Už 19. a 20. září ovládnou letiště Leoše Janáčka Ostrava, dny NATO a dny vzdušných sil armády České republiky. Přijďte zažít největší bezpečnostní show u nás. Zve vás Rádio Čas. A na místě si zapněte online rádio Dny NATO. Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
6: A Rigat.cz, military a outdoor vybavení pro každou misi. Najdete nás online i ve třech prodejnách, Semily, Ostrava, Olomouc. Rigat.cz, hrdý partner NATO Days.
7: Partnerem je Mamet.cz. Pozvedneme vás všude tam, kde se jen tak nedostanete. Mamet.cz, půjčovna vysokozdvižných zvedacích plošin pro kutily i firmy. Mamet.
8: Hity, které milujete. Radio Čas.
9: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Kunín, pohár, různé druhy za 10,90. Smetanový jogurt z Valašska, z Kaufland Card Extra za 8,90. A Edušo zrnková káva, kilo z Kaufland Card Extra za 279,90. Až do 22. září Kaufland.
10: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varní robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4 500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
11: Do krásna vede cesta, překrásná.
12: Vydejte se po ní i vy. Přihlaste se do amatérské soutěže o nejlepší klobásku a vyhrajte kýtu a sud řeznického piva. Suroviny na výrobu dostanete zdarma. Nezapomeňte se přihlásit do 25. září na mail info@muzeumřeznictví.cz.
13: Jsem hrdina.
14: Co tady blbneš?
13: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
14: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
13: Vše na 211.cz.
14: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
13: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
15: Nákupní centrum Géčko.
16: Sport.
15: sport a zase sport.
16: Sport, kam se podíváš naživo v Géčku. Sportovní partneři Géčka si pro vás připravili ochutnávku hokeje, curlingu, amerického fotbalu a dalších sportů přímo na pasáži. A navíc za nákup v Martes Sport a Sportissimo vás čeká tombola o skvělé ceny. Sportovní den v Géčku v sobotu 19. září od 14 do 18 hodin.
17: Nákupní centrum Géčko.
18: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
15: Hity, které milujete. Radio Čas.

Gorgeous. Ειδή, κτερά μιλήρτε. Shine bright like a diamond.

0: Posloucháte Rádio Čas, máme 13 hodin, na slovo se teď bere Martin Fabík. Máme pro vás informace z dopravy a také nejčerstvější zprávy, ve kterých si povíme, že v Česku by policie mohla dostat novou pravomoc. Podrobnosti za chvilku.
1: Dobré ráno, Moravo. Dobré ráno, Moravo.
2: Hádej, kdo přijde na snídani.
3: Na páteční snídani přijde primářka rehabilitačního oddělení Karin Michelová z Moravskoslezské nemocnice Karviná Ráj, aby nám prozradila, co umí biodermální nitě s dlouhodobou bolestí. Poslouchej po 8. hodině Rádio Čas.
2: Hádej, kdo přijde na snídani.
1: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
2: Partnerem pořadu je rehabilitační oddělení Moravskoslezské nemocnice Karviná Ráj, pracoviště Orlová, kde vám moderní metoda aplikace biodermálních nití pomůže s dlouhodobou bolestí. Hity, které milujete. Radio Čas.
4: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
5: Vážně? A co umí?
4: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
5: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
6: Ahoj Evi, ty přihledáš novou sedačku. A už jsi byla ve fáze? Tam ti specialistky na pohodlí s výběrem fakt pomůžou. Navíc se blíží dny Marianne. Během nich ve fáze získáš slevu 20% na vše a při platbě kartou Mastercard 3% navíc. Akce končí už v pondělí. Tak do které prodejny vyrazíme? Když kvalitní sedačku, tak od fáze. Více na pháze.cz.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. Květák, jeden kus s apkou za 19,90. A svíjanský más, půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
7: Čekáte na nejvýhodnější čas, kdy koupit ojetý vůz?
8: Tak abyste ho nepromeškali.
7: V AutoESA máte záruku výhodné ceny a široké nabídky.
8: Garanci kvality i výhodného financování.
7: Vyberte si ze 6000 vozů v AutoESA právě teď a výhodně.
9: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u ESA.
10: Optika Patria v centru Místku. Největší výběr dětských brýlí ve všech barvách. Optika Patria CZ. Ráda se tam vracím. Dana Syslová.
11: Vzrušující podzimní večery? To jsme my. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.
12: Haj, haj a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profiservisu. DD Bike.cz.
13: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětiráje-tour.cz.

0: Řidiči aktuálně si dávejte pozor. V Ostravě v oblasti Poruba v ulici Opavská kvůli stavebním pracím je zúžený jízdní pruh. A pozornost mějte stále na Brněnsku v oblasti Brno-Líšeň v ulici Jedovnická. Srazila se tady dvě osobní auta. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Hezké odpoledne, časáci, jsou připraveny aktuální zprávy na rádiu Čas a vítá vás u nich Martin Fabík. V Česku by policie mohla dostat novou pravomoc. Obchody nebo jiné provozovny s nebezpečnými výrobky by mohla uzavřít až na 2 týdny. V naléhavých případech by policisté mohli zasáhnout ještě před kontrolou odborníků. Ti by pak měli nejpozději do 8.40 hodin potvrdit, že výrobek skutečně představuje vážné riziko.
1: Morava aktuálně.
0: O víkendu startují na mošnovském letišti tradiční dny NATO. Největší bezpečnostní akce nabídne velké množství letecké i pozemní bojové techniky, statických a dynamických ukázek a chybět nebude ani městská policie Ostrava. Co vše bude zajišťovat, to nám už prozradila její mluvčí Helena Badurová.
2: Městská policie se bude podílet na dopravních a bezpečnostních opatřeních a bude mít na starosti bezplatné hlídání kol ve 3 kolárnách. Přímo na příjezd v cyklostezkách navíc cyklistům pomohou strážníci na kolech, kteří jsou navíc vybaveni lékařničkami. V premiéře představíme nové elektrokoloběžky a chybět nebudou ani zásahy skupiny pořádkové služby, psovodu i strážníků na koních.
0: Pro děti jsou pak tradičně připraveny soutěže i laserová střelnice. V Olomouci se pozornost soustředí na stav řeky Moravy. V posledních dnech tam uhynulo větší množství ryb, a to hlavně kvůli nízkému průtoku a nedostatku kyslíku ve vodě. Rybáři už z řeky odstranili část uhynulých ryb a situaci dál sledují. Pomoci by mohlo zlepšení průtoku a příznivější počasí.
1: Rádio Čas, sport.
0: Fotbalisty první SK Prostějov čeká další zápas šance národní ligy. V pátek 18. září o 6 večera přivítají na stadionu za místním nádražím tým Dukla Praha. Zítra bude polojasno až oblačno, místy přehánky a déšť. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 17 až 20 stupni. Na horách naměříme kolem 12 stupňů Celsia. Tolik aktuální zprávy na Rádio Čas. Příjemné odpoledne.
1: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
3: Škoda, že tady to vypadá, jak kdyby kopali někde na fotbalovém hřišti, že v podstatě se mohlo ušetřit, kdyby to vykopli už rovnou někde na hřbitově.
4: Vybrané rodiny by tam měly mít cedulku, jakože tento hrob se zúčastnil mistrovství světa.
3: Ano.
4: No, tak, ano, jako, asi by byl dražší. No.
3: Nic nám není svaté mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo.
1: Rádio Čas.
5: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.
6: Třeba!

Středeční odpoledne s Rádiem Čas, mimo jiné dneska patří také všem Ludmilám, které slaví svátek, tak přejeme všechno nejlepší. No a já se dívám na mezinárodní dny, tak jako každý všední den, a dneska jsem našel, že je mezinárodní den ochrany ozonové vrstvy. Tak nějak jako přemýšlím, jak tento den oslavit, tak pokud se třeba někam chystáte, tak vyražte třeba mezinárodní hromadnou dopravou a ochráníme trošku tu ozonovou vrstvu. Ode mě další muzika, hity, které milujete, za chviličku se podíváme do světa sportu.

0: Rádio Čas, kam za sportem.
1: Pojďme zamířit do světa sportu. Ode mě dneska pozvánka na hokej. Vyrazit můžete už dnes v 18 hodin do RT Torax Areny v Ostravě Porubě. Oproti sobě nastoupí RT Torax Poruba a SHKM Hodonín. Nenásou první kolo. Určitě skvělé sportovní zážitky a zvu také na basket. Už v sobotu můžete vyrazit na derby Opavy a Ostravy. Hraje se v 18 hodin v hale v Opavě. Přeji příjemné sportovní zážitky.
2: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuřetězovou pilu za 599,90 a akuvysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Až do 22. září. Parkside. Zvládnete to.
3: Datart uvádí Dny Marianne.
4: Dny Marianne, jo.
3: Ano, Dny Marianne s luxusními slevami. O 15% výhodněji nyní pořídíte třeba vybrané tiskárny a monitory pro práci i zábavu.
4: No to je sen.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
6: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Lahodné jogurty Florian s ovocnými i dalšími příchutěmi 150 gramů za 12,90. Poctivou tatarskou omáčku nebo majonézu Hellmann's 405 ml za 62,90. S Hruška klubem jen za 52,90. Instantní kávu Jakobs Velvet Crema či Gold až 200 gramů za 159,90. S Hruška klubem pouze za 149,90. Nebo delikátní šunku nejvyšší jakosti Bivoy 100 gramů za 22,90. S Hruška klubem již za 21,90. Více na mojehruska.cz.

0: Ahoj, milí diváci pořadu Selfie s Táňou na televizi Relax. Mým dnešním hostem je Míša Horák, písničkář, který se v Česku nejvíce proslavil písničkou o smrti křečka.
1: Lidi mají tu písničku jako rádi, já mám pocit, že ona našla takovou tu hranici toho, kdy to je jako trochu blbý, ale vlastně jako je to furt jako snesitelný a vtipný. Tehdy on si tam vzal, Tomáš Klus, takhle řadu předskokanů a mezi nima jsem byl třeba já, Pokáž nebo i Kateřina Marie Tichá, že takhle vlastně nám všem docela tehdy jako pomohl.
2: Měl jsem hlídat, teď je křečka.
3: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax.
4: Hity, které milujete.

0: Středu odpoledne vám dělá společnost Rádio Čas a naše rádio to není jenom skvělá muzika a hity, které milujete, ale také spousta peněz, které můžete vyhrát třeba ve Zlaté větě. Celkem 7x denně vám voláme a rozdáváme a nadělujeme, stačí jenom poslouchat a znát výherní větu, která pro dnešní den zní: Rádio Čas mi dělá hezčí den. Nutno je se samozřejmě zaregistrovat na našem webu casradio.cz a čekat, až někomu z vás zavoláme. 5x už jsme dneska telefonovali, ještě 2 pokusy zbývají a soutěžíme samozřejmě každý všední den. Tak třeba příště zazvoní telefon právě vám. Teď se ale pojďme podívat na počasí. Jak bude zítra?
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Ve čtvrtek se nám na obloze prostřídají mraky se sluníčkem. Většinou čekáme polojasno až oblačno, ojediněle zataženo, místy také s přeháňkami nebo deštěm. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 17 až 20 stupni. Na horách pak naměříme kolem 12 stupňů Celsia.
3: Rádio Čas. Hity, které milujete.

čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: středu odpoledne zůstává Rádio Čas a přátelé, já tady mám pro vás pozvánku na náš hudební svátek, protože tak jako každý rok, tak i letos slavíme narozeniny a tento rok pořád je ve velkém. V Mustang Aréně už 21. listopadu proběhne megakoncert Rádia Čas. Ano a právě skupina Europe připravuje evropské turné ke 40. výročí od vydání legendárního alba The Final Cut Down a jediná zastávka v Česku bude právě na našem megakoncertě a jak je u nás zvykem, tak tam nebudou sami. David Koller, Olympic, Lenny a speciální host Marpo, ti všichni na jednom pódiu. Lístky aktuálně v předprodeji na našem webu cazradio.cz, no a já se budu těšit, že se 21. listopadu společně potkáme.
1: Představ si ten moment. Zhasnou světla a první tóny hitů, které znáš nazpaměť. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu Mustang Arena Ostrava. Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Nečekej, až ti budou ostatní vyprávět, jaké to bylo. Buď u toho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Tradice s novou vizí.
2: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
3: Hity, které milujete. Rádio Čas.
4: Čekání je u konce. Primark nyní dorazil do Avion Shopping Parku. Objevte v našem zbrusu novém obchodě dámskou, pánskou a dětskou módu, ale i doplňky, kosmetiku a domácí potřeby. Nenechte si ujít naši skvělou módu za dostupné ceny. Primark.
5: Milujte ten pocit.
6: A je to tady. V Třinci otevíráme novou pobočku Innoji. Máme pro vás hned 3 důvody, proč nás navštívit. První, dostanete dárek na uvítanou. Druhý, zjistíte, jestli můžete za energie platit méně. Třetí, když uzavřete novou smlouvu na plyn či elektřinu, získáte slevu 20%. Tak se u nás stavte. Nová pobočka Innoji v Třinci je v ulici Poštovní. Těšíme se na vás. Innoji.
7: Hledáte práci? Přidejte se k Maxion Wheels v Ostravě. Skvělé peníze a benefity. Maxion. Na vybrané pozice do konce září náborový příspěvek 50 tisíc.
8: Volejte bezplatně 800 800 872.
9: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
10: O životě, jaký opravdu je. O zdraví, vztazích, nových trendech i radách, které se předávají z generace na generaci. To je pořad Ženy v čase. Inspirativní hodinka nejen pro ženy. Ve čtvrtek od 18 hodin v premiéře a v sobotu od 8 ráno v repríze. Ženy v čase. Na Rádiu Čas.
3: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: A společnost Rádio Čas. Slovo se teď bere Martin Fabík. Máme pro vás informace z dopravy a nejčerstvější zprávy.
1: Dechberoucí ukázky, nejmodernější technika a zážitek pro celou rodinu. Dny NATO v Ostravě a Dny vzdušných sil armády České republiky se konají 19. a 20. září na letišti v Mošnově. Přijďte si je užít s Rádiem Čas. Více na webu Rádia Čas a na natodays.cz.
2: Skvělý zážitek z dnů na to vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
3: A společnost Schaeffler. Naše výrobky hýbou světem již 80 let. Nyní i v Ostravě. Nastupte k nám. Volná místa najdete na schaeffler.jobs.cz.
1: A nevajgluj. Podporujeme úklid v obcích a připomínáme. Nedopálky patří do koše. Nevajgluj.
4: Hity, které milujete. Radio Čas.
5: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Leko farmářský šál 100 gramů z Kaufland Karte Extra za 15,90. Kavalír tvarohový za 11,90. A jojo bombóny různé druhy z Kaufland Karte Extra za 13,90. Až do 22. září. Kaufland.
6: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
7: Myslím, že to bude za C. Gumák.
6: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
8: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.

0: Aktuálně si dávejte pozor na Olomoucku v oblasti Nákla. Osobní auto havarovalo do elektrického zařízení. Hrozí omezení provozu. A opatrnost se vyplatí na Zlínsku v oblasti Břest. Stala se tady dopravní nehoda osobního auta a motorkáře. Na místě jsou záchranné složky. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Hezké odpoledne, časáci, jsou připraveny aktuální zprávy na rádiu Čas a vítá vás Martin Fabík. V Česku zemřelo o letošních prázdninách na silnicích 100 lidí. Je to o 12 obětí více než loni. Během léta ale zároveň klesl počet těžce zraněných. Nejvíce obětí bylo mezi motocyklisty, kterých zemřelo 32. Podle televize LTV Plus se počet těžce zraněných dostal na nejnižší hodnotu od roku 1990.
1: Morava aktuálně.
0: Ostrava se i letos připojila k celoevropské kampani Evropský týden mobility, která se koná až do 22. září. Jejím cílem je podpořit udržitelné způsoby dopravy, jako jsou chůze, cyklistika nebo veřejná doprava, a upozornit na jejich přínosy pro zdraví i životní prostředí. Letošním tématem je mezigenerační spravedlnost, tedy snaha vytvářet dopravu dostupnou a bezpečnou pro všechny věkové skupiny, současné i budoucí generace. Kroměříž vybuduje ve svém sociálním areálu Barborka první denní stacionář pro seniory a lidi s demencí. Radnice i kompletně opraví a zateplí přízemí jednoho z pavilonů za 12 milionů korun. Více nám řekl místostarosta Pavel Motička.
2: Stacionář pro seniory znamená, že občané, kteří pečují o svoje blízké, potřebují taky pracovat, takže ten pracovní název školka pro seniory je úplně na místě, protože když měli malé děti, tak ráno odjížděli do práce, odvezli děti do školky a pak po práci je vyzvedli, tak toto bude fungovat vlastně se seniory. Tam samozřejmě bude o ně velmi kvalitně postaráno.
1: Rádio Čas, sport.
0: A třineští oceláři slaví první výhru nové sezóny Tipsport Extraligy. V předehrávce prvního kola zvítězili na ledě Karlových Varů 2-0. První gól padl po přihrávce Jakuba Galvase, kterou si domácí obránce srazil do vlastní branky. Výhru pak v závěru pojistil Ondřej Kovarčík gólem do prázdné branky. Zítra bude polojasno až oblačno, místy přehánky a déšť. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 17 až 20 stupni. Na horách naměříme kolem 12 stupňů Celsia. Tolik aktuální zprávy na Rádio Čas. Příjemné odpoledne.
1: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
3: Škoda, že tady to vypadá, jak kdyby kopali někde na fotbalovém hřišti, že v podstatě se mohlo ušetřit, kdyby to vykopli už rovnou někde na hřbitově.
4: Vybrané rodiny by tam měly mít cedulku, jakože tento hrob se zúčastnil mistrovství světa.
3: Ano.
4: Asi by byl dražší.
3: Nic nám není svaté mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo.
1: Rádio.

0: Zůstává Rádio Čas a hity, které milujete už za malou chviličku. Tipy, kam můžete tento týden a tento víkend vyrazit. No a v této hodince budeme také soutěžit se zlatou větou. Tak pokud jste se ještě neregistrovali, stále čas na našem webu casradio.cz. No a já budu doufat, že se v tuto chvíli dovoláme a rozdáme 1 000 korun.
1: Hity, které milujete.

0: pozvánku na běh rodným krajem Emila Zátopka. Zve starosta města Adam Hanus.
1: Kopřivnice je městem v pohybu a v sobotu 19. září bude hlavně městem v běhu. Na počest našeho slavného rodáka Emila Zátopka se bude konat několik závodů pro děti i dospělé. Ráno odstartuje lidový běh pro všechny generace, potom budou soutěžit děti a v 11 hodin se na start postaví vytrvalci, kteří poběží z Kopřivnice až do Rožnova pod Radhoštěm. Přijďte si užít aktivní dopoledne v Kopřivnici, rodišti olympionika století. Těší se na vás starosta Adam Hanus.
0: Adame, děkujeme, takže v sobotu zveme do Kopřivnice a v neděli můžete vyrazit do Orlové. Tady totiž bude probíhat 15. Orlovský sraz automoto veteránů. Startuje se v 9 hodin na starém náměstí v Orlovém městě. Budete si moct prohlédnout krásná historická auta, motocykly a další veterány. A v 11.30 vyrazí účastníci na okružní jízdu Orlovou, takže se přijďte užít atmosféru historických vozidel a třeba se také setkat s jejich příznivci. Tak ať vyrazíte kamkoliv, příjemně se bavte.
2: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
3: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.

0: do 31. října více na lidl.cz. Čau a pa! Na kraji zamíchej.
1: Festiválek kávy na Frýdeckém zámku. V sobotu 19. září od 10 do 18 hodin na vás čeká výběrová káva z celého světa. Výborné sladké občerstvení, přednášky pro všechny kávomilce, tvořivé dílničky pro děti nebo rokokový piknik v zámeckém parku. Více na muzeumbeskyt.com.
2: Domov Slunečnice Ostrava hledá do svého týmu všeobecné sestry.
3: Nabízíme smysluplnou práci za školení, stabilitu, 6 týdnů dovolené, příspěvek na stravování, penzijní připojištění a další výhody. Pomozte nám vytvářet domov, kde se naši seniori cítí bezpečně, respektovaně a důstojně.
4: Více na domovslunečnice.cz v sekci kariéra.
5: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.

0: Zlatá věta Rádia Čas.
1: Tak je to tady, jdeme opět soutěžit a já doufám, že se v tuto chvíli dovolám a budu rozdávat penízky. V tuto chvíli volám Janě, která se také zaregistrovala na našem webu casradio.cz do Zlaté věty. Tak je to na ní, jestli zvedne a bude znát tu zlatou výherní větu. Asi nejvýdělečnější větu, kterou dneska může znát. Celkem šestý pokus dneska, takže s tímto ještě dva zbývají.
2: Ano.
1: A my jsme se dovolali, krásné odpoledne, Mirek Rašel, Rádio Čas, dovolal jsem se Janě.
2: Ano.
1: Jano, tušíte, proč vám telefonuju?
2: Ohledně...
1: Zlaté věty.
2: Jo, věty.
1: Je to přesně tak a moje otázka zní, znáte ji?
2: Ano.
1: Tak povídejte. Jsem zvědav.
2: Rádio Čas mi dělá hezčí den.
1: A je to přesně tak. Tato věta je správně a vy teďka vyhráváte od Rádia Čas 1 000 korun. Gratuluju, za co se bude utrácet?
2: No, něco se utrácí.
1: Určitě se něco najde.
2: Jo, určitě jo.
1: Tak jo, 1000 je vaše, údaje na vás mám, ozve se kolegyně, moc krát gratuluju.
2: Ano. Děkuji.
1: Mějte se krásně, naslyšenou.
2: Naschledanou.
1: Tak jste to slyšeli, v tuto chvíli jsme nadělovali a příště můžeme zavolat právě vám. Stačí jenom poslouchat naše rádio, zaregistrovat se do Zlaté věty a budu se těšit, že příště opět budeme nadělovat.
0: Hodně štěstí ve hře přeje Topstone. Svět kamenných koberců, litých podlah a gabionů pro váš moderní domov a zahradu. Topstone.cz. Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava. Českého specialisty na Subaru. Subaru-Opava.cz. Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
3: Ve čtvrtek se nám na obloze prostřídají mraky se sluníčkem. Většinou čekáme polojasno až oblačno, ojediněle zataženo, místy také s přeháňkami nebo deštěm. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 17 až 20 stupni. Na horách pak naměříme kolem 12 stupňů Celsia.
4: Rádio Čas.

0: vám budeme servírovat i nadále. No a večery už jsou čím dál delší. Stmívá se dříve, v noci je chladněji a co dělat, než usednout k televizi a pustit si nějaký dobrý filmík anebo vyrazit do kina. No abyste měli skvělé tipy, na co kouknout, tak od toho je tady pořad Film Time, který probíhá každou středu po 18. hodině v éteru Rádia Čas. A na co se dnes můžeme těšit, to už nám prozradí Tomáš Michalík.
1: Co nás dneska čeká? No tak já musím dohnat jeden restík, jednu premiéru z minulého týdne a řeč bude taky trošičku o zombících, oblíbených potvorách hororového žánru. Jedni to totiž mají zrovna před sebou a já jsem moc zvědavý, jak celý počin dopadne, ale o tom později.
0: Takže už dnes po 18. hodině v éteru Rádia Čas.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
3: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
4: No jistě.
3: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
4: No jistě.
3: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
4: No jistě.
3: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
5: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
6: Tak přijeďte do AutoESA.
5: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
6: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
5: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc a to i hned a v hotovosti.
6: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.
7: A je to tady. V Třinci otevíráme novou pobočku Innoji. Máme pro vás hned 3 důvody, proč nás navštívit. První, dostanete dárek na uvítanou. Druhý, zjistíte, jestli můžete za energie platit méně. Třetí, když uzavřete novou smlouvu na plyn či elektřinu, získáte slevu 20%. Tak se u nás stavte. Nová pobočka Innoji v Třinci je v ulici Poštovní. Těšíme se na vás. Innoji.
8: Proti slunci to je ono. Spolehni se na Impono. Žaluzie, rolety, markízy i pergoly značky Climax. www.impono.cz.
9: Ahoj, tady Sagwa Tofi. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
10: A vemte sebou i děti, já tam budu taky, tak čus autobus.
9: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje. Vstupenky na dětiraje.cz.
10: Bude vejdán.
11: Majerpneu.cz a jedeš dál.
12: Za dobrýma gumama se vyplatí popojet. Z Ostravy do Kravař jen 15 minut. Objednej online. Přezuj bez čekání. Majerpneu.cz.
13: Každé úterý ráno po 8 hodině. To chceš slyšet. Na Rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas. Hrajeme největší hity a rozdáváme top hudební zážitky.
14: Rádio Čas.

0: 15. hodinu posloucháte Rádio Čas, po 15. už se na vás těší Kika Střelcová, ale v tuto chvíli Martin Fabík. Máme pro vás informace z dopravy a také nejčerstvější zprávy. Zůstaňte s námi.
1: Řekneš správnou větu a peníze jsou tvoje. Zapoj se do soutěže Zlatá věta na Rádio Čas. Poslouchej vysílání, zvedni telefon a vyhraj si peníze na ruku. Registrace na www.časradio.cz. Zlatá věta. Jeden telefonát, jedna věta a výhra je tvoje. Zlatá věta Rádia Čas.
2: Hodně štěstí ve hře přeje Topstone. Svět kamenných koberců, litých podlah a gabionů pro váš moderní domov a zahradu. Topstone.cz.
3: Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava. Českého specialisty na Subaru. Subaru-opava.cz.
4: Hity, které milujete. Radio Čas.
5: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuřetězovou pilu za 599,90 a akuvysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Až do 22. září. Parkside. Zvládnete to.
6: Náš výkup je teď totální hardcore.
7: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
9: Optika Patria v centru Místku. Výroba brýlí do 24 hodin. Optika Patria.cz. Ráda se tam vracím. Dana Sislová.
10: Vzrušující podzimní večery? To jsme my. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.
11: Hi, hi, a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profi servisu. DD Bike.cz.
12: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
13: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
14: Řidiči, aktuálně si dávejte pozor na silnici v oblasti Komárov, na trase Český Těšín Opava. Osobní auto se srazilo s autobusem a stále buďte opatrní na Zlínsku v oblasti Břest. Stala se tady dopravní nehoda osobního auta a motorkáře. Na místě jsou záchranné složky. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
14: Hezké odpoledne, časáci, jsou tady aktuální zprávy na Rádiu Čas a vítá vás u nich Martin Fabík. V Česku je stále málo míst na studentských kolejích. Začátek nového akademického roku tak studentům přináší kromě nového studia i starosti s bydlením. Univerzity sice otevírají nové obory a některé navyšují kapacitu kolejí, ale zájem stále převyšuje nabídku. Mnozí studenti proto hledají spolubydlení nebo vlastní byt. Nájemné je ale v řadě měst vyšší než loni.
1: Morava aktuálně.
14: Bohumín vybuduje v areálu FAJA moderní sportovní centrum za více než 100 milionů korun. Více podrobností dodává mluvčí města Jana Končítková.
15: V komplexu vyroste aréna pro silové disciplíny, konkrétně vzpírání a kulturistiku. Přesune se sem také crossfit, který dnes funguje v centru Bohumína. Při projektování budeme myslet na to, aby parametry sportoviště umožnily pořádat mezinárodní závody. Vybudujeme i parkoviště a počítáme se zázemím pro diváky a klubovnou s občerstvením, která poslouží například při turnajích a závodech.
14: V plánu je také stavba fotbalového hřiště s umělou trávou a tréninkové dráhy pro hasičský sport. Na Velkém Kosíři na Prostějovsku brzy zmizí stará rozhledna. Dřevěná stavba je kvůli špatnému technickému stavu zavřená už několik let a letos na podzim by měla být zbourána. Mikroregion teď požádal o dotaci na stavbu nové rozhledny. Ta má být o něco vyšší a nabídnout návštěvníkům výhled do okolí.
1: Rádio Čas, sport.
14: A hokejoví oceláři Třinec přivítají v pátek Kometu Brno. Utkání Tipsport Extraligy začne v 17 hodin ve Verk Aréně. Zítra bude polojasno až oblačno, místy přehánky a déšť. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 17 až 20 stupni. Na horách naměříme kolem 12 stupňů Celsia. Tolik aktuální zprávy na Rádio Čas. Příjemné odpoledne.
1: Rádio Čas. Dobré ráno Moravo s Radimem a Lenkou.
16: Škoda, že tady to vypadá, jak kdyby kopali někde na fotbalovém hřišti, že v podstatě se mohlo ušetřit, kdyby to vykopli už rovnou někde na hřbitově.
17: Vybrané rodiny by tam měly mít cedulku, jakože tento hrob se zúčastnil mistrovství světa.
16: Ano.
17: No, jako, asi by byl dražší. No.
16: Nic nám není svaté mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo.
1: Rádio Čas.
4: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.
18: Život plyne dál.

dokud budu jenom trochu vnímat. Rádio Čas.

0: No a nyní už se vám z vln rádia Čas hlásí Kiki Střelcová. Já vás zdravím, přátelé, středa s datem 16. září je v plném proudu a protože bývá tento den pro spoustu lidí kritický, protože od jednoho víkendu daleko, do druhého taky tak, tak to nás spoustu lidí jako padá. Ale já věřím, že vám, našim posluchačům, při nejmenším zpříjemňujeme den skvělou muzikou, kterou milujete, no a k tomu vždycky nějaké ty bonusy. A jedním z těch pravidel bonusů, který teď bude zpříjemňovat vaše všední podzimní dny, je naše soutěž Zlatá věta. V té budeme pokračovat taky dneska a tak co pro to udělat, abychom právě třeba vám zavolali, tak si řekneme za pár minut. Teď už další muzika a užívejte pěkného odpoledne.
1: Hity, které milujete. Radio Čas.

0: některé koncerty si užiješ. Na některé vzpomínáš celý život. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu v Mustang Aréně. Megakoncert Rádia Čas. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Hudba, emoce a tisíce lidí na jednom místě. Buď součástí večera, o kterém se bude mluvit ještě dlouho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
1: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
2: Hity, které milujete. Rádio Čas.
3: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuřetězovou pilu za 599,90 a akuvysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Až do 22. září. Parkside. Zvládnete to.
4: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaauto.cz nebo na 800 110 800.
5: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varný robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
6: Babí léto na Skalku přináší poloviční ceny vstupného. Užijte si naplno minizo, dinopark, kolotoče, mega zipline i víkendové programy a za polovic. Více na skalkaostrava.cz.
0: WhatsApp Rádia Čas 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv. S námi stále online.
2: Rádio Čas.

0: Zlatá věta Rádia Čas.
1: Kdo by ještě nevěděl, jak se zapojit do naší zlaté věty Rádia Čas, tak přátelé, je to úplně jednoduché a zvládne to každý. Potřebujete k tomu internet, na kterém si najdete naše časácké webové stránky, které když rozkliknete a najdete si kolonku zlaté věty, pak vyplníte krátký formulář, tak se zařadíte do našeho slosování. No a komu během pondělka až pátku, od rána až do nějakých podvečerních hodin zavoláme, vy budete napříjmu, zvednete to a budete znát výherní větu, tak tisícovka bude vaše. No a i nás společně čeká v rámci středy poslední soutěžní kolo. Takže buďte ve střehu a já vám budu držet palce.
0: Zlatá věta Rádia Čas.
2: Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Středeční odpoledne trávíte s rádiem čas. No a přátelé, počínaje dneškem jsme vstoupili už do druhé poloviny měsíce září. 16. září v plném proudu, stejně jako playlist Rádia Čas. V tom budeme pokračovat už za malý momentíček. Jen co nám Marcelka řekne informace o zítřejším počasí. A tak nějak tuším, že spousty z vás nejspíš nepotěší. No a my se společně za pár minut podíváme na to, co všechno a kdo dneska slaví. No, co se týče těch věcí, které se dneska oslavují, tak to se zase nebudete stačit divit. Tak zůstaňte s námi, teď už Marcelka.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Ve čtvrtek se nám na obloze prostřídají mraky se sluníčkem. Většinou čekáme polojasno až oblačno, ojediněle zataženo, místy také s přeháňkami nebo deštěm. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 17 až 20 stupni. Na horách pak naměříme kolem 12 stupňů Celsia.
3: Hity, které milujete.

Rádio Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Jsme Rádio Čas, středeční odpoledne, užíváte s Kiki, my máme krásný 16. zářijový den a svátek slaví Loli a Ludmily. No a narozeniny dneska má světoznámý kouzelník David Copperfield. Stejné datum narození má taky zpěvák Mark Anthony, bývalá láska Jennifer Lopez a taky náš český hudebník Stanislav Hložek. No a vzpomínka je dneska zasvěcená Pavlu Bobkovi, zpěvákovi, který by dnes oslavil 89 let. No a teď, přátelé, k těm zajímavostem, především pak v zahraničí. Představte si, že za velkou louží dnes oslavují guacamole, známou kombinaci avokáda, rajčat a koření, která krásně zapadá do zdravého způsobu života a do něj taky neodmyslitelně patří fitness. A tím jsme se krásně oslým můstkem dostali k dalšímu dnešnímu oslavenci, protože na fitness zase dneska připíjejí ve Spojeném království. No, vzhledem k tomu, že je neodmyslitelnou součástí zdravého životního stylu, stejně jako pokrm guacamole, tak tyto dvě věci můžete dneska spojit a zdravě je oslavit. Na zdraví a čin čin všem, kteří něco slavíte, no a za chvilku další muzika. Já vám přeju klidné středeční odpoledne.
1: Dobré ráno, Moravo. Dobré ráno, Moravo.
2: Hádej, kdo přijde na snídani.
3: Na páteční snídani přijde primářka rehabilitačního oddělení Karin Michilová z Moravskoslezské nemocnice Karviná Ráj, aby nám prozradila, co umí biodermální nitě s dlouhodobou bolestí. Poslouchej po 8. hodině Rádio Čas.
2: Hádej, kdo přijde na snídani.
1: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
4: Partnerem pořadu je rehabilitační oddělení Moravskoslezské nemocnice Karviná Ráj, pracoviště Orlová, kde vám moderní metoda aplikace biodermálních nití pomůže s dlouhodobou bolestí.
5: Hity, které milujete.
1: Radio Čas. Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na Toyota.cz.

0: do 31. října více na lidl.cz. Čau a pa! Na kraji zamíchej, ochotnej,
1: ňam, ňam, ňam! A zadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
2: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Nyní okurka hadovka kus za 16,90 a Gambrinus originál desítka půl litru ve skle za 12,90 do 22. září ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
3: Čas. Rádio Čas.

0: jste s rádiem Čas a já doufám, že s námi budete i v nadcházejících minutách, protože nás toho čeká spoustu a k tomu si řekneme novinky o jedné krásné, slavné české misce, ježišmarjano, pěkně jsem se do toho zamotala, která bohužel teďka kvůli vážnému zranění si nemůže splnit sen. Tak o koho jde a čeho se to týká, řekneme si v příští 60 minutovce, no a k tomu samozřejmě se můžete těšit na muziku, kterou bezesporu milujeme úplně všichni. Jak z rybníčku českých, tak těch zahraničních. Teď už kolega Martin Fabík mrkneme na cesty a taky se dozvíme, co se kde děje nového. Kiki Střelcová vám přeje klidné odpoledne.
1: Dechberoucí ukázky, nejmodernější technika a zážitek pro celou rodinu. Dny NATO v Ostravě a Dny vzdušných sil armády České republiky se konají 19. a 20. září na letišti v Mošnově. Přijďte si je užít s Rádiem Čas. Více na webu Rádia Čas a na natodays.cz.
2: Skvělý zážitek z dnů na to vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
3: A společnost Schaeffler. Naše výrobky hýbou světem již 80 let. Nyní i v Ostravě. Nastupte k nám. Volná místa najdete na schaeffler.jobs.cz.
1: A nevajgluj. Podporujeme úklid v obcích a připomínáme. Nedopálky patří do koše. Nevajgluj.
4: Hity, které milujete.
5: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Kunín, pohár, různé druhy za 10,90. Smetanový jogurt z Valašska, z Kaufland Card Extra za 8,90 a Edušo zrnková káva, kilo z Kaufland Card Extra za 279,90. Až do 22. září Kaufland.
6: Náš výkup je teď totální hardcore.
7: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Alzadny jsou tady. Přichystal jsem pro tebe slevy na vše, co máš ráda. Ušetři se slevovými kódy na kosmetiku, parfémy, ale i fény nebo epilátory. Dopřej si něco pro sebe ještě dnes a ráno to máš v Alza boxu. Alza.cz.
9: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Nebo tvoje Lidl značka V5WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.

Radio Čas. Radio Čas. Řidiči, aktuálně si dávejte pozor. V Ostravě Porubě v ulici Opavská stala se tady dopravní nehoda dvou osobních aut. Opatrnost se vyplatí i v části Mariánské hory a Hulváky.

0: šťastnou cestu.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Hezké odpoledne, časáci, jsou připraveny aktuální zprávy na Rádiu Čas a vítá vás u nich Martin Fabík. V Česku by policie mohla dostat novou pravomoc. Obchody nebo jiné provozovny s nebezpečnými výrobky by mohla uzavřít až na 2 týdny. V naléhavých případech by policisté mohli zasáhnout ještě před kontrolou odborníků. Ti by pak měli nejpozději do 48 hodin potvrdit, že výrobek skutečně představuje vážné riziko.
1: Morava aktuálně.
0: O víkendu startují na mošnovském letišti tradiční dny NATO. Největší bezpečnostní akce nabídne velké množství letecké i pozemní bojové techniky, statických a dynamických ukázek a chybět nebude ani městská policie Ostrava. Co vše bude zajišťovat, to nám už prozradila její mluvčí Helena Badurová.
2: Městská policie se bude podílet na dopravních a bezpečnostních opatřeních a bude mít na starosti bezplatné hlídání kol ve 3 kolárnách. Přímo na příjezd v cyklostezkách navíc cyklistům pomohou strážníci na kolech, kteří jsou navíc vybaveni lékařničkami. V premiéře představíme nové elektrokoloběžky a chybět nebudou ani zásahy skupiny pořádkové služby, psovodu i strážníků na koních.
0: Pro děti jsou pak tradičně připraveny soutěže i laserová střelnice. Olomouci se pozornost soustředí na stav řeky Moravy. V posledních dnech tam uhynulo větší množství ryb, a to hlavně kvůli nízkému průtoku a nedostatku kyslíku ve vodě. Rybáři už z řeky odstranili část uhynulých ryb a situaci dál sledují. Pomoci by mohlo zlepšení průtoku a příznivější počasí.
1: Rádio Čas, sport.
0: Fotbalisty první SK Prostějov čeká další zápas šance Národní ligy. V pátek 18. září o 6 večera přivítají na stadionu za místním nádražím tým Dukla Praha. Zítra bude polojasno až oblačno, místy přehánky a déšť. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 17 až 20 stupni. Na horách naměříme kolem 12 stupňů Celsia. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas. Příjemné odpoledne.
1: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
3: Škoda, že tady to vypadá, jak kdyby kopali někde na fotbalovém hřišti, že v podstatě se mohlo ušetřit, kdyby to vykopli už rovnou někde na hřbitově.
4: Vybrané rodiny by tam měly mít cedulku, jakože tento hrob se zúčastnil mistrovství světa.
3: Ano.
4: No, jako, asi by byl dražší.
3: Nic nám není svaté mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo.
1: Rád

čujete. Radio Čas. Hity, které milujete.

0: už je před náma song, který já osobně teda hodně miluju. Od Davida Kollera Nic není nastalo. No a právě tento skvost si troufám říct, že uslyšíme naživo 21. listopadu v Mustang Aréně. A pokud chcete být na oslavách 28. narozenin Radia Čas s náma, tak přátelé, na nic nečekejte, protože vstupenky mizí každým dnem. A to si nechcete nechat ujít. Kromě Davida Kollera taky Marpo, Lenny, Olympic a legendární Europe. U toho zkrátka chcete být. 660krát se vyspíme a je to tady, si představte. Těšíte se? My šíleně, my už vyloženě odpočítáváme dny. Jo, a nezapomeňte, že místo konání jsme nezměnili, to pouze Ostravar Arena změnila své jméno. Tak pojďme se těšit společně teďka u songu Nic není nastálo.
1: Radio Čas.

0: světa krásy. Dámy a pánové, letošní Miss Grant Domy Alagia, kterou můžete znát z reality show Love Island, Like House, není bohužel v kondici a přichází teď o svůj velký sen. Modelka se o uplynulém víkendu vážně zranila a zůstala se sádrou na noze o berlích, si představte. Čili to pro ní znamená jediné, že bohužel do Thajska neodletí na avizovaný Miss Grand International 2026. No a nahradí ji její rivalka Hana Dětková, kterou taktéž můžete znát z Love Islandu. No, ačkoliv chápu, že to pro modelku jako musí být opravdu těžké, kor, když to byl pro ní sen, tak zdraví je důležitější a je na prvním místě. Takže my z Rádia Čas přejeme hlavně brzké uzdravení a třeba to vyjde někdy jindy.
1: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuřetězovou pilu za 599,90 a akuvysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Až do 22. září. Parkside, zvládnete to.
2: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Více na toyota.cz.
3: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na vodafon.cz. Vodafon.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A máslo Česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
5: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
6: Potravinovém řetězci maloobchodní sítě Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Lahodné jogurty Florian s ovocnými i dalšími příchutěmi 150 gramů za 12,90. Poctivou tatarskou omáčku nebo majonézu Hellmann's 405 ml za 62,90. S Hruška klubem jen za 52,90. Instantní kávu Jakobs Velvet Crema či Gold až 200 gramů za 159,90. S Hruška klubem pouze za 149,90. Nebo delikátní šunku nejvyšší jakosti Bivoy 100 gramů za 22,90. S Hruška klubem již za 21,90. Více na mojehruska.cz.
7: Svatováclavský hudební festival letos navštíví Lukáš Vondráček, Collegium Marianum Ensemble Tonus, Schola Gregoriana Pragensis, Stefan Veselka nebo Český filharmonický sbor Brno. Objevte skvělé koncerty v Moravskoslezském kraji od 2. do 28. září. Vstupenky na www.shf.cz.
8: Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru.
9: www.podpovrchem.com.
8: Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
10: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Středeční odpoledne je rozjeté naplno, nejen na vlnách Rádia Čas, ale taky všude tam, kde nás ladíte a posloucháte. Máme krátce před půl pátou, no a já osobně dneska vyrazila ještě v typicky letním oblečení, nejen teda střihem, ale taky stylem a barvičkama, ale něco mi říká, že zítra už ten letní šatník budu muset vyměnit za něco teplejšího. Více už nám prozradí Marcelka.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Ve čtvrtek se nám na obloze prostřídají mraky se sluníčkem. Většinou čekáme polojasno až oblačno, ojediněle zataženo, místy také s přeháňkami nebo deštěm. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 17 až 20 stupni. Na horách pak naměříme kolem 12 stupňů Celsia.
3: Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Rádio Čas, kam za sportem.
1: Už za necelou hodinku a půl, tedy od 18 hodin, proběhne, přátelé, další hokejový zápas hokejových klubů HCRT Torax Poruba, kteří budou hrát proti sportovnímu hokejovému klubu mládeže z Hodonína. Na opavské derby zve hala Opava už v sobotu, taktéž od 18 hodin, ve kterém se utká BK Opava versus NH Ostrava. No a aktivní sportovci můžou využít buď to ostravského hangáru, ve kterém jsou připraveni nejen na velké, zdatné lesce, ale i na ty nezdatné a dokonce taky ty nejmenší. Lezecké centrum nabízí kromě moderních lezeckých stěn taky dvoupatrové vyžití pro vaše ratolesti. No a nebo můžete vyrazit naši milí na Hlučínské jezero, kde už to sice, pravda, od zítřka na koupání sice nebude, za to můžete využít tamního areálu ke sportu, procházce či relaxaci. Ať už máte preference jakékoliv, vyberte si podle svých chutí a pořádně si užívejte přicházejících podzimních dnů. Taky s rádiem Čas.
0: Představ si ten moment. Zhasnou světla a první tóny hitů, které znáš nazpaměť. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu Mustang Arena Ostrava. Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Nečekej, až ti budou ostatní vyprávět, jaké to bylo. Buď u toho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
2: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
3: Hity, které milujete. Radio Čas.
4: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Nyní vepřová pečeně bez kosti kilo za 69,90 a teskovejce z podestýlky 30 kusů za 79,90 do 22. září ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
5: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 000 bez DPH. Více na Toyota.cz.
6: Hustý. Hustý milkořický jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. Třikrát více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořický jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
7: Penny nyní najdete plišáky do každé postýlky. A navíc v akci sýr mascarpone San Fabio 250 gramů za 29,90 a květák kus za 26,90. Penny.
8: Čekání je u konce. Primark nyní dorazil do Avion Shopping Parku. Objevte v našem zbrusu novém obchodě dámskou, pánskou a dětskou módu, ale i doplňky, kosmetiku a domácí potřeby. Nenechte si ujít naši skvělou módu za dostupné ceny. Primark.
9: Milujte ten pocit.
10: A je to tady. V Třinci otevíráme novou pobočku Innoji. Máme pro vás hned 3 důvody, proč nás navštívit. První, dostanete dárek na uvítanou. Druhý, zjistíte, jestli můžete za energie platit méně. Třetí, když uzavřete novou smlouvu na plyn či elektřinu, získáte slevu 20%. Tak se u nás stavte. Nová pobočka Innoji v Třinci je v ulici Poštovní. Těšíme se na vás. Innoji.
11: Tradiční hrnčířský jarmark v Kunštátu 19. a 20. září. Jedinečná přehlídka hrnčířského řemesla se zajímavým kulturním programem. Objevte krásu ručně vyráběné keramiky, potkejte se s jejími tvůrci a užijte si víkend vonící hlínou a ohněm. Těšíme se na vás v Kunštátě 19. a 20. září.
12: Hledáte práci? Přidejte se k Maxion Wheels v Ostravě. Skvělé peníze a benefity. Maxion. Na vybrané pozice do konce září náborový příspěvek 50 tisíc.
13: Volejte bezplatně 800 800 872.
14: Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas.
0: Rádia Čas.
15: Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas.
0: Když posloucháš, máš vyhráno.
15: Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
3: Rádio Čas.

0: úžasná Miley Cyrus v závěru 16. hodiny odpolední na Rádiu Čas. No a na co všechno se můžete těšit v blížících se dnech, tak o tom více už po 17. hodině. Stejně jako na zlatou větu se, přátelé, můžete těšit. Dočkali jste se, už v této hodině zavolám někomu z vás. Tak buďte na příjmech. Kiki Střelcová přeje klidné odpoledne. No a za chvilku už Marťa Fabík.
1: Řekneš správnou větu a peníze jsou tvoje. Zapoj se do soutěže Zlatá věta na Rádiu Čas. Poslouchej vysílání, zvedni telefon a vyhraj si peníze na ruku. Registrace na www.časradio.cz. Zlatá věta. Jeden telefonát, jedna věta a výhra je tvoje. Zlatá věta Rádia Čas.
2: Hodně štěstí ve hře přeje Topstone. Svět kamenných koberců, litých podlah a gabionů pro váš moderní domov a zahradu. Topstone.cz.
3: Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava. Českého specialisty na Subaru. Subaru-Opava.cz.
4: Hity, které milujete. Radio Čas.
5: Petě je extravárka slev. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva až 50% na korejskou pleťovou kosmetiku. Třeba na Beauty of Joseon, Biodance, Roundlab a další. Více na tetadrogerie.cz.
6: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
7: Vážně? A co umí?
6: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
7: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
8: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
6: No jistě.
8: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
6: No jistě.
8: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
6: No jistě.
8: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
9: Mojepneu.cz a jedeš dál.
10: Překvapí zima tebe? Nebo překvapíš zimu ty? Přezuj včas v Kravařích a Opavě. Rezervace online. Mojepneu.cz.
11: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích Dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
12: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.

0: Řidiči, aktuálně si dávejte pozor. V Petřvaldě v ulici Ostravská stala se tady dopravní nehoda 3 osobních aut. Počítejte se zdržením. Dále buďte opatrní ve Zlíně v ulici Vodní. Srazily se tady 2 osobáky. A pozornost mějte na Blansku na silnici poblíž oblasti Lipovec. Osobní auto se střetlo s motorkou. Na místě je policie. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Hezké odpoledne, časáci, jsou připraveny aktuální zprávy na Rádiu Čas a vítá vás Martin Fabík. V Česku zemřelo o letošních prázdninách na silnicích 100 lidí. Je to o 12 obětí více než loni. Během léta ale zároveň klesl počet těžce zraněných. Nejvíce obětí bylo mezi motocyklisty, kterých zemřelo 32. Podle televize LTV Plus se počet těžce zraněných dostal na nejnižší hodnotu od roku 1990.
1: Morava aktuálně.
0: Ostrava se i letos připojila k celoevropské kampani Evropský týden mobility, která se koná až do 22. září. Jejím cílem je podpořit udržitelné způsoby dopravy, jako jsou chůze, cyklistika nebo veřejná doprava, a upozornit na jejich přínosy pro zdraví i životní prostředí. Letošním tématem je mezigenerační spravedlnost, tedy snaha vytvářet dopravu dostupnou a bezpečnou pro všechny věkové skupiny, současné i budoucí generace. Kroměříž vybuduje ve svém sociálním areálu Barborka první denní stacionář pro seniory a lidi s demencí. Radnice i kompletně opraví a zateplí přízemí jednoho z pavilonů za 12 milionů korun. Více nám řekl místostarosta Pavel Motička.
2: Stacionář pro seniory znamená, že občané, kteří pečují o svoje blízké, potřebují taky pracovat, takže ten pracovní název školka pro seniory je úplně na místě, protože když měli malé děti, tak ráno odjížděli do práce, odvezli děti do školky a pak po práci je vyzvedli, tak toto bude fungovat vlastně se seniory. Tam samozřejmě bude o ně velmi kvalitně postaráno.
1: Rádio Čas, sport.
0: A třinečtí oceláři slaví první výhru nové sezóny Tipsport Extraligy. V předehrávce prvního kola zvítězili na ledě Karlových Varů 2-0. První gól padl po přihrávce Jakuba Galvase, kterou si domácí obránce srazil do vlastní branky. Výhru pak v závěru pojistil Ondřej Kovarčík gólem do prázdné branky. Zítra bude polojasno až oblačno, místy přehánky a déšť. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 17 až 20 stupni. Na horách naměříme kolem 12 stupňů Celsia. Tolik aktuální zprávy na Rádio Čas. Příjemné odpoledne.
1: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
3: Škoda, že tady to vypadá, jak kdyby kopali někde na fotbalovém hřišti, že v podstatě se mohlo ušetřit, kdyby to vykopli už rovnou někde na hřbitově.
4: Vybrané rodiny by tam měly mít cedulku, jakože tento hrob se zúčastnil mistrovství světa.
3: Ano.
4: Asi by byl dražší.
3: Nic nám není svaté mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo.
1: Rádio Čas.
5: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

Rádio Čas. Které milujete. Hity, které

0: Zlatá věta Rádia Čas.
1: Máte-li, naši milí, soutěživého ducha a zároveň jste zaregistrovaní v naší zlaté větě Rádia Čas, protože byste si chtěli vyhrát tisícovečku, no tak v těchto chvílích být váma jsem nastřežena a na drátě, protože já už tady před sebou mám další vygenerované číslo a budeme volat tentokrát posluchačce. Já myslím, že to prozradit můžu, takže já ťukám do našeho telefonu její čísílko a jsem teda upřímně zvědavá, jestli se mi podaří posluchačce dovolat. Tak, vyzváníme? Vyzváníme. Takže, kolik tomu dáme? 5 pokusů? No tak, to byl první. Druhý, když to nějak strašně rychle utíká. Krásné, dobré. Odpoledne, Simono, Kiki Střelcová z Rádia Čas. Já vás zdravím.
2: Tak to vás taky zdravím.
1: Takové milé překvapení. Tak vidíte v našem živém vysílání Rádia Čas. Vy asi tušíte, pravda, proč vám volám, ale radši si to ověřím.
2: Určitě tuším a čekám každým dnem.
1: No nepovídejte, takže jste zaregistrovaná v naší zlaté větě, víte o ní a já teda budu tajně doufat, že tu dnešní výherní středeční znáte.
2: Samozřejmě, že znám.
1: No teda, kdo je připraven, není překvapen. Vy jste tím zdárným příkladem. Tak povídejte, jo, to neprotahujem.
2: Takže zlatá věta zní, Rádio Čas mi dělá hezčí den. A udělal opravdu.
1: Simonko, já tomu nemám co vytknout. Penízky jsou vaše, já moc gratuluju.
2: Jo, já moc děkuju teda, to je krásné.
1: No rádo se stalo, povězte mi, pokud to není tajné, kde jsem vás teďka takhle krátce před čtvrt naši zastihla.
2: No zrovna si jsem v kuchyni a dělám si večeři a teď se mi svítil mobil, tak říkám, kdo to volá. Neznáme číslo.
1: Takhle, že jo?
2: No já jsem si myslela, že nějaké nabídky zase nebo něco, no.
1: Vidíte to. No tak já jsem pravda s nabídkou přišla, ale s celkem kvalitní bych řekla.
2: Určitě, určitě, jo. Krásno.
1: Simonko, tak já jsem ráda, že jsem vám mohla udělat radost. Velká gratulace. Mimochodem, kam jsme se vám dovolali? Z jakého města jste?
2: Ano, do Kravář, u Opavy.
1: Do Kravář, pěkně, tak to máme tady z Ostravy kousíček, takže to ty penízky u vás budou co by dub. Vy mi každopádně ještě chviličku vydržte na telefonu, ať si řekneme, jak ty penízky k vám doputují. No a přátelé, my budeme soutěžit zase zítra. A já vám pochopitelně ještě v rámci dnešního vysílání prozradím zítřejší výherní větu. Tak zůstaňte s námi.
0: Hodně štěstí ve hře přeje Topstone. Svět kamenných koberců, litých podlah a gabionů pro váš moderní domov a zahradu. Topstone.cz. Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava. Českého specialisty na Subaru. Subaru-Opava.cz.
3: Čas. Rádio Čas.

0: Novi na Rádiu Čas se pojďme trošku, přátelé, pobavit.
1: Rádio Čas. Pojďte se bavit.
0: Kdo milujete krásná historická auta či motocykly, tak tady pro vás mám pozvání od spolku Václavka, kteří zvou už na 15. Orlovský sraz automoto veteránů v neděli 20. září od 9 hodin na Starém náměstí v Orlové. Dále tady mám pozvání do Bum Bum Comedy klubu na 22. a 23. září, kdy od 19 hodin večer vystoupí v rámci celovečerní stand-up comedy show Adela Elbel. Známá to komička, která opět a zase předvede divákům humor sobě vlastní. No a dne na to se časáci naši blíží a my jako každoročně budeme u toho, kdo tuto sobotu a neděli nebudete moci zajet osobně na letiště Leoši Janáčka. Nezoufejte, všechno dopodrobná budeme sledovat taky od nás ze studia Rádia Čas.
1: Takovou show jinde v Evropě nenajdete. Už 19. a 20. září ovládnou letiště Leoše Janáčka Ostrava, dny NATO a dny vzdušných sil armády České republiky. Přijďte zažít největší bezpečnostní show u nás. Zve vás Rádio Čas. A na místě si zapněte online rádio dny NATO.
2: Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás. A Rigat.cz, military a outdoor vybavení pro každou misi. Najdete nás online i ve třech prodejnách, Semily, Ostrava, Olomouc. Rigat.cz, hrdý partner NATO Days.
3: Partnerem je Mamet.cz. Pozvedneme vás všude tam, kde se jen tak nedostanete. Mamet.cz, půjčovna vysokozdvižných zvedacích plošin pro kutily i firmy. Mamet.
4: Hity, které milujete. Radio Čas.
5: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
6: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
7: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
8: Ahoj Evi, ty prý hledáš novou sedačku. A už jsi byla ve fáze? Tam ti specialistky na pohodlí s výběrem fakt pomůžou. Navíc se blíží dny Marianne. Během nich ve fáze získáš slevu 20% na vše a při platbě kartou Mastercard 3% navíc. Akce končí už v pondělí. Tak do které prodejny vyrazíme? Když kvalitní sedačku, tak od fáze. Více na fáze.cz.
9: Festiválek kávy na Frýdeckém zámku. V sobotu 19. září od 10 do 18 hodin na vás čeká výběrová káva z celého světa. Výborné sladké občerstvení, přednášky pro všechny kávomilce, tvořivé dílničky pro děti nebo rokokový piknik v zámeckém parku. Více na muzeumbeskyt.com.
10: Domov Slunečnice Ostrava hledá do svého týmu všeobecné sestry.
11: Nabízíme smysluplnou práci za školení, stabilitu, 6 týdnů dovolené, příspěvek na stravování, penzijní připojištění a další výhody. Pomozte nám vytvářet domov, kde se naši seniori cítí bezpečně, respektovaně a důstojně.
12: Více na domovslunečnice.cz v sekci kariéra.
1: Film Time na Rádiu Čas.
13: Každý týden vás vezmeme do světa filmových premiér, nejlepších seriálů a zákulisních zajímavostí. Chcete vědět, na co vyrazit do kina nebo co rozjet doma na gauči? Film Time je vaše filmová jízdenka.
1: Nezapomeňte!
13: Vždy ve středu od 18 hodin v premiéře a v repríze v neděli od 9 hodin. Jedině na Rádiu Čas.

0: Tohle by byl hřích nenechat dohrát do konce na rádiu Čas písnička, která je doslova živoucím důkazem toho, že opravdová láska existuje, stejně jako existují romantičtí muži se srdcem na dlani, kterým John Legend rozhodně je, protože to by pak nenapsal, že o takovou nádheru pro svoji dnes už manželku, která v době písničky, kdy vznikla, byla snoubenkou. To jsou krásné příběhy jako z pohádky. No tak pojďme zpátky do reality. Pojďme se mrknout na zítřejší počasí. Já se obávám, že to nás ten optimismus v žilách trošku přejde.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Ve čtvrtek se nám na obloze prostřídají mraky se sluníčkem. Většinou čekáme polojasno až oblačno, ojediněle zataženo, místy také s přeháňkami nebo deštěm. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 17 až 20 stupni. Na horách tak naměříme kolem 12 stupňů Celsia.
3: Hity, které milujete.

Radio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Radio Čas.

0: No, protože Marcelce Fabiánové se tady u nás ve studiu Rádia Čas taky líbí a je tady s námi ráda, tak já už ji teďka tady v této hodince vítám podruhé, protože nyní nepřináší předpověď počasí na zítřek, to už známe, ale přináší novinky z Moravskoslezského kraje. Ostatně, jak to každou středu v tento čas bývá. Marcelko, je to tvé.
1: Okénko Moravskoslezského kraje na Rádiu Čas.
2: Pohodový den, jsou tady další informace a zajímavosti z Moravskoslezského kraje. Vítejte u nich. Univerzity v Moravskoslezském kraji spojily síly s krajským úřadem a pošlou své studenty na praxi přímo k úředníkům. Kraj si od této novinky slibuje, že vysokoškoláci získají cenné zkušenosti přímo v terénu a po dostudování už nebudou utíkat za prací do Prahy nebo do zahraničí. Podrobnosti dodává hejtman Josef Bělica.
3: Memorandum bylo o výkonu praxe studentů v rámci Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Myslím si, že je to výhodné jak pro Moravskoslezský kraj, protože máme přísun mladých lidí, tak pro univerzity, protože ti studenti, kteří studují ekonomické obory nebo státní správu, tak si mohou tu praxi osahat přímo na krajském úřadě.
2: Dodejme ještě, že studenti nebudou jen vařit kávu nebo kopírovat papíry. Na úřadě dostanou na starost reálné úkoly a pomohou například s chystanými plány na ochranu životního prostředí a nebo s modernizací úřadu. A tak si vyzkouší, jak se řídí celý region ve městech i na venkově.
1: Okénko Moravskoslezského kraje. Každou středu, sobotu a neděli na Rádiu Čas.
2: A Moravskoslezský kraj otevřel v Ostravě Mariánských horách za 42 milionů korun nový domov pro 12 lidí s mentálním postižením. Zázemí najdou v novém dvoupodlažním domku v Karasově ulici. Cílem je, aby handicapovaní nežili odříznutí v ústavech, ale bydleli v běžné ulici mezi sousedy a s pomocí asistentů se učili třeba jak nakoupit anebo chodit na procházky. Podrobnosti dodává náměstek hejtmana Stanislav Kopecký.
3: Uživatelé tohoto krásného domečku budou lidé, kteří mají mentální postižení nebo kombinované vady. Každý bude mít svůj samostatný pokoj. Samozřejmě zde nalezneme zázemí pro zaměstnance, kteří budou k dispozici 7/24. Mým přáním je, aby nezískali jen kvalitní službu, kterou zřizuje Moravskoslezský kraj, ale aby hlavně získali ten svůj domov.
2: Jak uvedl náměstek hejtmana pro investice Michal Kokošek, na vybudování nového domova finančně výrazně přispěl i stát.
4: Toto zařízení pro 12 klientů vyjde zhruba na 42 milionů korun a my jsme velice rádi, že jsme mohli získat dotaci z Národního plánu obnovy z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši až 39 milionů korun.
2: Zajímavostí také je, že kraj v otevírání těchto domovů nasadil raketové tempo. Během pouhých 3 měsíců totiž zprovozňuje už 3. takové zázemí. V květnu začal jeden domek fungovat v Hlučíně a nedávno další v Bohumíně. A to je taky pro tento týden vše, tak naslyšenou opět příště.
1: Okénko Moravskoslezského kraje. Každou středu, sobotu a neděli na Rádiu Čas.
5: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Leko farmářský šál 100 gramů z Kaufland Card Extra za 15,90. Kavalír tvarohový za 11,90. A jojo bombóny různé druhy z Kaufland Card Extra za 13,90. Až do 22. září. Kaufland.
6: Hustý milkořický jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. 3x více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořický jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
7: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
8: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na innogy.cz.
9: Nákupní centrum Géčko.
10: Sport, sport a zase sport.
11: Sport, kam se podíváš naživo v Géčku.
12: Sportovní partneři Géčka si pro vás připravili ochutnávku hokeje, curlingu, amerického fotbalu a dalších sportů přímo na pasáži. A navíc za nákup v Martes Sport a Sportissimo vás čeká tombola o skvělé ceny.
13: Sportovní den v Géčku v sobotu 19. září od 14 do 18 hodin.
9: Nákupní centrum Géčko.
13: Jsem hrdina.
14: Co tady blbneš?
13: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
14: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
13: Vše na 211.cz.
14: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
13: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
9: Do krásna vede cesta.
15: Vydejte se po ní i vy, přihlaste se do amatérské soutěže o nejlepší klobásku a vyhrajte kýtu a sut řeznického piva. Suroviny na výrobu dostanete zdarma. Nezapomeňte se přihlásit do 25. září na mail info@muzeumřeznictví.cz.
16: Proti slunci to je ono. Spolehni se na Impono. Žaluzie, rulety, markízy i pergoly značky Climax. www.impono.cz.
17: Ahoj milí diváci pořadu Selfie s Táňou na televizi Relax. Mým dnešním hostem je Míša Horák, písničkář, který se v Česku nejvíce proslavil písničkou o smrti křečka.
18: Lidi mají tu písničku jako rádi, já mám pocit, že ona našla takovou tu hranici toho, kdy to je jako trochu blbý, ale vlastně jako je to furt jako snesitelný a vtipný. Tehdy on si tam vzal, Tomáš Klus, takhle řadu předskokanů a mezi nima jsem byl třeba já, Pokáž nebo i Kateřina Marie Tichá, že takhle vlastně nám všem docela tehdy jako pomohl.
19: Měl jsem hlídat, teď je křečka.
20: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax. Radio Čas. Hity, které milujete.

0: příjemný středeční teď už podvečer letí ze studia Rádia Čas od Kiki Střelcové, no ale za chviličku to přání dostanete od Toma Michalíka, který si už v těchto chvílích přebírá štafetu, no a těšit se můžete na další nový díl jeho pořadu Film Time, který vypukne po 18. hodině podvečerní, tak zůstaňte s námi, teď už kolega Martin Fabík a já vám přeju klidný zbytek středečního dne.
1: Dobré ráno, Moravo.
2: Hádej, kdo přijde na snídani.
3: Na páteční snídani přijde primářka rehabilitačního oddělení Karin Michelová z Moravskoslezské nemocnice Karviná Ráj, aby nám prozradila, co umí biodermální nitě s dlouhodobou bolestí. Poslouchej po 8. hodině Rádio Čas.
2: Hádej, kdo přijde na snídani.
1: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
4: Partnerem pořadu je rehabilitační oddělení Moravskoslezské nemocnice Karviná Ráj, pracoviště Orlová, kde vám moderní metoda aplikace biodermálních nití pomůže s dlouhodobou bolestí.
5: Hity, které milujete.
6: Čas. Radio Čas.

0: Radio Čas. Radio Čas.
1: Stále si dávejte pozor na Zlínsku v ulici Vodní. Stala se tady dopravní nehoda dvou osobních aut. A pozornost se vyplatí na Brněnsku v oblasti Brno Královo pole v ulici Královopolský tunel, směr Svitavy. Srazila se tady dvě osobní vozidla. Na místě je policie. My vám přejeme šťastnou cestu.
0: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
1: Hezké odpoledne, časáci, jsou připraveny aktuální zprávy na rádiu Čas a vítá vás u nich Martin Fabík. V Česku by policie mohla dostat novou pravomoc. Obchody nebo jiné provozovny s nebezpečnými výrobky by mohla uzavřít až na 2 týdny. V naléhavých případech by policisté mohli zasáhnout ještě před kontrolou odborníků. Ti by pak měli nejpozději do 8:40 hodin potvrdit, že výrobek skutečně představuje vážné riziko.
0: Morava aktuálně.
1: Bohumín vybuduje v areálu FAJA moderní sportovní centrum za více než 100 milionů korun. Více podrobností dodává mluvčí města Jana Končítková.
2: V komplexu vyroste aréna pro silové disciplíny, konkrétně vzpínání a kulturistiku. Přesune se sem také crossfit, který dnes funguje v centru Bohumína. Při projektování budeme myslet na to, aby parametry sportoviště umožnily pořádat mezinárodní závody. Vybudujeme i parkoviště a počítáme se zázemím pro diváky a klubovnu s občerstvením, která poslouží například při turnajích a závodech.
1: V plánu je také stavba fotbalového hřiště s umělou trávou a tréninkové dráhy pro hasičský sport. Na Velkém Kosíři na Prostějovsku brzy zmizí stará rozhledna. Dřevěná stavba je kvůli špatnému technickému stavu zavřená už několik let a letos na podzim by měla být zbourána. Mikroregion teď požádal o dotaci na stavbu nové rozhledny. Ta má být o něco vyšší a nabídnout návštěvníkům výhled do okolí.
0: Rádio Čas, sport.
1: A hokejoví oceláři Třinec přivítají v pátek Kometu Brno. Utkání Tip Sport Extraligy začne v 17 hodin ve Werk Aréně. Zítra bude polojasno až oblačno, místy přehánky a déšť. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 17 až 20 stupni. Na horách naměříme teploty kolem 12 stupňů Celsia. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas. Příjemný podvečer.
0: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
3: Škoda, že tady to vypadá, jak kdyby kopali někde na fotbalovém hřišti, že v podstatě se mohlo ušetřit, kdyby to vykopli už rovnou někde na hřbitově.
4: Vybrané rodiny by tam měly mít cedulku, jakože tento hrob se zúčastnil mistrovství světa.
3: Ano.
4: Asi by byl dražší.
3: No. Nic nám není svaté mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo.
0: Rádio Čas. Film time. Na Rádio Čas.
5: Přesně po týdnu zdravím všechny posluchače a vítám u nového Film Timeu. Co nás dneska čeká? No tak já musím dohnat jeden restík, jednu premiéru z minulého týdne a řeč bude taky trošičku o zombících, oblíbených potvorách hororového žánru. Jedni to totiž mají zrovna před sebou a já jsem moc zvědavý, jak celý počin dopadne, ale o tom později. Nebojte se, na závěr to taky trošičku odlehčím společně s Kojotem Vildou. Mimochodem, dnešní díl je s pořadovým číslem 53, což by ve světě seriálu vydalo minimálně na takové 3-4 série. Toho se ale bohužel nedočká Spider-Noir. A je to celkem překvapení. Seriál, ve kterém si pavoučího hrdinu zahrál Nicolas Cage a který se odehrával ve 30. letech, totiž sklidil chválu, kde to jenom šlo. Sázka na netradiční pojetí, což jste mohli mimochodem sledovat i černobíle, tak ta se ukázala být sice dobrým nápadem, ale na pokračování to nestačilo. Oficiální důvody nejsou známy, ale podle všeho se hlavounům Amazonu nelíbila sledovanost. A zase se jednou ukázalo, že kvalita pro studia není ten nejdůležitější faktor. Jenom čísla, čísla a čísla. Nic na tom nezměnil ani fakt, že seriál pozbíral celkem 11 nominací na ceny Emmy. A je to škoda, protože odvážných a originálních komiksovek není moc. Jedinou řadu Spider-Noir si tak každopádně můžete stále pustit na Prime Video.
0: Film Time. Na Rádiu Čas.

0: Rádiu Čas.
1: No a je tady slibovaný rest z minulého týdne. Do kin vstoupil snímek nazvaný Hope. Za jeho realizací stojí jihokorejský tvůrce Hong Jin-na. Ten dával celý příběh dohromady více než 8 let a jak sám řekl, často nevěděl jak dál. Ale vyplatilo se být trpělivý, protože jeho novinka si zatím vede velice slušně, samozřejmě v rámci žánru. Příběh nás zavede do vesnice Hope Harbor, kde dojde k několika násilným a podivným činům. No a všechno ukazuje na něco strašidelného v místních lesích. Zatímco policie začíná vyšetřovat, o co vlastně jde, skupina místních obyvatel vyráží na vlastní pěst pátrat po údajném tvorovi, který má všechno na svědomí. No a asi uhádnete, kam se to bude ubírat. Že se ve filmu dočkáme krvelačné potvory a nejenom jedny, to prozradili už ukázky. Zajímavostí je, že si tyhle monstra v uvozovkách zahráli skuteční manželé, herci Michael Fassbender a Alicia Vikander. Když se Fassbendera ptali, proč na tuhle roli kývl, jednoduše vysvětlil, žena mi řekla, že v tom prostě budu hrát. I tato úskalí přináší společné soužití hollywoodských hvězd.
0: Filmtime. Na Rádiu Čas.
2: Rádiu Čas. Hity, které milujete.

0: na Rádiu Čas.
1: Než se dáme do dalších kinopremiér, mám tady dodatečné přání k narozeninám. Začátkem týdne oslavil 54 let Petr Jákl mladší. Chlapík, který už dokázal nechat velmi výraznou stopu v Hollywoodu, což možná někteří netuší. Pojďme ale postupně. Petr se narodil v Praze a o jeho směřování zřejmě bylo jasno odmala. Jeho strýc a tatínek Petr Jákl starší byli vynikající sportovci a převážně úspěšní judisté. Zároveň platili za významné členy proslulé české skupiny kaskadérů. No a tohle všechno Petr podědil. Sám dělal kaskadéra, v judu úspěšně reprezentoval Českou republiku, ale výrazně ho limitovala častá zranění, díky kterým nakonec musel i předčasně ukončit sportovní kariéru. Na druhou stranu se vrhl do světa filmů. Jako kaskadér se podílel na filmech Triple X anebo Johanka z Arku. Postupně ale přešel k réžii a hlavně k producentské práci. Jeho velkým debutem byl Kajínek v roce 2010, no a o 5 let později bodoval s komorním hororem Goul. Zatím poslední film, který režíroval, byl ambiciózní Jan Žižka. Ale bohužel film úplně nenaplnil potenciál, hlavně ten finanční. I přes účast hollywoodských hvězd, jako byli Ben Foster nebo Michael Caine, se na snímek hlavně v zahraničí chodilo moc málo. Kde se však Petrovi Jáklovi dařilo, a daří stále, tak to je produkce. Podílel se na takových filmech, kde hráli John Malkovich, Al Pacino, Morgan Freeman a další. Jak říkám, i přes některé malé neúspěchy si Petr Jákl vybudoval solidní a respektované jméno v zahraničí. Tak jako správný sportovec zkrátka dobře nic nevzdává a bojuje až do konce. No a my mu dodatečně přejeme všechno nejlepší.
0: Film Time na Rádiu Čas. Některé koncerty si užiješ, na některé vzpomínáš celý život. Megakoncert Rádia Čas 21. listopadu v Mustang Aréně. Megakoncert Rádia Čas. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Hudba, emoce a tisíce lidí na jednom místě. Buď součástí večera, o kterém se bude mluvit ještě dlouho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
2: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
3: Hity, které milujete. Rádio Čas.
4: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Více na toyota.cz.
5: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Caries Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
6: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. Květák jeden kus s apkou za 19,90 a svijanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
7: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
8: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Lahodné jogurty Florian s ovocnými i dalšími příchutěmi 150 gramů za 12,90. Poctivou tatarskou omáčku nebo majonézu Hellmann's 405 ml za 62,90. S Hruška klubem jen za 52,90. Instantní kávu Jakobs Velvet Crema či Gold až 200 gramů za 159,90. S Hruška klubem pouze za 149,90. Nebo delikátní šunku nejvyšší jakosti Bivoy 100 gramů za 22,90. S Hruška klubem již za 21,90. Více na mojahruska.cz.
9: Chceš načerpat inspiraci pro zdravější a spokojenější život? Poslouchej podcast Energiemi. Každé úterý v 18 hodin ti na Rádiu Čas přinášíme rozhovory s lidmi, kteří rozumí zdraví, sportu, meditaci i osobnímu rozvoji. Objev svou cestu k lepšímu já. Více na energiemi.cz. Každé úterý od 18 hodin podcast Energiemi. Jedině na Rádiu Čas.
3: Rádio Čas.

0: na Rádiu Čas.
1: Fanoušci videoherní série Resident Evil se snad konečně dočkají. Mám tím na mysli obstojnou adaptaci nejslavnější hry zombie žánru. Vůbec poprvé se to zkusilo v roce 2002 pod režisérem Andersonem. Upřímně, první díl není úplně špatný, je poměrně komorní, ale následujících 5 pokračování bylo slušně řečeno slabší. Před 5 lety se to zkusilo znovu a ačkoliv se ve filmu Resident Evil Welcome to Raccoon City objevilo mnoho odkazů na hry, nebylo to s rozpočtem nic moc a ten malý budget byl opravdu znát, takže film totálně propadl. Ale teď přichází aktuální hvězda hororu, režisér Zach Cregger. Everything that has happened in this town transpired in a matter of hours. You've got no idea what you've got there in your hands. Nový pokus se jmenuje jednoduše Resident Evil a pozor, natáčelo se v Praze. Už první ukázky dali najevo, že nás čeká poctivá hutná jízda. Hlavním hrdinou nebude žádná postava z her, ale zcela nová, kurýr jménem Brian. Toho čeká pekelná noc v Praze, tedy, pardon, v Raccoon City. Uvidíme, jestli to tentokrát klapne a Resident Evil bude stejně úspěšný jako na poli videoher. Startuje v kinech už tento týden.
0: Film Time na Rádiu Čas.

0: na Rádiu Čas.
1: Tak a my si pojďme odpočinout od hororu, i když pro takového kojota Vildu je často nahánění ptáka uličníka doslova peklo. Hlavně pokud k tomu využívá výrobky značky Acme. Jak jistě víte, často nefungují a vybuchují předčasně nebo pozdě. A známý kojot už toho má dost a tak se rozhodne poslat celou společnost k soudu. Zní to šíleně, zábavně? No tak přesně o tom je nový film Kojot vrací úder. V originále velice vtipně pojmenovaný jako Kojot versus Acme.
2: Acme nechce, abyste tento film vůbec viděli. Kojot vrací úder.
3: Takže, jak pak je?
1: Zajímavostí je, že film byl natočen o několik let dříve. Ale studio Warner Bros. Ho zrušilo a nechalo se ho takzvaně v trezoru. Mohli si tím pádem odepsat zdaní celý snímek, nebo veškeré náklady. Nakonec však za rovných 50 milionů snímek odkoupila společnost Ketchup Entertainment a uvedla ho letos do kin. Jako kdysi ve Space Jamu, i tady nás čeká kombinace hraných postav v čele s Willem Fortem nebo Johnem Cenou a známých animáků. Kromě Kojota a ptáka uličníka to budou třeba i Bugs Bunny a ostatní. Zábava pro celou rodinu startuje v kinech rovněž tento týden. No a já se loučím, budu se na vás určitě těšit zase příště.
0: Film Time. Film Time. Na Rádiu Čas.
4: Dechberoucí ukázky, nejmodernější technika a zážitek pro celou rodinu. Dny NATO v Ostravě a Dny vzdušných sil armády České republiky se konají 19. a 20. září na letišti v Mošnově. Přijďte si je užít s Rádiem Čas. Více na webu Rádia Čas a na natodays.cz.
5: Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
6: A společnost Schaeffler. Naše výrobky hýbou světem již 80 let. Nyní i v Ostravě. Nastupte k nám. Volná místa najdete na schaeffler.jobs.cz.
4: A nevajgluj. Podporujeme úklid v obcích a připomínáme. Nedopálky patří do koše. Nevajgluj.
7: Hity, které milujete. Radio Čas.
8: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na toyota.cz.
9: Máme recept na nízké doplatky. V lékárnách Dr. Max celé září ušetříte až 100% z doplatku na recept. Takže s receptem přijďte rovnou k nám. Akce platí s kartou výhod. Více informací na drmax.cz. Dr. Max. Vždy na blízku.
10: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
11: No jistě.
10: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
11: No jistě.
10: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
11: No jistě.
10: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
12: Tradiční hrnčířský jarmark v Kunštátu 19. a 20. září. Jedinečná přehlídka hrnčířského řemesla se zajímavým kulturním programem. Objevte krásu ručně vyráběné keramiky, potkejte se s jejími tvůrci a užijte si víkend vonící hlínou a ohněm. Těšíme se na vás v Kunštátě 19. a 20. září.
13: Hledáte práci? Přidejte se k Maxion Wheels v Ostravě. Skvělé peníze a benefity. Maxion. Na vybrané pozice do konce září náborový příspěvek 50 tisíc.
14: Volejte bezplatně 800 800 872.
15: Proti slunci to je ono. Spolehni se na Impono. Žaluzie, rolety, markízy i pergoly značky Climax. www.impono.cz.
7: Radio Čas.

0: hity, které milujete. Rádio Čas.
1: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, z přímek se stávají zatáčky, toší se si

0: Řekneš správnou větu a peníze jsou tvoje. Zapoj se do soutěže Zlatá věta na rádiu Čas. Poslouchej vysílání, zvedni telefon a vyhraj si peníze na ruku. Registrace na www.časradio.cz. Zlatá věta. Jeden telefonát, jedna věta a výhra je tvoje. Zlatá věta rádia Čas.
1: Hodně štěstí ve hře přeje Topstone. Svět kamenných koberců, litých podlah a gabionů pro váš moderní domov a zahradu. Topstone.cz.
2: Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava. Českého specialisty na Subaru. Subaru-opava.cz.
3: Hity, které milujete. Radio Čas.
4: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Více na Toyota.cz.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90 a máslo česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
6: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
7: Myslím, že to bude za C. Gumák.
6: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditek, čili G jako guma.
8: Aditek, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditek, těsní hned.
9: Optika Patria v centru Místku. Největší výběr dětských brýlí ve všech barvách. Optika Patria CZ. Ráda se tam vracím. Dana Sislová.
10: Vzrušující podzimní večery? To jsme my. E-kondomy CZ. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy CZ.
11: Haj, haj a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profiservisu. DD Bike.cz.
12: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětiráje tour.cz.

0: Moravo s Radimem a Lenkou.
1: Škoda, že tady to vypadá, jak kdyby kopali někde na fotbalovém hřišti, že v podstatě se mohlo ušetřit, kdyby to vykopli už rovnou někde na hřbitově.
2: Vybrané rodiny by tam měly mít cedulku, jakože tento hrob se zúčastnil mistrovství světa.
1: Ano.
2: No, tak, ano, jako, asi by byl dražší. No.
1: Nic nám není svaté mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo.
0: Rádio Čas.
3: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

Radio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Radio Čas.

0: životě, jaký opravdu je. O zdraví, vztazích, nových trendech i radách, které se předávají z generace na generaci. To je pořad Ženy v čase. Inspirativní hodinka nejen pro ženy. Ve čtvrtek od 18 hodin v premiéře a v sobotu od 8 ráno v repríze. Ženy v čase. Na rádiu Čas.
1: Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A máslo česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
1: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
2: Hity, které milujete. Čas. Radio Čas.

Radio Čas. Hity, které milujete.

0: majerkreut.cz a jedeš dál.
1: Za dobrýma gumama se vyplatí popojet. Z Ostravy do Kravař jen 15 minut. Objednej online. Přezuj bez čekání. majerkreut.cz.
2: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích Dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
3: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
4: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
5: Rádio

0: Představ si ten moment. Zhasnou světla a první tóny hitů, které znáš nazpaměť. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu Mustang Arena Ostrava. Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Nečekej, až ti budou ostatní vyprávět, jaké to bylo. Buď u toho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Tradice s novou vizí.
1: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
2: Hity, které milujete. Rádio Čas.
3: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
4: Myslím, že to bude za C. Gumák.
3: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
5: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
6: Optika Patria v centru Místku. Výroba brýlí do 24 hodin. Optika Patria.cz. Ráda se tam vracím. Dana Sislová.
7: Vzrušující podzimní večery? To jsme my. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.
8: Haj, haj a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profiservisu. DDBike.cz.
9: Ahoj, tady Sagvan Tofy. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
10: A vemte sebou i děti, já tam budu taky, tak čus autobus.
9: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje.
11: Vstupenky na dětiraje.cz.
10: Bude vejdán.
0: Rádio Čas. Dobré ráno Moravo s Radimem a Lenkou.
12: Škoda, že tady to vypadá, jak kdyby kopali někde na fotbalovém hřišti, že v podstatě se mohlo ušetřit, kdyby to vykopli už rovnou někde na hřbitově.
13: Vybrané rodiny by tam měly mít cedulku, jakože tento hrob se zúčastnil mistrovství světa.
12: Ano.
13: Ano, jako, asi by byl dražší.
12: Nic nám není svaté mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo.

Radio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Radio Čas.

0: každé úterý ráno po 8 hodině. To chceš slyšet. Na rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas. Hrajeme největší hity a rozdáváme top hudební zážitky.
1: Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: hitovou show jinde v Evropě nenajdete. Už 19. a 20. září ovládnou letiště Leoše Janáčka Ostrava, dny NATO a dny vzdušných sil armády České republiky. Přijďte zažít největší bezpečnostní show u nás. Zve vás Rádio Čas. A na místě si zapněte online rádio Dny NATO.
1: Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás. A Rigat.cz, military a outdoor vybavení pro každou misi. Najdete nás online i ve třech prodejnách, Semily, Ostrava, Olomouc. Rigat.cz, hrdý partner NATO Days.
2: Partnerem je Mamet.cz. Pozvedneme vás všude tam, kde se jen tak nedostanete. Mamet.cz, půjčovna vysokozdvižných zvedacích plošin pro kutily i firmy. Mamet.
3: Hity, které milujete. Čas. Radio Čas. Hity, které milujete.

0: WhatsApp Rádia Čas. 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hrej s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv. S námi stále online.
1: Rádio Čas. Hity

0: aerpneu.cz a jedeš dál.
1: Překvapí zima tebe? Nebo překvapíš zimu ty? Přezuj včas v Kravařích a Opavě. Rezervace online. moepneu.cz.
2: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích Dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
3: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze ihned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
4: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno Moravo s Radimem a Lenkou.
5: Škoda, že tady to vypadá, jak kdyby kopali někde na fotbalovém hřišti, že v podstatě se mohlo ušetřit, kdyby to vykopli už rovnou někde na hřbitově.
6: Vybrané rodiny by tam měly mít cedulku, jakože tento hrob se zúčastnil mistrovství světa.
5: Ano.
6: No, tak, ano, jako, asi by byl dražší. No.
5: Nic nám není svaté mezi 6 a 9 v Dobré ráno Moravo.
4: Rádio Čas.
7: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Moravo s Radimem a Lenkou.
1: Škoda, že tady to vypadá, jak kdyby kopali někde na fotbalovém hřišti, že v podstatě se mohlo ušetřit, kdyby to vykopli už rovnou někde na hřbitově.
2: Vybrané rodiny by tam měly mít cedulku, jakože tento hrob se zúčastnil mistrovství světa.
1: Ano.
2: No, tak, ano, jako, asi by byl dražší.
1: Nic nám není svaté mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo.

0: Dopoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
1: Rádio Čas.

Radio Час. Ти, ктере милуєте. Час. Радио Час. Ти, ктере милуєте.

0: Ahoj, milí diváci pořadu Selfie s Táňou na televizi Relax. Mým dnešním hostem je Míša Horák, písničkář, který se v Česku nejvíce proslavil písničkou o smrti křečka.
1: Lidi mají tu písničku jako rádi a mám pocit, že ona našla takovou tu hranici toho, kdy to je jako trochu blbý, ale vlastně jako je to furt jako snesitelný a vtipný. Tehdy on si tam vzal, Tomáš Klus, takhle řadu předskokanů a mezi nima jsem byl třeba já, Pokáž nebo i Kateřina Marie Tichá, že takhle vlastně nám všem docela tehdy jako pomohl.
2: Měl jsem hlídat, teď je křečka.
3: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax. Hity, které milujete.

0: s Radimem a Lenkou.
1: Škoda, že tady to vypadá, jak kdyby kopali někde na fotbalovém hřišti, že v podstatě se mohlo ušetřit, kdyby to vykopli už rovnou někde na hřbitově.
2: Vybrané rodiny by tam měly mít cedulku, jakože tento hrob se zúčastnil mistrovství světa.
1: Ano.
2: No, tak, no, jako, asi by byl dražší. No.
1: Nic nám není svaté mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo.
0: Rádio Čas.
3: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: životě, jaký opravdu je. O zdraví, vztazích, nových trendech i radách, které se předávají z generace na generaci. To je pořad Ženy v čase. Inspirativní hodinka nejen pro ženy. Ve čtvrtek od 18 hodin v premiéře a v sobotu od 8 ráno v repríze. Ženy v čase. Na rádiu Čas.
1: Rádio Čas.

0: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
1: Hity, které milujete. Radio Čas.

0: hity, které milujete.
1: Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám cvrčky,

0: Rádio Čas. Hity, které milujete.
1: Tak jsem vděčnej za tu šanci, že přijde po životě ráj, kde ti suchou dopůjde.
0: Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: úterý ráno po 8 hodině. To chceš slyšet. Na rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas. Hrajeme největší hity a rozdáváme top hudební zážitky.
1: Hity, které milujete. Čas. Rádio Čas. Hity, které

0: 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať jsi kdekoliv, s námi stále online.
1: Hity, které milujete.

pracovat a necháme čas kolem nás ubíjet.

0: Beata. Rádio Čas. Hity, které milujete.
1: Třeba nosa.

Čas. Hity, které milujete. Dancing in the dark with you between my arms. Hity, které milujete. Radio Čas.

0: povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
1: Hity, které milujete. Radio Čas.

0: Dopoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
1: Čas. Rádio Čas.